marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělemi ruší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružinínkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, tože, ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měla zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad sem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku.

0: plochu a říci, anebo?
1: Do bourárny.
0: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
2: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
0: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
2: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
0: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom Přílučském Karáskovi, kdy to je?
2: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
3: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k Dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skoro vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit, nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané. ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce. Malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

0: coraje. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakování.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, strzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes je Světový den první pomoci. Odpoledne se otevírá park u rehabilitačního ústavu Kladruby. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukla.
2: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
0: Podle Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. S tím můžou pomoct praktické kurzy. Červený kříž nově nabízí také možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě. Rehabilitační ústav Kladruby odpoledne otevře nový bezbariérový park. Má 4,5 tisíce metrů čtverečních a je v něm 1500 keřů a květin a desítky stromů. Součástí jsou taky altány, venkovní posezení a hřiště pro děti. Vybudování parku stálo podle ředitele ústavu Josefa Hendricha 7 milionů korun.
3: Je to další takový benefit pro pacienty a jejich rodinní příslušníky, aby během návštěvy měli soukromí, měli tam možnost využití pro děti něco a budou mít hezký výhled do krajiny.
0: Den pro Ukrajinu bude dnes odpoledne na Pražském Vyšehradě. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty, ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí a také budou podle předsedy spolku Jana Heřmánka vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
4: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy se v 8. kole šance ligy představí na trávníku Slovanu Liberec. Půjde o střetnutí 2. a 3. týmu tabulky. Slovan má 16 bodů a v případě výhry se dočasně posune na první místo před Slavii. 3. Mladá Boleslav má sice bodů v uvozovkách jen 14, ale má k dobru jednu dohrávku. Souboj Liberce s Mladou Boleslaví začne v 15 hodin.
1: Počasí.
0: Sobota bude polojasná až oblačná a odpolední teploty mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolony čekáme až během dne. Pracovat se tam bude do nedělního rána. A na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Lysou nad Labem. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a před námi je Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
5: Krásné ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
5: A v Dobrém ránu Střední Čechy nahlédneme do kalendáře, vydáme se na novou inscenaci Pražského národního divadla, která má dnes 2. premiéru v paláci Akropolis a nebudou chybět ani děti. Patří mezi nejslavnější jídla české kuchyně, vepřoknedlo zelo. Dokážou budoucí školáci popsat, co všechno na talíř patří? Ti z Prahy se o to dnes pokusí. Poslechněte si jejich odpovědi a z českých písniček si zahrajeme Lenku Filipovou, Sleny, Dana Bart nebo Karla Gotta z Charlotte. A jako první to bude Janek Ledecký a budu všechno, co si budeš přát, tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: 13 minut po 5. hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme 12. září a pohled do kalendáře teď nabídne Petr Jungmann.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota, 12. září, dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Obec Libeň byla slavnostně připojena k Praze před 125 lety v roce 1901. Stala se její osmou čtvrtí. Zajímavostí je, že sousední a ku Praze výrazně bližší Karlín se spojil s Prahou až o 20 let později. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
5: Požehnej pán Bůh.
4: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
6: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
4: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzobohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufřík a vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory. To byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.

0: 4 minuty po čtvrté na 6 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pravonín 9, Králův dvůr 9 a Břešťany 8, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Sobota bude polojasná až oblačná, nejvyšší teploty dneska mezi 20 až 23 stupni. Foukat bude slabý proměnlivý, přes den severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky teď ráno a večer mírně nepříznivé, během dne ale většinou dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: vámi je dobré ráno střední Čechy. Vepřoknedlozelo je lidový název jednoho z nejznámějších jídel české kuchyně. Tvoří ho pečené vepřové maso, dušené kysané zelí a houskový nebo bramborový knedlík. Jde o tradiční pokrm, který se připravuje v českých domácnostech i restauracích a bývá spojován se svátečními obědy nebo nedělním stolováním. O tom, co si pod tímto názvem představují, dnes mluvili předškoláci z Prahy.
1: Vyrážíme na sváteční oběd k babičce a dědovi a podává se knedlo vepřozelo.
2: Moje babička a dědeček to jedli, i my jsme to jedli. Je to takový knedlík, k tomu je salát a jaký maso, zelí. To má žlutou barvu. Já nejvíc červeným. Vývar, jídlo. Se nemůže jíst každý den.
3: Mohli, protože oni mohli i zabíjet nějaký zvířátka.
2: To byla hnusná. Blá.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

potom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

že bych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Víte, že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Sněmovna schválila zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Rekonstrukce mostu přes Sokolečskou Strouhu v Poděbradech se protáhne zhruba o měsíc. Déle tak potrvá i výrazné dopravní omezení a objízdné trasy. Původně měly práce skončit v září. Modernizace kolínského nádraží je ze 3/4 hotová. Nový bezbariérový podchod má cestujícím začít sloužit v polovině příštího roku. Celá modernizace skončí v jeho závěru. Krajské Vinobraní a dožínky přichystal na dnešek zámek Kačina u Kutné Hory. Na programu jsou hudební vystoupení, vyhlášení osobnosti regionu Kutnohorska a soutěž o poznání odrůdy vína. Pro děti jsou připravená divadelní představení. A dnešní počasí. Sobota bude polojasná až oblačná, odpoledne naměříme mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou Horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh kolony. Čekáme, až během dne, pracovat se tam bude do nedělního rána. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy počítejte s omezením u Loděnice. Na 10. kilometru

0: Vítáváte ve společnosti Dobrého rána střední Čechy. Vězeňská cela, čtyři stěny a rutina, ze které se nedá vymanit. Bezejmenný vězeň kolem sebe napíná ostnatý drát a den za dnem čelí ubíjející prázdnotě. Pražská Laterna Magika uvádí novou inscenaci Perpetuum Havel. Ta vychází z pantomimického libreta prezidenta a dramatika Václa Havla z roku 1989 a propojuje fyzické divadlo s videoprojekcí. Světovou premiéru mělo představení v létě na prestižním festivalu ve francouzském Avignonu, který tak vůbec poprvé do svého hlavního programu zařadil inscenaci v premiéře. Teď míří do pražského paláce Akropolis.
1: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
2: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
1: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou. Havel to shrnul, nebo to dílo napsal do jednoho dopisu. On to ještě musel zkrátit, protože mu to cenzor nepustil, protože těch slov bylo víc, než měl dovoleno.
2: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin.
3: Nikdy jsem nečetl pořádně jeho dílo a teď tu jednu věc za druhou a jsem hrozně nadšený a nemůžu uvěřit, jak je geniální vlastně.
2: Směje se tanečník. Divadlo nepracovalo jen s fikcí, ale i s realitou. Na vzniku hry se totiž podílely běloruské vězeňkyně.
3: Tancovat před nima, to byl obrovský šok a neuvěřitelně těžká práce pro mě, protože co já jim můžu sdělit. A i přesto se to povedlo do určité míry, jo? Nebo a i přesto se to povedlo podle nich.
2: Vězeň svědomí, to je podle režiséra Boháče někdo, kdo obětuje své bezpečí, klid a možná i rodinu ve jménu pravdy.
1: Takovýhle lidé v zemích, jako je Rusko, ale Vietnam, Turecko, Čína, samozřejmě Irán, asi bychom jich našli hodně, tak takovéhle země tyhle lidi trestají. A trestají je tak, aby nešli vidět, no, aby bylo na ně zapomenuto.
2: Jejich fotografie uvidí návštěvníci v paláci Akropolis během představení. První reprízu má Perpetuum Havel v sobotu 12. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 3:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Beroun 9, Vestec 10,5 a Jince 8,5, tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Sobota bude polojasná až oblačná, nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, povane slabý proměnlivý, přes den severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, no a rozptylové podmínky, tak ty budou teď ráno a večer mírně nepříznivé, během dne ale většinou dobré.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Pozvání do studia tentokrát přijala hlasatelská legenda Saskia Burešová. Řeč bude nejenom o televizním kalendáriu, ale třeba také o vysílání pro vojáky anebo moderování televariete.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Karel Černoch, Iveta Bartošová a v tom 12 minut před 6 hodinou posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Teď už tipy, kam dneska vyrazit a Denisa Hergeslová, tak krásné ráno.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Kostelec nad Černými lesy o víkendu otevře své historické i kulturní prostory v rámci Dnů evropského dědictví. Prohlédnete si zámecké interiéry, Budilovu letní vilu nebo bývalou plicní léčebnu. Zavítat můžete do muzeí a galerií, kde poznáte zdejší keramickou tradici. Součástí programu je taky černokostelecké vykulení ležáckých sudů s prohlídkami pivovaru a doprovodným programem. V Jesenici na Rakovnicku se bude péct, ochutnávat a soutěžit. Vlastivědné muzeum tam pořádá tradiční štrůdlové slavnosti. Začínají ve 14 hodin. K šálku kávy a domácímu štrůdlu zahraje rakovnická kapela MP5. A pokud chcete poměřit svůj pekařský um s ostatními, vlastní štrůdl můžete do muzea přinést do sobotního poledne. Soutěží se ve dvou kategoriích. Návštěvníci rozhodnou nejenom o nejchutnějším, ale taky o nejhezčím vlastnoručně upečeném štrůdlu. Vltava, jak ji proměnily povodně, přehrady i život lidí v jejím okolí. Právě její příběh přibližuje nová výstava Vltava proměny historické krajiny ve Vraném nad Vltavou. V areálu bývalé papírny nabídne desítky panelů, videoprojekci nebo interaktivní model přehrady a zvláštní část věnuje historii Vraného a zdejší vodní elektrárně. Nebude chybět doprovodný kulturní program a komentované prohlídky. Výstava pak potrvá do 25. října. Otevřena bude o víkendech. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Víte, že hrad Kokořín byl po 30 leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. V centru dopravní výchovy v Mladé Boleslavi bude cvičná plocha pro řidiče a cyklisty. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrózou, kterou popisuje pneumoložka Martina Štrclova.
3: Dochází k postupnému prostupování plicí s vámi. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily výzvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
2: Středočeský kraj přispěje skoro 16 miliony korun na vybudování nového centra dopravní výchovy v Mladé Boleslavi. V areálu vznikne cvičná plocha pro autoškoly nebo také dopravní hřiště pro děti. Využijí ho i rodiny pro trénink jízdy na kole, koloběžce nebo bruslích.
4: Středočeský kraj tak navazuje na memorandum, které uzavřelo s Mladou Boleslaví a nadačním fondem Škoda Auto. Středočeský kraj uhradí 50% předpokládaných nákladů a město s nadačním fondem přispí každý 25%. Laura Hájková, Český rozhlas.
2: Před 125 lety se k Praze připojila tehdejší obec Libeň. Výročí dnes připomenou slavnosti u libeňského zámku. Lidé si na akci také můžou poprvé prohlédnout zrestaurovaný obraz nazvaný Poslední obecní výbor, na kterém je vyobrazené přijetí připojovací dohody. Součástí akce budou hudební vystoupení a v 8:30 večeri zakončí promítání filmu Říkají mi Lars. Sport. Fotbalisté Bohemians přivítají v 8. kole šance ligy Slovácko. Za tým z Uherského Hradiště hraje útočník David Puškáč, který dlouho působil právě v dresu Pražanů. Puškáč o utkání s Bohemians mluvil v rozhovoru pro klubový web Slovácka.
5: Tak vždycky bude speciální asi, protože já jsem tam zažil krásné roky, ten klub mám prostě rád a jako na to se nezapomíná. Je to takové jako bojovné mužstvo, za zády má jako skvělý fanoušky v nepříjemném prostředí, takže nikdy se tam nehraje dobře.
2: Zápas Bohemians Slovácko začne v 15 hodin. Počasí. Sobota bude polojasná až oblačná. Odpoledne naměříme mezi 20 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy počítejte s omezením u Loděnice. Na 10. kilometru pracují silničáři v levém pruhu, projedete pravým. Na silnici 3 z Benešova do Tábora čekejte překážku za Voticemi, za odbočkou na Čechtice stojí osobní auto, zasahuje do jízdního pruhu a vypočuje se. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje dobré ráno střední Čechy a s vámi je stále Petra Procházková.
6: Krásné ráno.
0: Dobré ráno střední Čechy.
2: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že v Kladrubech u Vlašimi na Benešovsku se otevírá nový park, taky kde mohly děti vidět vojenskou techniku, zdravotnická auta a práci sokolníka. A za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a z českých písniček to budou Dalibor Janda, Martin Maxa nebo Petr Spálený a jako první Anaka a Noc na zemi, tak pěkné ráno.
0: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po 6. s vámi dobré ráno střední Čechy. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám budeme každý den nabízet jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak se chovat při objíždění cyklisty.

0: Dvě minuty po čtvrté na sedm a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Osnice 9, Hříčany 10 a do Třetice Žebrák 9, tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnešní den by měl být polojasný až oblačný, s nejvyššími teplotami mezi 20 až 23 stupni. Foukat bude slabý proměnlivý přes den severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky, tak ty můžou být teď ráno nebo večer mírně nepříznivé, během dne ale většinou dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Ať už potřebujete schodit nějaké to kilo, dostat se do psychické pohody, nebo začít se zdravým pohybem, můžete zkusit chůzi s hůlkami. Poradit nám s ní přijde předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: 9 minut před 6:30 posloucháte Dobré ráno střední Čechy a teď se chystá trocha legrace, připraven je legendární Vlasta Burian. Pěkné ráno.
1: Jo, prosím, co pak se děje, co chceš? Aha, no samozřejmě, ty chceš nějakou, no ovšem, že vím. No, tak já jsem ti tuhle šel po příkopech a vidím tam nějaký zhluk lidí. Ne velký zhluk, jak menší, ale tak jsem se z toho zúčastnil a stál jsem tam taky. A vidím tam nějakého člověka, jak klečí na kolenou a něco hledá. No tak samozřejmě zvědaví Pražáci, já taky sebou jsem se na to díval a nikdo jsme se ho neptal, co hledá. Až když se nás tam skupilo poněkud víc, tak nás pozoroval bezpečnost, víš, přišel k nám a pak, co pak tady hledáte? Děl mě. Já pám, já nehledám nic, ale tady ten pán dole. Na co hledá? To já nevím, já jsem divák, já se na to dívám. A tak on k němu přistoupil blíž a povídá, co pak tady hledáte? Říká, nesmíte se na mě hořit, pane bezpečnost, ale já jsem ztratil klíček od domu a já ho tady hledám. On povídá, no tak to nebude takový těžký problém. A kde jste ho ztratil? A jak to vypadá? A co jste ztratil? Jak vypadá ten klíček? Co jste ztratil? Je to obyčejný nebo ten patentní? No, to je takový ten patentní, takový placatý, s těma vyřezávanýma zubkama. A říká, no tak to, když to padlo, tak se to musel slyšet cinknout. No, já jsem to slyšel cinknout. No, říká, tak to najdeme hned. No, tak jsme se všichni zúčastnili, policista taky. A najednou policista povídá, a kde jste ho ztratil, ten klíček? On povídá, no, já jsem ho ztratil v Železné ulici. On říká, no a jak to, že ho hledáte tady na příkopech? Nesmíte se na mě hořit, ale tady je lepší vidět.

Víte, že v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům? A to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali se u Kolína a neb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 7.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: V Česku se po 4 letech objevil případ tetanu. Nakazil se 48-letý muž z Moravskoslezského kraje, kterého lékaři ošetřili kvůli tržné ráně na hlavě. Podle Státního zdravotního ústavu není jasné, jestli byl očkovaný. Dělníci vymění část oken a dveří na zimním stadionu ve Slaném na Kladensku. Práce mají zlepšit zadržování tepla, požární bezpečnost i celkový technický stav budovy. Radnice za ně zaplatí necelé 3 miliony korun. Hlavní město daruje 45 vyřazených sanitních vozů na Ukrajinu. Odsouhlasili to pražští zastupitelé. Reagovali tak na přímou žádost organizace Czech Volunteer Hub, která se aktivně podílí na humanitárních akcích na Ukrajině. Program festivalu Dvořákova Praha dnes v Rudolfinu nabídne koncert vídeňských filharmoniků pod vedením Tugana Sochijeva s houslistkou Hilary Hánovou. A dnešní počasí. Sobota bude polojasná až oblačná. Odpoledne naměříme mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na silnici 3 z Benešova do Tábora čekejte překážku za Voticemi, za odbočkou. Na Čechtice stojí osobní auto, zasahuje do jízdního pruhu a vybočuje se. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se do Prahy.
2: Vojenskou techniku, zdravotnická auta a práci sokolníka, to všechno mohli vidět děti na dni s integrovaným záchranným systémem v pražské Hostivaři. Byl tam i náš reportér.
3: A teď už Dalibor Janda a hráli jsme Kličkovanou. Pěkné ráno.

0: 7 minut po půl sedmé a s vámi je dobré ráno střední Čechy. Práci vojáků, policistů nebo dobrovolných hasičů mohli poznat včera u Hostivařské přehrady v Praze žáci základních a mateřských škol. Na dni s integrovaným záchranným systémem si mohli prohlédnout i vojenskou techniku, projet se v záchranářském člunu nebo si pohladit svou pálenou. Městská část pořádá tuto akci víc než 10 let.
1: V Hostivařské přehradě se na práci záchranářů přišly podívat stovky dětí ze základních a mateřských škol. Třeba žáky základní školy nad přehradou zaujala práce vojáků.
2: Zatím mě asi nejvíc bavila ta armáda, ale taky tak jsme byli na člunu a to mě taky bavilo.
3: Mě nejvíc bavilo, že jsme si tam mohli podržet i pravý zbraně.
1: Žáčky základní školy Hornoměcholupská zase nejvíce bavila ukázka práce s policejními koňmi.
4: To tam jezdili na koních a dávali tam i nějaký takový překážky a dávali tam oheň.
5: Co oni to budou dělat?
1: To už ale náš rozhovor přerušila ukázka sebeobrany. Žáci také mohli navštívit řadu stánků, kde plnili úkoly a dostali za ně menší dárky. Třeba od studentů vojenské střední školy a vyšší odborné školy ministerstva obrany.
6: A jedem, raz, dva, tři.
1: Adam Černý tady počítá dětem, kolik udělají kliků, proč to děláte?
6: To je soutěž a můžou si děti zasoutěžit o nějaký věci tady. Zatím je to dobrý, užívám si to tady, nejsem ve škole.
1: Svou práci představili například policie.

0: Cení psovodi, dobrovolní hasiči z Horních Měcholup i čestná stráž. Velký zájem pak vzbudil stánek biologické ochrany letiště Kbely, kde si děti mohly u pracovníka Petra Wagnera pohladit sovu pálenou.
1: Na tu vlastní biologickou ochranu se většinou používají sokovití davci nebo jezdcá pesní. Tu sovu máme proto, aby si vlastně mohli taky i toho davce ty děti pohladit a měli ten blížší kontakt.
0: Oblíbené bylo také stanoviště vojenské policie, kde si děti prohlížely zbraně. Přibližuje vojenský policista Jakub Hrdina.
2: Tady máme brokovnici, útočnou pušku. Je důležité, aby se děti seznámovaly se složkami, aby věděli, na koho se obrátit.
0: Další podobná akce se bude konat 26. září v Holešoveckém výstavišti, kde se uskuteční Den hrdinů. Z pražské Hostivaře Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: Dvě minuty před 6:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Líbeznice 10,5, Třebonín 15 a Marač 7,5, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Dnešek by měl být polojasný až oblačný s nejvyššími teplotami mezi 20 až 23 stupni a foukat bude slabý proměnlivý přes den severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky tak teď ráno nebo večer můžou být mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi na Benešovsku dokončil park pro pacienty. Je bezbariérový a vznikl z vytěžené zeminy při stavbě nového pavilonu. Park má 4,5 tisíce metrů čtverečných, to je plocha o velikosti zhruba 2/3 fotbalového hřiště. Poprvé ho budou moci lidé navštívit dnes odpoledne v 1 hodinu.
1: Místo, kde se vám chce spočinout, tak na první pohled na mě působí nový park pro vozíčkáře u rehabilitačního ústavu Kladruby. Nespočet kvetoucích květin, keřů, stromů, altánky, cestičky, lavičky. A protože největší část té práce tady odvedl místní zahradník Jan Lhotka, tak právě on mě teď jde tedy provést.
2: Snažili jsme se sem dát stromy, které vydrží celý den, sem svítí sluníčko, tak jsou tady nějaké cedry, borovice, habry.
1: A je hezké, že už to tady i kvete, tady vlevo je takové stinné místo, takže tady vidíme hortenzie. Tamhle jsem viděla krásné kvetoucí motýlí keře.
2: Je tady pár muchovníků, já nevím, jestli to ojedí ptáci, než to stihnou pacienti. A je tady i několik aronií.
1: Tady to vůbec nevypadá, že máte za sebou léto, kdy téměř nepršelo a bylo extrémní teplo. Je tady krásně narostlá tráva zelená, i rostliny vypadají velmi svěže. Jak jste to udělali?
2: Tak dost nás tohle to potrápilo teda, ale máme tady velkou studnu v bývalém zahradnictví.
1: Takže jste museli pilně zalévat celou dobu.
2: Pan
1: Lhotka už se chopil konvé a motyčky a odbíhá pokračovat v práci na parku a já se tady přidávám k panu řediteli Josefu Hendrichovi.
3: Je to další takový benefit pro pacienty a jejich rodinní příslušníky, aby během návštěvy měli soukromí, měli tam možnost využití pro děti něco a budou mít hezký výhled do krajiny.
1: Lenka, pacientka, sedí tady na lavičce s výhledem na ten nový park.
4: Pro nás pacienty je to hrozně příjemný, že si tam můžeme dojít odpočinout, přijít na nové myšlenky, nemyslet jenom na ty bolesti, ale uvolnit se tam, nadýchat se čerstvého vzduchu a získat energii z té přírody.
1: Nový park Harmonie vyšel na 7 milionů korun. Z Kladrub, Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Lidé v Lánech na Kladensku si připomenou úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu, ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí, vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
2: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka si dnes připomenou lidé v Lánech na Kladensku. Pietní akt začne v 17 hodin u muzea prvního československého prezidenta. Pokračovat bude na tamním hřbitově, kde je Masaryk pohřbený. Součástí akce bude i tradiční zapalování vatry, říká ředitelka muzea TGM Rakovník Magdalena Elznicová-Mikesková.
5: Místní sbor lánských hasičů u příležitosti 85. narozenin TG Masaryka zapálil vatru. No a později se z toho stala taková vatra spíš na připomínku úmrtí prezidenta Masaryka. Už několik let usilujeme o to, aby to byla taková veřejná akce.
1: Nové auto pro terénní služby převzalo středisko sociálních služeb Prahy 13. Na jeho pořízení se složilo téměř 30 firem a živnostníků působících v městské části. Auto koupili za víc než 400 tisíc korun. Pečovatelky pomáhají seniorům a lidem s postižením, s osobní hygienou, přípravou jídla nebo nákupy, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
6: Vzhledem k charakteru terénní práce je spolehlivá doprava nezbytnou součástí poskytování sociálních služeb. Pečovatelky během jednoho dne navštíví více domácností a jejich práce je časově i organizačně náročná.
0: Sport.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále sedmá. Od postupové čtvrté pozice ji dělily 0,2 sekundy.
0: Počasí.
1: Sobota bude polojasná až oblačná. Odpoledne naměříme mezi 20 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolony čekáme, až během dne pracovat se tam bude do nedělního rána. Všechny dálnice a hlavní tahy v našem kraji aktuálně projedete bez držení. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a s vámi je dál Dobré ráno, Střední Čechy a Petra Procházková. Krásné ráno.
0: Dobré ráno, Střední Čechy.
7: A v Dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že lidé v Kolíně se včera mohli poprvé podívat do rozestavěného podchodu pod hlavním vlakovým nádražím. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize, nebudou chybět ani děti. Bez zemědělců bychom se jen těžko najedli, ale co všechno jejich práce obnáší? Svou představu nám už za chvíli řeknou děti z Kutné Hory. A chcete vědět, jak po železnici cestoval první československý prezident? Už za pár minut vám v Region Expressu řekneme víc. A z českých písniček Pavel Bobek, Petr Novák nebo Věra Špinarová a jako první Eláni a Kočka. Tak dobré ráno.
0: Dobré ráno, Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme minutu před čtvrt na osm.
1: Region Express.
0: Při příležitosti 89. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka bude možné v Lužné u Rakovníka vidět salonní vůz. Kdy? Už dnes a zítra, tedy po celý víkend. Tuto příležitost si nenechá ujít ani kolega Pavel Petr. Pavle, dobrý den. Tak co se vlastně v Lužné u Rakovníka chystá?
2: Dobrý den. Milovníci železniční historie si budou moci z vyhlídkové rampy v sobotu a v neděli prohlédnout tento klenot české železniční historie. Ne tedy přímo zevnitř, ale jistě i tak to bude stát za to. Luxusní interiér navíc bude možné obdivovat na fotografiích umístěných v jeho těsné blízkosti. Připomenu, že vůz je z roku 1930 a je dílem architekta Jonáše, má celokovovou skříň a mohl jezdit rychlostí 140 km za hodinu. Brány muzea se otevřou pro návštěvníky v sobotu a v neděli vždy od 9:30. Pokud pak jde o samotný salonní vůz, po celý den vás o jeho historii budou informovat dva průvodci a dozvíte se vše o vzniku vozu, technických parametrech i osudech a cestách, které s Masarykem absolvovalo.
0: Můžeš přiblížit zajímavosti spojené s historií tohoto salonního vozu?
2: Ano, Masaryk ho dostal ke svým 80. narozeninám. Vůz váží podle dostupných informací 56 tun. Pokud byla zmínka o luxusním interiéru, je podle dostupných materiálů z australské třešně. Do toho je vložena řezba spařeného dřeva hrušky. Jeho dominantou je lustr. Má 680 žárovek. Když se například vrátíme do historie, první doložená Masarykova cesta je datována k 17. březnu 1930, kdy prezident odjel s vozem na Zotavenou. Zamířil na francouzskou riviéru. Vůz sloužil T.G. Masarykovi tedy nejen pro domácí, ale i zahraniční cesty. Byl jeho osobním reprezentačním a pracovním salonem. Masaryka tento vůz doprovázel také na jeho úplně poslední cestě. Tvořil totiž doprovod smutečního vlaku z Prahy, který v září 1937 vezl zesnulého prvního československého prezidenta do Lán. Více můžete samozřejmě dozvědět při sobotní nebo nedělní návštěvě muzea v Lužné.
0: A co dál bude v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka k vidění?
2: Dá se předpokládat, že salonní vůz T.G. Masaryka bude tím největším lákadlem. A samozřejmě o něm v Region Expressu také uslyšíte víc. Ale jinak bude možné klasicky absolvovat třeba komentované prohlídky areálu. K vidění bude modelové kolejiště, expozice zabezpečovací a sdělovací techniky, svést se můžete na úzkorozchodné dráze tematicky s parní lokomotivou. Aby vše pak bylo umocněno, tak se nabízí možnost občerstvení v restauračním voze. Zkrátka věřím, že si a z nabídky vybere opravdu každý, od těch nejmenších až po tu nejstarší generaci.
0: Říká kolega Pavel Petr, díky a hezký den.
2: Já také děkuji a naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Pět minut po čtvrté na osm a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Barochov 7,5, Choděto 9,5 a Bratronice 10,5. Tolik máte na teploměrech. Jinak sobota bude polojasná až oblačná. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni a k tomu povane slabý proměnlivý přes den severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky teď ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a na podrobnější víkendovou předpověď si počkejte kolem 7:45. Slyšíte meteorologa České televize.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Petr Novák a já budu chodit po špičkách. Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy 6 minut před 7:30. Zemědělství patří mezi nejstarší lidská povolání. Moderní zemědělci využívají vedle vlastní práce taky traktory, kombajny, navigační technologie i další moderní stroje. Jejich cílem je vypěstovat kvalitní plodiny a postarat se o zvířata tak, aby bylo pro lidi dost potravin. No a co dělá zemědělec podle dětí z Kutné Hory?
1: Pojďme si vysvětlit, kdo je to zemědělec, co dělá a které stroje používá.
2: Je to takový traktor a jezdí po poli a seká trávu.
3: Zbírá to omily.
2: Může čistit to zem.
4: Dílá podlahu,
2: pěstí

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dnes si připomínáme Světový den první pomoci. Chce ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň tento rok upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Rekonstrukce mostu přes Sokolečskou strouhu v Poděbradech se protáhne zhruba o měsíc. Déle tak potrvá i výrazné dopravní omezení a objízdné trasy. Původně měly práce skončit do konce září. Modernizace kolínského nádraží je ze 3/4 hotová. Nový bezbariérový podchod má cestujícím začít sloužit v polovině příštího roku. Celá modernizace skončí v jeho závěru. Přidáme podrobnosti. Krajské Vinobraní a Dožínky přichystal na dnešek zámek Kačina u Kutné Hory. Na programu jsou hudební vystoupení, vyhlášení osobnosti regionu Kutnohorska a soutěže v poznávání odrůdy vína. Pro děti jsou připravená divadelní představení. A dnešní počasí. Sobota bude polojasná až oblačná. Odpoledne naměříme mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy pozor na nehodu za Starou Boleslaví. Na 19. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou, stojí Ukrajinice. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce a překážky hlásíte na D8 i před Prahou ve směru od Ústí. Ve sjezdu na Zdiby stojí dvě dodávky a patrně překládají náklad. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po půl osmé je s vámi dál. Dobré ráno, Střední Čechy, jak jste slyšeli už ve zprávách, tak se vydáme do Kolína.
2: Ano, lidé v Kolíně se včera tady poprvé mohli podívat do rozestavěného podchodu pod hlavním vlakovým nádražím. No a nejen to, kde bude stavba hotová, řekneme už za chvíli.
3: A teď už Pavel Bobek a nedělní ráno.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písně.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Na hlavním vlakovém nádraží v Kolíně si včera mohli lidé poprvé prohlédnout stavbu bezbariérového podchodu. Dělníci už mají 3/4 hotové, zároveň tam opravují taky nástupiště, mění dlažbu, střechu a mobiliář. Všechny práce budou hotové na konci příštího roku.
1: Jak pokračuje stavba nového bezbariérového podchodu, se na den otevřených dveří přišel podívat pan Jiří z Kolína.
2: Úžasný to bylo a hlavně, kdy se mi podaří poštěstit podívat se pod nádraží ve výstavbě, že jo?
1: 100-metrový koridor bude nově ústit do Starokolínské ulice a nádraží tak půjde podejít celé.
2: Bydlím na druhé straně Labe a 50 let obcházím Labe, takže budu mít konečně rovnou cestu na nádraží.

0: Ražino, bude to úžasný.
1: Dodává pan Jiří. Z pátého nástupiště dnes lidé na druhou stranu přebíhají přes koleje. Podchod tak zvýší bezpečnost cestujících, říká správce stavby Martin Werner.
2: My propojujeme se s ulicí Starokolínskou, kde bude proběhne rekonstrukce, vybude se nový parkovací dům a v budoucnu i lávka přes Labe, která sem přivede cyklisty z druhé strany Labe.
1: Spolu s podchodem opravují dělníci i nástupiště nad ním.
2: Jdeme postupně, jdeme po etapách, tak aby byl co nejmenší dopad na vlakovou dopravu a neomezovali jsme mu cestující.
1: Samotný podchod by měl být hotový v červenci příštího roku. Nástupiště nejspíš do konce roku 2027, říká generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
3: Až bude hotové třetí nástupiště, vrhneme se na druhé s tím, že takhle budeme substituovat jedno nástupiště za druhé, tak aby jsme opravdu v prosinci 2027 byli hotoví.
1: Práce se oproti původním plánům zhruba o půl roku prodloužily.
4: Skutečně to prodlení je zhruba 6měsíční, způsobilo ho v podstatě září 2024. Velké povodně.
1: Zatopení prostoru pro překládku kabelů a následné přeprojektování stavbu prodražilo zhruba o 200 milionů korun. Celkové náklady přesáhly 1 miliardu korun. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už zdravím meteoroložku České televize Taťánu Míkovou, přeji dobré ráno.
2: Krásné, dnes musím říct takové proměnlivé ráno, někde trošku slunce prosvěcuje, někde je spíš víc mraků a musím říct, že dokonce v západní polovině kraje jsou i slabé deštíky. Nejsou to ale nikde intenzivní srážky a posunují se takovým zvláštním způsobem, zatím jako by chtěli obcházet ze západu směrem k jihu hlavní město.
0: Tak já jsem naštěstí v té lokalitě, kde slunce už prosvěcuje mezi stromy. Jak jsme na tom s teplotama?
2: Tak ty teploty jsou od 9 až po 12 stupňů Celsia. Kdo hádá, že je nejtepleji v centru Prahy, tak má úplnou pravdu, prostě Klementínu v těchto dnech většinou vede. Jinak ale za městem je teplota trošičku nižší, tak spíš mezi 11 a 8 nebo 9 stupni Celsia. Nejchladněji právě ty osmičky a devítky jsou na jihozápadě našeho regionu.
0: A jaké bude počasí přes den?
2: Tak dneska je předpověď opravdu hodně jednoduchá. Čekáme polojasno až oblačno. Ten deštík, který se vyskytuje po ránu, ten by se měl postupně rozpadat, nebude nikde sílit a teploty dnes dosáhnou 20 až 23 stupňů Celsia. Tak to po těch dvou nebo třech chladnějších dnech možná bude docela vítané oteplení. Nebude nijak drsné, prostě žádné vedro, ale bude příjemně.
0: No a jak bude vypadat neděle?
2: Tak zdá se, že v neděli by mělo být počasí už méně slunečné, bude přibývat mraků a odpoledne taky bude přibývat možná i dešťových kapek. Je pravda, že na západě regionu se to projeví dřív, takže tam můžeme počítat s tím, že se bude během dne objevovat nejdřív polojasno, pak oblačno a později i zatažené nebe. No a od západu se začnou přidávat přehánky, které budou postupovat někdy během odpoledne a k večeru i do východních částí regionu. Zítřejší maximální teploty ale nebudou o moc nižší než ty dnešní, budou 18 až 22 a možná, jestli někdo se zajímá i o to, jak chladné bude ráno, tak 12 až 8 při déle trvající zmenšené oblačnosti až do 6 stupňů Celsia.
0: To byla meteoroložka České televize Taťána Míková. Já vám děkuji, přeji krásný den a budu se těšit na slyšenou odpoledne.
2: Já taky, pěkný den všem.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: 9 minut před 8 hodinou posloucháte Dobré ráno střední Čechy, teď už čas pro Petra Jungmana, který vám nabídne pohled do dnešního kalendáře.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 12. září. Dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Obec Libeň byla slavnostně připojena k Praze před 125 lety v roce 1901. Stala se její 8. čtvrtí. Zajímavostí je, že sousední a ku Praze výrazně bližší Karlín se spojil s Prahou až o 20 let později. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
3: Požehnej pán Bůh.
2: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
4: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
2: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzobohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufřík a vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory. To byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Na Vítězném náměstí v Praze 6 je po 8. festival mini pivovarů. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilast. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice.
2: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
0: Dělníci začali opravovat vnitrobloky ve Svojsíkově ulici a v ulici na Radouči na sídlišti v Mladé Boleslavi. Nové budou lavičky, cesty nebo dětská hřiště. Stavbaři taky předělají využití dešťové vody z přilehlého parkoviště a zahradníci tam vysadí stromy a dva různé druhy trávníku.
3: Trávník rozdělí zahradníci do dvou kategorií. Nízkosečený parkový trávník a luční trávník, který budou sekat jen minimálně. Práce za asi 10 milionů korun skončí na jaře roku 2027. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Zhruba 25 mini pivovarů se představuje na Vítězném náměstí v Praze. Návštěvníci tak už po 8. můžou ochutnat různé druhy piv a poznat práci českých řemeslných výrobců. Akce skončí ve 20 hodin.
4: Lidé můžou ochutnat třeba ležáky, svrchně kvašená i tmavá piva. Dostanou je do zálohovaných sklenic. Přinést si můžou i své vlastní půl litry. Na místě jsou také stánky s občerstvením. Součástí programu jsou i vystoupení několika hudebních skupin. Vstup na akci je zdarma. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy se v 8. kole šance ligy představí na trávníku Slovanu Liberec. Půjde o střetnutí 2. a 3. týmu tabulky. Slovan má 16 bodů a v případě výhry se dočasně posune na první místo před Slavií. 3. Mladá Boleslav má sice bodů v uvozovkách jen 14, ale má k dobru jednu dohrávku. Souboj Liberce s Mladou Boleslaví začne v 15 hodin.
1: Počasí.
0: Sobota bude polojasná až oblačná. Odpoledne naměříme mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte se zdržením za odbočkou na Kutnou horu na 63. kilometru. Na začátku toho zúžení osobní auto narazilo do dopravního značení. Kolona má asi kilometr, zdržíte se téměř 10 minut. Policie už je na místě. A na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy vyšetřují nehodu. Za Hlavencem na 19. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou. Blokují tam odstavní pruh, projíždějte proto opatrně. Takže jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: I po zprávách v 8 je s vámi dál dobré ráno střední Čechy a Petra Procházková.
5: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, střední Čechy.
5: A v dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že lidé si na několika místech v Česku připomenou příchod Italů za první světové války. Dnešní díl, co v učebnicích nebylo, bude patřit Mrtvému moři a přidáme i tipy pro dnešní den. A z českých písniček to budou Miraj, Ilona Čáková nebo Zuzana Norisová a jako první Xindl X a Má chata můj hrad. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno, střední Čechy. Spět.

0: 12 minut po 8 hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy a dnešní vydání rubriky s Martinem Písaříkem a co v učebnicích nebylo nám nabídne zajímavosti o Mrtvém moři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrté na devět a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Květnice 14,5, Sulice 13, Břešťany 10. Tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Sobota by měla být polojasná až oblačná, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý přes den severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky, ty můžou být teď ráno a večer mírně nepříznivé, během dne ale většinou dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Ať už potřebujete schodit nějaké to kilo, dostat se do psychické pohody, nebo začít se zdravým pohybem, můžete zkusit chůzi s hůlkami. Poradit nám s ní přijde předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Čáková, La Isla Bonita v dobrém ránu střední Čechy. Teď už je připraven sobotní humor a taky Ivan Mládek. A já přeji krásné ráno a příjemný poslech.
1: Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
2: Víte, že koně pruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: písničky, které nestárnou.
1: Zavři oči, když se červenám, jednoduchej návod já.
0: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Sněmovna schválila zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Novela poprvé stanoví maximální cenu půjčky. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Dělníci vymění část oken a dveří na zimním stadionu ve Slaném na Kladensku. Práce mají zlepšit zadržování tepla, požární bezpečnost i celkový technický stav budovy. Radnice za ně zaplatí necelé 3 miliony korun. V pražských Klíčovských sadech mezi železniční tratí a Kbelskou ulicí by mohl vzniknout zoopark. Radnice Prahy 9 už vykoupila většinu pozemku, aby území zcelila. Program festivalu Dvořákova Praha dnes v Rudolfinu nabídne koncert vídeňských filharmoniků pod vedením Tugana Sochijeva a s houslistkou Hilary Hánovou. A dnešní počasí. Sobota bude polojasná až oblačná, odpoledne naměříme mezi 20 a 23 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu ze 66. kilometru budete popojíždět na 64. Tam je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky a odstavný pruh kvůli úklidu po dřívější nehodě. Zdržení 15 až 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po půl deváté pokračujeme v dobrém ránu střední Čechy a připomeneme si Italy.
2: Lidé si na několika místech v Česku připomenou právě příchod Italů za první světové války. V Čechách a na Moravě jich tehdy našlo nový domov asi 35 tisíc. Události připomínají koncerty pěveckého sboru Cimadoro.
4: A teď už Miraj a Jahoda, tak krásné ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy. Koncerty pěveckého sboru Chimadoro na několika místech v Česku připomínají příchod tisíců Italů z oblasti Trentino za první světové války. Zpěváci vystoupili třeba v Buštěhradu, pražské Valštejnské zahradě nebo v Chinavě na Berounsku.
1: U kostela svatého Prokopa tady v Chiněvě se sešly desítky lidí. Poslouchají koncert mužského pěveckého sboru z italského Ledra v provincii Trentino. Česko právě s touto oblastí pojí sdílená historie, říká předsedkyně spolku česko-italského přátelství Veronika Holemářová.
2: Oblast dnešního Trentina, italského kraje Trentino, byl součástí Rakouska-Uherska a když Itálie vyhlásila válku na Rakousku-Uhersku, vstoupil do první světové války, tak z té oblasti se vlastně stala válečná linie a obyvatelstvo té oblasti muselo ze dne na den opustit své domovy.
1: Jednalo se podle ní asi o 100 000 lidí. 35 tisíc z nich přišlo do Čech a na Moravu.
2: Zpráva, kterou obdrželi, bylo, že celá situace se vyřeší během několika týdnů a nakonec na našich územích zůstali 3 až 4 roky.
1: Připomínat si toto období je důležité i podle Claudia Oliariho, starosty italského Ledra.
3: Pro nás je to velmi důležité, protože tu byli přijati naši předci, naše prababičky, naši pradědové. A s velkou hrdostí se sem vracíme a připomínáme si toto období.
1: Hned po příjezdu do Chiňavy navštívili Italové místní hřbitov.
3: Vystoupili jsme z auta a šli jsme na hřbitov a viděli jsme tam pomník našich předků, kteří zde zemřeli. Tak to ve mně vyvolalo opravdu silný zážitek a dojalo mě to.
1: Při příležitosti návštěvy italských hostů páter Josef Jonáš taky posvětil obnovený historický kříž. Je dřevěný a 4 metry vysoký.
4: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. In nome del Padre, Filio e del Spirito Sancto. Amen.
1: Kříž stál vedle kostela od roku 1860, říká Jaromíra Bérová, která se společně s radnicí podílela na přípravě akce.
5: Já někdy v roce 68-69 jsem zjistila, že zmizel. Ten kříž byl vlastně původně vztyčen, že vlastně tady byly chytré děti, byli tady vzorní učitelé a skvělá samospráva obce. A tak vlastně proto tohle vzniklo, protože tady zkoušel děti samotný pan arcibiskup pražský.
1: Není to poprvé, co italská návštěva přijela do Chiňavy. Česko-italské přátelství zde připomíná a taky třeba stezka od roku 2014. Z Chiňavy Laura Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 9:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Z Duchovice 13, Mníšek pod Brdy 14,5 a Zápy 11. Tolik máte právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Sobota by měla být dle meteorologů polojasná až oblačná s nejvyššími teplotami mezi 20 až 23 stupni a foukat bude slabý proměnlivý přes den severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlé podmínky teď ráno a večer můžou být mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré ráno, střední Čechy, ještě chvilku, nep nějakých 11 minut nás dělí od 9. hodiny, což znamená, že Dobré ráno, střední Čechy bude u konce a po 9. se už můžete těšit na pořad Mezi nebem a zemí, po 10. na Hobby magazín a po 11. to bude pořad Středočeská setkání. No a Petra Procházková se bude těšit v písničkách na přání, teď už tipy, nechte se inspirovat s Denisou Hergeslovou a já přeji krásné sobotní ráno.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Kostelec nad Černými lesy o víkendu otevře své historické i kulturní prostory v rámci Dnů evropského dědictví. Prohlédnete si zámecké interiéry, Budilovu letní vilu nebo bývalou plicní léčebnu. Zavítat můžete do muzeí a galerií, kde poznáte zdejší keramickou tradici. Součástí programu je taky černokostelecké vykulení ležáckých sudů s prohlídkami pivovaru a doprovodným programem. V Jesenici na Rakovnicku se bude péct, ochutnávat a soutěžit. Vlastivědné muzeum tam pořádá tradiční štrůdlové slavnosti. Začínají ve 14 hodin. K šálku kávy a domácímu štrůdlu zahraje rakovnická kapela MP5. A pokud chcete poměřit svůj pekařský s ostatními, vlastní štrůdl můžete do muzea přinést do sobotního poledne. Soutěží se ve dvou kategoriích. Návštěvníci rozhodnou nejenom o nejchutnějším, ale taky o nejhezčím vlastnoručně upečeném štrůdlu. Vltava, jak ji proměnili povodně, přehrady i život lidí v jejím okolí. Právě její příběh přibližuje nová výstava Vltava proměny historické krajiny ve Vraném nad Vltavou. V areálu bývalé papírny nabídne desítky panelů, videoprojekci nebo interaktivní model přehrady a zvláštní část věnuje historii Vraného a zdejší vodní elektrárně. Nebude chybět doprovodný kulturní program a komentované prohlídky. Výstava pak potrvá do 25. října. Otevřena bude o víkendech. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Nový bezbariérový podchod na hlavním nádraží v Kolíně bude hotový v létě. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
3: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
2: Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. Stavba bezbariérového podchodu pod hlavním nádražím v Kolíně je ze 3/4 hotová. Cestující by ho měli začít používat v červenci příštího roku. Dělníci zároveň postupně opravují všech 5 nástupišť, mění tam střechu, dlažbu i mobiliář. Za všechny práce Správa železnic zaplatí přes 1 000 000 000 korun, říká správce stavby Martin Werner.
4: Máme 2 nástupiště komplet hotové, budujeme 3. nástupiště, jdeme po etapách, tak aby byl co nejmenší dopad na vlakovou dopravu. My propojujeme se s ulicí Starokolínskou, hlavně kvůli bezpečnosti, protože cestující běhají z 5. nástupiště na ulici Starokolínské a stává se tam mnoho mimořádností.
2: Cestující budou nadále používat i stávající podchod. Jeho rekonstrukce zatím Správa železnic neplánuje. Hlavní město nakoupí 8 nových elektrických vozů pro městskou policii. Odhadovaná cena je 11 milionů korun. Vozy budou mít například výstražná majáková světla, radiostanice, kamerové systémy a služební polepy. Nová auta by měla nahradit ta dosluhující, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Ta jsou speciálně uspůsobená pro přepravu technických prostředků k zabránění odjezdů vozidla, tedy takzvaných botiček. Určená mají být do přímého výkonu služby, proto budou dodána včetně nainstalovaných výstražných zvukových a světelných zařízení. Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková slaví společně s Taylor Townsendovou titul na US Open. Česko-americký pár porazil ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Pro Siniakovou jde o 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře.
1: Počasí.
2: Sobota bude polojasná až oblačná, odpoledne naměříme mezi 20 a 23 stupni. Zítra bude o něco chladněji, čekáme odpolední maxima kolem 20. Přibude mraku a během dne se přidají přeháňky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu ze 66. kilometru budete popojíždět na 64. Tam je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky a odstavný pruh kvůli úklidu po dřívější nehodě. Zdržení asi 15 až 20 minut. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Králův dvůr na 26. kilometru stojí porouchané vozidlo, je v odstavném pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: To byly zprávy v 9 a teď už je tu magazín Mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí.
6: Domácí hospic Cesta domů oslaví své 25. narozeniny benefičním koncertem. Poprvé za téměř 700 let opustil Česko fragment Evangelia svatého Marka, který do Prahy přivezl Karel IV. Vzácný rukopis si lidé budou moct prohlédnout na mezinárodní výstavě v italské Aquileji. Velmi netradiční hřbitov s náhrobky a nápisy mají od roku 1935 na severu Rumunska. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Janu Kratochvílovou pro vás jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Svůj život si všichni chceme užít naplno a nemyslíme na jeho konec. O to větší šok často bývá, když smrt přece jen přijde. Tuto situaci se u nás už 25 let snaží lidem ulehčit nezisková organizace Cesta domů. Prostřednictvím domácího i lůžkového hospice a dalších služeb pečuje o nevyléčitelně nemocné a umírající v prostředí, kde se cítí bezpečně. Na 16. října chystá Cesta domů benefiční koncert v La Fabrice v pražských Holešovicích, kde své 25. narozeniny oslaví. Noemi Fingerlandová natáčela s PR manažerkou Cesty domů Lindou Tichotovou.
1: Vybírali jsme hudebníky, kteří jsou nám nějak blízcí. Monika Načeva s kapelou představí svůj aktuální koncertní program Jdem temným dnem. Daniel Žižka je 23-letý zpěvák a skladatel, finalista letošní Eurovize a zahraje své vlastní autorské písně v žánru indie pop. A Marie Putnerová vystoupí se svou hudbou na pomezí folku, alternativy a rocku. Kromě toho fotograf Štěpán Hon představí nové vydání svého unikátního fotokalendáře Doma, ve kterém se představí 12 osobností u sebe doma. A prodej tohoto kalendáře také podporuje Cestu domů.
2: Říká Linda Tichotová, která má v Cestě domů na starosti PR a komunikaci. Na benefičním koncertě v La Fabrice bude také první ředitelka a spoluzakladatelka Cesty domů Martina Špinková.
1: Představí svoji novou knížku nejen pro děti, Matouš v lítacím domě.
2: Na co Cesta domů použije vybrané finance?
1: Navštěvníci koncertu koupí vstupenky, podpoří přímo provoz Cesty domů, tedy služby pro lidi v závěru života a jejich blízké. Vstupenky jsou v prodeji online, a to přes web cestadomu.cz.
2: Letošní koncert bude výjimečný. Cesta domů na něm totiž oslaví už 25 let od svého založení.
1: Těch 25 let z mého pohledu přineslo hlavně velký rozvoj. Začínali jsme jako malá poradna pro rodiny pečující a umírající. Přidal se domácí hospic, další služby, pozůstalostní podpora. V minulém roce jsme otevřeli i lůžkový hospic. A kromě této přímé péče se věnujeme i osvětě v podobě vzdělávání odborníků i široké veřejnosti. Vydáváme knížky ve vlastním nakladatelství. Máme 3 dobročinné obchody v Praze, které posluchači mohou znát, takže je toho hodně.
2: Povědomí o paliativní péči se podle Lindy Tichotové i díky Cestě domů za těch 25 let v Česku výrazně zvýšilo.
1: Hlavní je vlastně, aby lidé věděli, jaké jsou možnosti péče o jejich blízkého, když se ocitne v závěru života, takže aby věděli, jaké jsou služby, kam se mohou obrátit, že to často jde zvládnout i doma, pokud si to tak přejí.
2: Do budoucna má Cesta domů další plány.
1: Kapacity nejsou dostatečné, snažíme se nabídnout lidem alespoň podporu prostřednictvím naší poradny, a plánujeme rozvoj formou stavby nového lůžkového hospice, kde by se tedy ty kapacity měly výrazně navýšit.
2: Co je vlastně v péči o umírající a jejich blízké nejdůležitější?
1: Mít nějaký plán, vědět, že ať se stane cokoliv, tak to nějak zvládnou s pomocí nás nebo jiné organizace. To je důležitý.
2: Být na blízku umírajícím a smrti není vždy snadné.
1: To téma je závažný, ale zároveň má velký význam, takže to člověka nějak jako těší, že dělá dobrou věc. A vím, že co říkají kolegové zdravotníci nebo i ze sociálních služeb, tak je vlastně nabíjí ta pozitivní zpětná vazba z rodin a pečujících. Takže těžký to je, ale zároveň to dává velký smysl, podporujeme se i navzájem.
2: Dodává Linda Tichotová z Cesty domů.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Důvěru veřejnosti v církev podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vážně narušila podezření na mravní a majetkové delikty, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. Ve svém prvním pastýřském listě od letošního nástupu do čela České katolické církve Přibyl zdůraznil, že kvůli těmto odsouzeníhodným případům cítí bolest, frustraci a stud ze způsobeného pohoršení. Vyzval věřící, aby se spolu s ním zúčastnili kající pouť do Hájku u Prahy, která se uskuteční 5. října. Olomoucké arcibiskupství získalo 2 cenné předměty spjaté se jmény 2 významných olomouckých biskupů. Jde o vzácnou pergamenovou listinu pocházející z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi a pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna Castelcorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Arcibiskupství je věnovala rodina, která ji nalezla v pozůstalosti. Cenné artefakty ze jejich rukou převzal současný metropolita moravský Josef Nuzík. Oprava ochozu chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně by měla skončit do konce října, případně začátkem listopadu. Ochoz, který byl dosud přístupný jen příležitostně, se má stát zřejmě od jara příštího roku součástí prohlídkového okruhu zahrnujícího kostel a kostnici. Letošní práce uzavřou poslední etapu současného projektu obnovy chrámu za zhruba 20 milionů korun, která zahrnovala i loňské opravy pláště zvonice. Evropská dotace z integrovaného regionálního operačního programu činí 12 milionů korun. Součástí prací na vnějším ochozu je restaurování a čištění kamenných sloupů a podlahy. Projekt zahrnuje také úpravy v kryptě a interiéru chrámu. I to jste se od nás dnes dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: kapelu Činasky jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde teď navštívíme velmi netradiční hřbitov, který je od roku 1935 na severu Rumunska. Jde o takzvaný veselý hřbitov, který je vyhledáván poutníky z celého světa. Jsou na něm totiž netradiční vyobrazení i nápisy. Přestože Rumuni se hlásí především ke katolické víře, toto duchovní místo je pro něm odkazem předků. Na hřbitov se vypravil se štábem České televize i publicista Petr Voldán, který tam natáčel další z postřehů odjinut. Ty se na obrazovkách objeví už koncem roku. Kolegu Karla Sladkého zajímalo víc.
1: Na hřbitov jsme zvyklí chodit trošku nostalgičtí, trošku zadumaní. Obecně v Rumunsku to platí, ale na tomhle hřbitově ve městě Sapenca, ona je to spíš vesnička, tak tam od roku 1935 je hřbitov, který rozesměje snad každého. V roce 1935 tam místní řezbář, který byl i tesař a tak trošku vtipálek a měl rád legraci a byl to dobrý řemeslník, Stano Patraš umístil první náhrobek, řekněme, nebo takový to, na co jsme zvyklí my z mramoru, tu informaci o tom, kdo je tam pochován, z dubu. A vypadalo to asi takhle, já tady mám takovou maketku. Má to střížku, je to modré, je tam vyobrazen nějaký výjev a pod tím je text. A ty texty jsou povětšině vtipné.
2: To já tedy nepřeložím, Petře.
1: Já to taky nepřeložím úplně, ale je tady něco v tom smyslu. Je tady muž, venkovan namalovaný a má v ruce lahev. Je to i v tom textu napsáno, že se dost hlavně v zimě zabýval pitím. A tím také skončil. Bývají ty epigramy takové sarkastické, někdy si je dokonce prý ti, kteří se už loučili s tím naším světem, tak si je vymýšleli sami, co jim má ten lidový umělec na ten náhrobek napsat, na ten dřevěný a jaký má být ten obrázek. Určitě z každého toho obrázku je jasné profese anebo způsob, jakým ten člověk odešel. Je tam tkadlena, nebo je tam učitel, je tam voják, horník a podobně. To je z toho naprosto jasné a pod tím jsou ty texty. A řada z nich je opravdu vtipných, i když ne úplně všechny výjimky potvrzují pravidlo. A my jsme natočili zblízka i epitaf, na kterém dívka, myslím, že to byla 13-letá holčička, si stěžuje, vlastně mluví k taxíkáři, který ji porazil a zabil. Proč jsi vybral zrovna tuhle silnici a proč mě a podobně. Ale jinak jsou tam opravdu vtipné věci. Lidé tam chodí, usmívají se, fotí, je to nádherná záležitost a turistů je tam spousta. Nám se povedlo najít dokonce i pokračovatele, protože samozřejmě tenhle ten první zakladatel toho hřbitova, který to tam začal v roce 1935, už zemřel.
2: A to byl?
1: To byl ten Stano Patraš, pak po něm byl další a teď jsme našli jeho pokračovatele, mladého řezbáře, který nám i ukazoval, jak se to dělá, jak se to i maluje. Měli jsme štěstí, byli jsme v dílně. A to je vlastně stejnojmenný pokračovatel. Je ze širšího příbuzenstva opět Stano Patraš. Takže ta tradice pokračuje. On zrovna instaloval i jeden ten náhrobek. Není to dokonce levné, když tam někdo nebydlí a objedná si to, tak to stojí dost peněz, takový náhrobek. Ale pořád ta tradice se drží, tak to se nám líbilo.
2: Ještě jednou připomeňte veselý hřbitov v Rumunsku.
1: Veselý hřbitov na severu Rumunska, v podstatě poblíž hranic jak s Maďarskem, tak s Ukrajinou a městečko nebo vesnice spíš se jmenuje Sapenca.
2: Jak to vůbec Rumuni mají s vírou, s náboženstvím?
1: No, oni se hlásí ke katolickému náboženství, je tam spousta, ale pravoslavných kostelů a pravoslavných věřících. Neřekl bych, že jsou až tak příliš ortodoxně věřící, ale jsou místa, kde ty kostely jsou hodně navštěvované. Mnoho z nich je krásnými památkami, to třeba je v Bukovině a podobně. Řada z těch kostelů má své výlučnosti, jsou zajímavě namalované, nebo jsou i opevněné kostely, takže jsou třeba na seznamech UNESCO a podobně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne přejeme. Mezi sbírkové předměty našich muzeí patří běžně církevní předměty. Od velkých sakrálních obrazů až po drobné růžence. A najít se dají i zajímavé kusy. Tak jako v Městském muzeu v České Třebové, kde se po restaurování 100 let starého sbírkového předmětu zaskvěl relikviář svaté Anny s černou rukou, která patří už po staletí k jejímu kultu. Právě o něm se s ředitelkou a badatelkou muzea povídala kolegyně Víta Balcarová.
1: Byl to prostě předmět, černá pravá ruka a netušili jsme, kterého svatého by to ruka mohla být a to teprve při restaurování odhalila paní doktorka Marie Foltínová z Prahy. Takže jsme zjistili, že se jedná o relikviář s rukou svaté Anny a jsou tam i ostatky dalších svatých, dalších mučedníků.
2: Pojďme si tady povědět o životě této světice trochu víc.
1: Obecně je známo, že svatá Anna byla matkou Panny Marie. Její životní osud ovšem není popsán v kanonických textech Bible, ale až z novozákonních apokryfů. Podle nich žila Anna dlouho se svým manželem Joachimem v bezdětném manželství, což bylo tenkrát vnímáno jako trest boží a tak se dlouho za to děťátko modlili, až konečně počali dítě, narodila se dcera Marie. Ta měla prorokováno, že v dospělosti dosáhne velkých skutků a stala se v dospělosti matkou Ježíše Krista a kult svaté Anny se tím začíná potom šířit.
2: Jak se ten kult

0: tím originálním ostatkem vlastně dochází k jeho posvěcení a tyto relikviáře se potom šíří.
1: Paní ředitelko, víte, kolik sakrálních sbírkových předmětů máte v Českotřebovském muzeu a dostanou se také někdy na odiv nás?
0: Přesné číslo vám neřeknu, ale jsou jich desítky. Od velkých rozměrných pláten, oltářních obrazů, až po třeba malé růžence, které sloužily k osobní zbožnosti. Čas od času je vystavujeme v rámci různých výstav, ať už jsou to výstavy výtvarného umění, anebo jsme dělali výstavu třeba k výročí založení našeho muzea, tak tam byly ty nejvýznamnější představeny. Chystáme výstavu pro farnost Česká Třebová, protože slavíme v letošním roce 225 let od dostavění svatojakubského chrámu a při té příležitosti jsme se domluvili s farností, že uděláme výstavu právě sakrálních předmětů z našich sbírek a ta se bude odehrávat přímo v kostele.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Rukopis, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil české země téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku. Natáčel Mikuláš Vochoska.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelia je věnovaný na nebestoupení páně.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
1: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka neseným v průvodě.
2: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku Dupralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
2: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
1: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali to klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
3: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
2: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovítského pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
4: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
2: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Pan Pinkus dostal večer telegram, že jeho tchyně zemřela. Bože, bože, vzdychal, to budu zítra rozčílený. Tak tohle je přesně židovská anekdota z nádherné knihy Karla Poláčka, vydané poprvé už v roce 1933. Nevím, zda se židovské anekdoty vyprávějí i dnes. U nás v Tachově je vypráví pan Tomšů. Mimochodem překrásně. Dokáže nádherně měnit hlasy a to jeho Sára je nenapodobitelné. Snažil jsem se zjistit, čím je židovský humor specifický. Obrátil jsem se proto na znalce, který mě odkázal opět na Karla Poláčka. A tak si dovolím citovat z předmluvy k jeho stále živé knize Židovské anekdoty. Je to poetický výraz rasy, která prožila věky v opovržení, v ústrcích a ponížení. Židovskému lidu nebylo dopřáno, aby vybíjel svou energii v usilování po hodnostech, po světské moci a počinech válečnických. Ve dne se Žid zabýval obchodem, lichvou, lékařstvím a jiným opovržení hodným zaměstnáním. Večer pak stáhl záclony, odloučil se od světa a usedl ke stolu, aby přemítal a mudroval nad svatým písmem a Talmudem. Místo činu miloval slovo, svoji náklonost věnoval logice. Nalezl zalíbení nejen v logickém obsahu slova, ale dovedl také pochopit druhou, skrytější stránku slova, která je zjevná dětem a básníkům, ale neznámá lidem hlučným a světským. Seznal, že slovo má mocnou sílu asociativní a že dovede žít samostatně. Dialektika teologických spisů přešla Židům do krve, proto židovské anekdoty vynikají svou břitkou formou a logickým obsahem. Tolik Poláček. Musím však upřímně říci, že jeho vysvětlení podstaty židovského humoru mě vůbec neuspokojuje. Je to stejné, jako bychom chtěli dětem vysvětlit, proč je jejich králíček nejpřítulnější a začali bychom nákresem trávicí soustavy. Humor je vůbec cosi tajemného. Sám jej používám dost často, mnohdy v sebeobraně před vlastní důležitostí, škrobeností, ctihodností, konvencemi nebo jakoukoliv pošmourností. Kdo ví, třeba právě někde tady je zdroj i toho židovského humoru. Napadlo mě, zda je vůbec vhodné po tragédii holokaustu vyprávět židovské vtipy. Jenže kdybychom je nevyprávěli, znamenalo by to, že zlo zvítězilo. V tomto kontextu platí víc než jinde, že humor poráží zlo. Proto se vyprávěly vtipy o Husákovi, o policajtech nebo ty židovské. Myslím, že je dobré se anekdoty učit a v kruhu přátel je vyprávět. Zlo, lidská hloupost, se totiž humoru bojí. A tak bude třeba svět potom malinko bezpečnější.

0: a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Park u rehabilitačního ústavu v Kladrubech otevřou dnes odpoledne. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrozou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrozou, kterou popisuje pneumoložka Martina Štercová.
3: Dochází k postupnému prostupování plicí zvamy. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily výzvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
2: Rehabilitační ústav Kladruby odpoledne otevře nový bezbariérový park. Má 4,5 tisíce metrů čtverečních a je v něm 1500 keřů a květin a desítky stromů. Součástí jsou taky altány, venkovní posezení a hřiště pro děti. Vybudování parku stálo podle ředitele ústavu Josefa Hendricha 7 milionů korun.
4: Je to další takový benefit pro pacienty a jejich rodinní příslušníky, aby během návštěvy měli soukromí, měli tam možnost využití pro děti něco a budou mít hezký výhled do krajiny.
2: Krajské Vyhnobraní a Dožínky přichystal na dnešek zámek Kačina u Kutné Hory. Na programu jsou hudební vystoupení, křest vína nebo vyhlášení osobnosti regionu Kutnohorska. Pro děti jsou připravená divadelní představení.
5: Návštěvníci můžou po celý den degustovat vína a burčák, ochutnat různé speciality a nakoupit na farmářských a řemeslných trzích. Prohlédnout si můžou také zemědělské stroje, techniku profesionálních hasičů a policistů. Program skončí po 19. hodině troubenými fanfárami. Z Kačiny Alena Junová, Český rozhlas. Sport.
2: Pražskou Spartu čeká zápas 8. kola fotbalové šance ligy. Na svém stadionu na Letné bude hostit Jablonec. Sparta má za sebou 2 ligové porážky v řadě a po nich udělala změny v realizačním týmu. V týdnu pak Pražané postoupili do 8. finále domácího poháru, vyhráli na stadionu Viktorie Žižkov 5-0. Zápas mezi Spartou a Jabloncem v nejvyšší tuzemské soutěži začne v 18 hodin. Počasí. Sobota bude polojasná až oblačná, odpoledne naměříme mezi 20 a 23 stupni. Zítra bude o něco chladněji, čekáme odpolední maxima kolem 20, přibude mraku a během dne se přidají přehánky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim bude dnes celý den uzavřený pravý pruh na 53. kilometru. Tvoří se kolona, začíná na 50. kilometru, zdržení je necelých 20 minut. A D1 ještě jednou, tentokrát z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou Horu, je na 64. kilometru uzavřený pruh kvůli opravě vozovky. Je tam krátká kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy a před námi je Hobby magazín. Slovo má Artur Kubica.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vybravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil, tělemi duší, Artur Kubica.

0: magazín. Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobbyredaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
1: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy. Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
2: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
1: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
2: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
1: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
2: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
1: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
2: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
1: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
2: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružinínkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
1: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
2: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
1: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
2: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy, zase v závislosti na použitém mořidle, a používá se náť nebo samostatná květenství.
0: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že je užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat, až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měla zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových malých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad sem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, takže děláme tady. Tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže.
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom Příluckém karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí Toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby-redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skorem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukr, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kilo na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale on nebyl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakitník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočí.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Jedenáct hodin.
6: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Dnes je světový den první pomoci. Středočeský kraj přispěje na vybudování centra dopravní výchovy v Mladé Boleslavi. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukla.
7: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
5: Podle Jukly dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. S tím můžou pomoct praktické kurzy. Červený kříž nově nabízí také možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě. Středočeský kraj přispěje skoro 16 milionů korun na vybudování nového centra dopravní výchovy v Mladé Boleslavi. V areálu vznikne cvičná plocha pro autoškoly nebo taky dopravní hřiště pro děti. Využijí ho i rodiny pro trénink jízdy na kole, koloběžce nebo bruslích.
8: Středočeský kraj tak navazuje na memorandum, které uzavřelo s Mladou Boleslaví a nadačním fondem Škoda Auto. Středočeský kraj uhradí 50% předpokládaných nákladů a město s nadačním fondem přispí každý 25%. Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka si dnes připomenou lidé v Lánech na Kladensku. Pietní akt začne v 17 hodin u muzea prvního československého prezidenta. Pokračovat bude na tamním hřbitově, kde je Masaryk pohřbený. Součástí akce bude i tradiční zapalování vatry, říká ředitelka muzea TGM Rakovník Magdalena Elznicová-Mikesková.
9: Místní sbor lánských hasičů u příležitosti 85. narozenin TG Masaryka zapálil vatru. No a později se z toho stala taková vatra spíš na připomínku úmrtí prezidenta Masaryka. Už několik let usilujeme o to, aby to byla taková veřejná akce.
10: Sport.
5: Fotbalisté Mladé Boleslavi se v osmém kole šance ligy představí na trávníku Slovanu Liberec. Půjde o střetnutí druhého a třetího týmu tabulky. Slovan má 16 bodů a v případě výhry se dočasně posune na první místo před Slavií. Třetí Mladá Boleslav má sice bodů v uvozovkách jen 14, ale má k dobru jednu dohrávku. Souboj Liberce s Mladou Boleslaví začne v 15 hodin.
6: Počasí.
5: Sobota bude polojasná až oblačná, odpoledne naměříme mezi 20 a 23 stupně, zítra bude o něco chladněji, odpolední maxima kolem 20, přibude mraků a během dne se přidají přehánky.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Vlašim ze 49. kilometru popojíždí půlhodinová kolona kvůli dopravnímu omezení. Pozor, sjezd na Vlašim je ucpaný, možná je trasa přes Tehov a Trhový Štěpánov. A na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou hlásíte kolonu z 54. kilometru. Na 53. kilometru jsou silničáři a zdržíte se asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: A teď už je tady pořád Středočeská setkání a Šárka Formánková.
6: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
10: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Dneska se spolu vydáme na procházku, ovšem nejen tak ledajakou. Vezmeme si hůlky, nastavíme je do správné výšky, zvolíme příjemné tempo a vyrazíme. Chůzí zvanou Nordic Walking. Protože právě o ní bude řeč. Povídat si budeme s předsedkyní Českomoravské federace Nordic Walking Janou Stejskalovou z Benešova.
6: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.

0: Určitě i vy už jste někdy venku narazili na někoho, kdo šel hezky svižně, ve sportovním oblečení a s hůlkami v rukách. A jistě už jste slyšeli o technice chůze zvané Nordic Walking. A pokud byste se o ní chtěli dozvědět víc, případně si ji i sami vyzkoušet, pak jste tu dneska správně. To všechno nám totiž umožní náš dnešní host. Předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová z Benešova. Vítejte u nás, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Chodila jste jako malá s rodiči na procházky a na výlety?
1: Úplně ne, já pocházím z Jeseníku a i když jsem bydlela v horách, tak jsme spíš lítali děti venku sami, v té době to ještě takhle šlo, takže já jsem potom závodně jezdila na běžkách a až jsem se zranila, prolomila jsem si koleno, tak jsem začala čistě Nordic Walking, ale běžci na lyžích používají hole při trénincích v letních měsících, kdy s holemi běhají, skáčou a vlastně trénují, napodobují ten běh na lyžích v letních měsících.
0: Vy jste říkala, že jako malá jste sportovala, že jste běhala na lyžích. V kolika letech jste začínala?
1: Já jsem začala pozdě. Já jako malá jsem měla nadváhu, myslím, že můžu říct i až obezitu. Já jsem vždycky od malá ráda jedla a i když jsem lítala venku, tak vždycky jsem to vykompenzovala tím jídlem a já jsem začala vlastně na běžkách až v mých 13 letech, protože jsem kdysi viděla někoho jet na kolečkových lyžích v létě v Jeseníku a mi se to tak strašně zalíbilo, že jsem během léta, během prázdnin zubla 12 kilo tuku a vlastně ten další rok v září mě vzali do sportovní třídy v Jeseníku a začala jsem na běžkách.
0: To znamená, že to nebylo jenom takové obyčejné rekreační běhání na lyžích?
1: Ne, ne, já jsem opravdu na běžkách poprvé stála v těch mých 13 letech někdy v listopadu. V lednu už jsem jela svoje první mistrovství republiky a vlastně druhý rok už mě zařadili do družstva olympijských nadějí a začala jsem opravdu jezdit závody.
0: A jak dlouho vám to vydrželo?
1: No, bylo to zase pozdě, protože já jsem se do toho pustila, když to řeknu, po hlavě a v těch 17 letech se mi prolomilo koleno na schodech a i když mě tehdy sponzorovala jedna firma, která mi domluvila operaci v Brně u specialisty, tak operace se nepovedla. A v 17 letech už jsem měla za sebou dvě velké operace kolene. S vrcholovým sportem jsem skončila a to byl ale zase začátek toho Nordic Walking pro mě.
0: No vidíte, já jsem si myslela, že ten úraz se stal právě při nějakém závodě nebo při nějakém tom výkonu a ono to bylo na schodech.
1: Ono to bylo na schodech, ale asi kvůli tomu, že jsem byla přetrénovaná, já jsem to všechno chtěla asi dohnat. Takže pak jsem šla jednou po schodech a koleno se mi prolomilo vzad. Sice jsem se snažila ještě u toho vrcholového sportu zůstat, ale už to nešlo.
0: To znamená, že po těch operacích vám ještě lékaři říkali, že byste to mohla zkusit, anebo už rovnou bylo naznačeno, že by to nebylo dobré?
1: Říkali, že to můžu zkusit, že uvidíme a já jsem se snažila, ale opravdu s těma dvěma velkýma operacema kolena už se mi to nepovedlo. A tehdy mě to strašně mrzelo, protože jsem se chtěla dostat dál. Ale teď, když to vidím zpětně, tehdy to byl pro mě vlastně začátek něčeho nového a byl to ten začátek toho Nordic Walking pro mě.
0: A jak jste se s ním vlastně poprvé potkala?
1: Já jsem znala ty hole z těch letních měsíců, když jsme sice neměli hole krátký, jak by hole na Nordic Walking měly být, jsme používali hole dlouhé po ramena. To jsou hole dlouhé na klasický způsob běhu, kdo jezdí na běžkách, tak ví. Na bruslení jsou ještě delší. Já jsem těch holí doma měla spoustu, tak jsem si je normálně pilkou uřízla na tu dílku na Nordic Walking a v Jeseníkách, v Pryznicových léčebných lázních jsem si chodila vlastně první Nordic Walking. Lidi na mě křičeli, slečno, vždyť není sníh, slečno, kde máte lyže. Takže ty začátky byly takový trošku úsměvný, ale já jsem věděla, že mi to pomáhá šetřit to koleno. Vždycky jsem hodně běhala a to jsem opravdu nemohla, takže tím, že jsem zapojila tu horní polovinu těla, tak jsem ten energetický výdej měla vyšší, cítila jsem, jak víc funím, jak opravdu ten trénink je intenzivnější. Takže já jsem se začala věnovat Nordic Walking napřed čistě pro sebe, pak jsem v Olomouci na Univerzitě Palackého napsala diplomovou práci na Nordic Walking a Nordic Walkingem jsem se začala tehdy živit.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Dnešní středočeské setkání je o chůzi. O chůzi svižné, o chůzi doplňkové, protože s sebou musíte mít hůlky. O chůzi zvané Nordic Walking. Naším hostem je předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová. Vy jste říkala, že jste začala chodit s hůlkami a mně tak přišlo, že to bylo v důsledku toho, že jste běhala na lyžích, ty hůlky jste používala při běžkách a teď jste se rozhodla, že budete používat i při běžné chůzi. Ale nebo to bylo jinak, že už jste věděla o té chůzi Nordic Walking a začala jste se o ní zajímat?
1: Ty hole v letních měsících používali převážně běžci na lyžích, ať už v Česku, ale Nordic Walking vlastně pochází z Finska, kdy tam ti Severani, Finové, používali taky běžci na lyžích ty hole v těch letních měsících při tom tréninku. A pomaličku se z toho vrcholového sportu, kdy to používali opravdu ti běžci na lyžích, se to dostávalo mezi tu širokou veřejnost. Takže Nordic Walking se v Česku pomaličku začal objevovat, ale já jsem znala vlastně ty tréninky, dřív se tomu říkalo imitační cvičení, že se imituje, napodobuje ten běžkařský pohyb v létě, znala právě z těch tréninků běžců na lyžích, takže jsem věděla, jak je to fyzicky náročný, ale já jsem nemohla tehdy tak jako brůzně běhat, skákat, takže jsem začala víc chodit. Takže to bylo tak jako oboje. Věděla jsem, že mi to může hodně pomoct, bála jsem se chodit z kopce, abych si to koleno znovu neprolomila, takže ty hole mi pomáhaly z kopce a zase do kopce. Díky těm holím jsem cítila, jak víc funím, jak mi to dává víc zabrat, že pracuje celé tělo, takže to bylo asi tak v oboje.
0: Vy jste říkala, že ze začátku na vás pokřikovali, trochu se i posmívali. V jakém to bylo roce?
1: Bylo mi 17, teď mi je 43, takže už je to pár let zpátky. Ono se to bohužel děje ještě i teď někdy, se na nás otáčí. My děláme kurzy Nordic Walking hlavně v Konopišti, ty instruktorský, takže občas tam slyším nějaký takový věty podobný, ale už je to čím dál míň. Ale pořád se ještě objevují lidi, kteří chodí špatně, kteří mají dlouhý hole a paradoxně si díky tomu můžou víc ublížit, byť si myslí, že si pomáhají. Berou si trekový hole. Trekový hole nejsou na Nordic Walking vhodné, jsou to na tu vysokohorskou turistiku a můžou si právě paradoxně víc ublížit. Přetěžují trapézy, krční páteř, bolí je hlava, přetěžují předloktí, svaly ruky, chodí s pokrčenýma pažema nebo ty hole zase táhnou za sebou. Takže je škoda, že sice lidi jdou ven, dělají něco pro sebe, což je super, ale nedělají to úplně správně.
0: Vy jste říkala, že jste se k tomu dostala po tom, co jste měla problém s kolenem, když jste potom začala chodit s těmi holemi. Opravdu to byl tak velký rozdíl mezi tím, když jste šla s holemi a bez nich, že jste třeba to koleno cítila, necítila, cítila míň?
1: Byl to opravdu velký rozdíl. Byl to velký rozdíl. Cítila jsem to koleno za prvý, že jsem se cítila tak jako stabilněji. Nebála jsem se tolik ani do kopce, ale hlavně z kopce. Cítila jsem opravdu i, že pracuju celým tělem. Opravdu jsem do toho kopce mnohem víc funila. Neboleli mě záda ani tolik, že jsem to netáhla tolik zádama. Díky těm holím jsem zapojila opravdu celé tělo. Takže já Nordic Walking doporučuju z té vlastní zkušenosti. A teď už to neříkám jenom já, ale stovky dalších walkerů tady v České republice.
0: Vy jste se tomu začala věnovat ze zdravotních důvodů, samozřejmě i jako bývalá sportovkyně určitě to pro vás bylo důležité kvůli fyzičce a kondici. Kdy potom došlo k tomu, že byla založena ta Českomoravská federace Nordic Walking? Souviselo to právě s tím, že jste se tomu takhle začala intenzivně věnovat?
1: Ano, ona v Česku žádná organizace nebyla a mým cílem nebylo jako organizaci zakládat, ale protože nebyla, tak jsem říkala, že ji teda založím já. Já jsem roky dělala Nordic Walking čistě jenom na sebe, jako pod svým jménem, ale potom v roce 2014 jsme založili Českomoravskou federaci a ta je teď vlastně největší Nordic Walking organizací v Česku s největší sítí instruktorů.
0: Kdo všechno se může stát členem vaší federace?
1: Může se stát kdokoliv, kdo o to projeví zájem. My tam máme teda členský příspěvek 600 korun ročně, aby jsme mohli jako nezisková organizace fungovat, ale zase těm členům potom nabízíme řadu výhod, různé slevy od partnerů instruktorům, aby si vytvořili vlastně svůj první profil instruktorský na stránkách federace a pomohli jsme jim s rozjezdem, což taky není úplně jednoduchý. Takže může se stát kdokoliv, kdo o to projeví zájem.
0: To znamená, že vaše federace učí běžné laiky Nordic Walkingu, ale také učí ty instruktory.
1: Přesně.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Právě

0: Host dnešního středočeského setkání nás vzal na procházku. A to chůzí Nordic Walking Jana Stejskalová. Když bychom se teď podívali na to, pro koho je Nordic Walking vhodný, je opravdu úplně pro každého?
1: Je pro každého, kdo má jakž tak zdravé nohy a zdravé ruce. Vždycky říkám, že Nordic Walking je sport pro všechny věkové a výkonnostní skupiny. Od těch malých dětí až po seniory, od té běžné populace až po vrcholové sportovce.
0: Když vlastně říkáte, že je to i pro děti, říkám si, přeci jenom tam asi bude nějaká věková hranice, od kdy se s tím dá začít. Možná i kvůli tomu, aby dítě pochopilo, jak ty hulky používat. Musí umět samozřejmě už dobře chodit, jasné. Je tam nějaká taková hranice podle vás?
1: Samozřejmě každé dítě je jiné, takže záleží individuálně, jak je šikovné, ale já si myslím, že tak 3-4 roky už ty děti zvládnou ten koordinační pohyb pravá, levá ruka, noha. Když byla moje dcera malá, tak opravdu vždycky mě viděla chodit s holema a já jsem ji nevytáhla ty skládací hole, nechala jsem je složený a ťapala se mnou a ty děti to baví. Ale samozřejmě ty děti chce trošku motivovat, než jim říct tak a dneska půjdeš 2, 5, 7 kilometrů a křičet na ně pohni, dělej, brzdíš nás, ale vzít to formou soutěží, něco je učit, dát jim tam nějaký úkoly nebo nějaký cíl, kam dojdou. Teď už probíhají v Česku i různý příměstský tábory Nordic Walking. Ty děti to baví. Poznají svoje okolí, navážou nová kamarádství, pomáhají si, překonávají různé překážky, ať už v té přírodě, poznávají tu přírodu, ale mají nějaký cíl a i to jejich sebevědomí takhle roste. Jo, že něco zvládli, dostali se na ten kopec, spoustu dětí v dnešní době má nadváhu, obezitu, jo, je skvělý, když odloží ten mobil, ty tablety, vypnou počítač a vyrazí do té přírody, poznají to své okolí a opravdu v té komunitě těch dalších dětí vidíme, jak je to baví.
0: Říkali jsme, že je to pro každého, ať už jde o věk, anebo ať už jde o tu výkonnost, protože každý si to může nastavit podle sebe. Ale určitě, a myslím si, že to je asi jasné každému, chůze jako taková je dobrá ze zdravotního hlediska. Jaké veškeré benefity přináší právě Nordic Walking?
1: Tak samozřejmě díky Nordic Walking, já už jsem to zmínila, zapojíme tu horní polovinu těla a díky tomu zapojíme více svalových skupin, spálíme více energie. Nordic Walking je skvělý pro všechny, kteří trpí i civilizačními onemocněními, ať už to jsou různé kardiovaskulární nemoci, ať už je to cukrovka druhého typu, vysoký krevní tlak, ať jsou to nějaké alergie, takže Nordic Walking může hodně s tímhle pomoct.
0: Dá se při Nordic Walkingu i zhubnout?
1: Samozřejmě, díky Nordic Walking, jak jsem říkala, spálíme mnohem více energie než při běžné chůzi a já sama tehdy, jak jsem říkala, když jsem byla malá holka, tak jsem díky tomu hodně zhubla a teď, co se mi dostává od těch klientů, různý ty příběhy, tak hubnou díky Nordic Walking hodně, ale samozřejmě vždycky říkám, že je potřeba se zamyslet i nad tou svojí stávající stravou a tu upravit taky.
0: Díky čemu je vlastně ta chůze s holemi efektivnější než chůze bez nich?
1: Právě díky tomu, že vezmeme ty hole do ruky a zapojíme tu horní polovinu těla. Mm-hmm. Jo, při té chůzi bez holí jenom jdeme těma rukama, někdy tolik ani nemácháme, ale já vždycky říkám, že je to stejný jak na běžkách, že je potřeba se do těch holí pořádně opřít, odpíchnout. Ty hole nedáváme kolmo k zemi, ale lehce šikmo, aby jsme se do nich mohli opravdu krásně odrazit, dotáhnout ten pohyb a za tělo, aby jsme zapojili tu práci paží. Tím potom zapojíme krásně tu horní polovinu těla a ten energetický výdej bude opravdu hodně znát.
0: A vzhledem k tomu, že se opíráme o ty hulky, opíráme v uvozovkách, tak vlastně odlehčujeme i tomu aparátu.
1: Tak, přesně. Tím, že vlastně ty hole se z nich odrážíme, když to řeknu, neopíráme, tak sama můžu říct, jak mi to tehdy pomohlo po těch operacích kolen, ale mám teď klienty po operacích kyčlí, kolen, páteře, krční páteře, bederní páteře, takže těch klientů teď mám opravdu dost.
0: No a v neposlední řadě nám to samozřejmě dělá dobře i na psychiku.
1: Přesně tak. Jak jsem už zmínila třeba i u těch dětí, ty děti vyrazí do té přírody, tak tenhle benefit je opravdu markantní.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: S hostem dnešního středočeského setkání jsme se vydali Nordic Walkingovou chůzí na procházku po Benešovsku, protože náš host je z Benešova, Jana Stejskalová. Když se rozhodnu, že se začnu věnovat Nordic Walkingu, co k tomu všechno budu potřebovat?
1: Tak v první řadě potřebuji holena Nordic Walking, potom sportovní oblečení, ale to většinou máme každý doma, a aspoň trošku kvalitní boty. Ty jsou taky strašně důležitý, aby lidi si neničili klenbu a vůbec celou potom tu posturu, ale samozřejmě nejdůležitější jsou ty hole. Spoustu lidí netuší, že existují speciální hole na Nordic Walking, takže často přijdou na kurz s holemi na trekking. A jak už jsem říkala, ty hole na trekking slouží na tu vysokohorskou turistiku, jsou takový robustnější, mají robustní rukojeť a mají obyčejné provlíkací poutko. Hole na Nordic Walking vypadají jak zmenšení na hole na běžky. Mají takové speciální poutko rukavičkové, speciální rukojeť a jsou o něco lehčí, jsou takový tenčí. A buď jsou jednodílné, což je výhoda u lidí, kteří s tím Nordic Walking to opravdu myslí vážně. Je to stejné jak na běžkách. Na běžkách tak jezdíme s jednodílnými holemi, ale potom, když budete s holemi chtít cestovat, anebo pro začátečníky, já doporučuji hole skládací, protože je super, že si hole můžu složit, můžu si je dát na batoh. A pro ty začátečníky jsou hole skládací skvělý z toho důvodu, že si přesně najdou tu svoji výšku, kterou potřebují. Ta délka hole by měla být přibližně do pravého úhlu v lokti. Když budeme stát v botech, ve kterých budeme chodit, paži připlácneme k tělu, pokrčíme ji v lokti, tak by ta hůl, když ji držíme za tu rukojeť, měla být přibližně do pravého úhlu. Pro ty začátečníky doporučuji radši o něco hůl kratší, ale tak o centimetr o dva. Většina mužů vždycky chce vyšší hole, tak jim říkám, že opravdu ne, maximálně toho pravého úhlu, protože už pak zvedáte ramena, přetěžujete trapézy, krční páteř a pak vás z toho může bolet hlava ještě. A ty skládací hole jsou buď teda dvoudílné, anebo ještě třídílné, a dokonce teď udělali i novinku čtyřdílné. Takže zase čím víc těch dílů, tak se pak může stát, že se to třeba časem opotřebuje, ale je to zase skvělý, že ty hole si můžete přesně nastavit a složit si je, dát si je do batušku, do kufříku a letět třeba i s nima na dovolenou.
0: Já jsem vás někde slyšela říkat, že na to existuje i nějaký vzoreček, jak vysoké by ty hole měly být.
1: Ano, ono je to 0,68 krát výška postavy v centimetrech. Ale třeba jsem si teď pořizovala jednodílné hole a ty se dělají po 5 centimetrech. 105, 110, 115, 120, většinou 130 nebo 135 centimetrů. A když já si dám 0,68 a já měřím nějakých 163 centimetrů, tak mi to vychází něco kolem 112 centimetrů.
0: Takže přesně teď, mezi?
1: Přesně mezi. A teď je to dilema. Vzít si 110 nebo 115. Já ty 115 zvládnu, umím s něma jít, ale když už chodím hodně, tak stejně pak cítím, že ty trapézy mám přetížený. Když si zase vezmu 110, tak už pak cítím, že mi ty 2 cm chybí, že se do těch holí nemůžu pořádně opřít. Takže já, když jsem si teď pořídila jednodílný hole, tak jsem si vzala 115, sundala jsem si tu rukojeť a ty 2 cm jsem si uvízla. Jo, což je zase škoda u nových holí hned je řezat. A nebo teď některé firmy teda dělají to, že vám ty hole, když si je objednáte, tak vám je uříznou, než vám je pošlou. Ale to je ta nevýhoda jednodílných holí, že vám nemusí úplně sedět. Proto je lepší z začátku koupit si ty skládací hole a tu délku si sám vždycky nastavit, jak potřebujete.
0: Když už teď máme správně nastavené hole, tak samozřejmě další velmi důležitou součástí toho Nordic Walkingu je správná technika. Já vím, že jsme v rádiu, ale když byste měla zkusit trochu popsat, jak ta správná technika vypadá.
1: Tak u Nordic Walking je potřeba udělat trošku delší krok. Ne zase moc, abyste potom nepřetížili vlastně bederní oblast páteře, ale trošku delší krok, než běžně chodíme. Ten trup je lehce v předklonu, vlastně v prodloužení té mojí zadní nohy. Ten pohyb paži vychází z ramen a mám mírně pokrčené ruce v loktech. A hůl, když ji zapíchnu dopředu, tak ji píchnu mezi boty. Vlastně spíš v té přední části za patou přední nohy, tak aby byla hůl ze předu, ze zhora dozadu dolů, ne aby ta hůl byla na kolmo k zemi. A dotáhnu ten pohyb až za tělo, až za hýždě, kde mírně uvolním sevření dlaní.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová. A Nordic Walking je chůze s holemi a protože chodit se dá leckde, tak si říkám, kde je nejlepší chodit, po jakém povrchu?
1: Tak Česká republika je krásně členitá, takže pro nás tady ty podmínky jsou úplně fantastický, ale vůbec nejlepší je takový ten mírně zvlněný terén, kdy si můžu s tou technikou Nordic Walking v vozovkách pohrát. A vůbec nejlepší je, když z těch holí sundáte ty botičky, takové pryžové násady, které používáme na asfaltu na tom tvrdém povrchu, využijeme ten hrot a půjdeme po nějakém měkčím povrchu, po nějaké lesní pěšině, tak tam si ten Nordic Walking užijete nejvíc.
0: Vždycky mě tak napadá, že když se vydám po rovince, po asfaltu, můžu se hodně soustředit na tu techniku. Možná pro začátečníky je to ideální, když si to trochu natrénují právě na té rovné ploše.
1: Právě že ne, právě že ta rovina je pro tu techniku nejtěžší.
0: Aha.
1: Protože když půjdete do toho mírného kopečka, tak ten mírný kopeček vám s tou technikou hodně pomůže. Tam si víc můžete pohlídat, kam tu hůl zapíchnete, nespěcháte. Nechce to velký kopec, jenom takový mírnej. Vždycky beru ty začátečníky právě spíš do toho mírného kopečka, než je vezmu na tu rovinu.
0: Teď jsme řekli, kudy je ideální chodit, po jakém povrchu. Jaká vzdálenost je ideální?
1: To je zase hodně individuální. Někdo jde málo, někdo jde až moc. Někdo si říká, já na to nemám čas 2 hodiny chodit. Nemusíte vůbec chodit 2 hodiny, stačí chodit přibližně, když řeknu 40-45 minut ob den, nebo 3x-4x týdně, jak vám vyjde čas. A jít si tempem, kdo nepoužívá sportestr, já sama sportestr nepoužívám, protože si chodím pocitově, tak jak mám energii, jak mám chuť, jak mám náladu, jak jsem unavená, nejsem unavená. Takže já vnímám sama sebe, občas si zkusím promluvit a vnímám, jestli jsem schopná říct ještě souvisle nějakou krátkou větu. Když už nejsem, tak už vím, že jdu za ten anaerobní práh, takže lehce se rozcvičit, rozejít 5-10 minut, pak zase na závěr se vyjít takových těch 5-10 minut, mezi tím si můžete dát 20-25 minut trošku svižnější chůze, zapojit nějaký kopečky, bohatě to bude stačit.
0: Nordic walking většina lidí považuje za svižnější procházku, ale já myslím, že dneska už je to docela regulární

0: sport?
1: V Nordic Walking se i závodí, i v Česku tady probíhá několik závodů, takže opravdu se z toho stává regulární sport.
0: No a kromě toho vy také pořádáte charitativní pochody.
1: Ano, za to jsem moc ráda, protože před 10 lety jsem si řekla, že mám kolem sebe už hodně lidí, kteří rádi chodí a že bychom mohli vychodit pomoc někomu, kdo to má v životě podstatně těžší než my. Říkám, chůze pomáhá, chůze pomůže mně, když se půjdu projít a já díky tomu můžu někomu pomoct. Takže v roce 2017 jsme udělali první pochod v Konopišti, kdy jsem oslovila jenom kamarády, klienty, známí a napsala jsem jim, že si se nechtějí jít projít. A teď vlastně letos budeme mít už 10. ročník a po celé České republice bude 20 pochodů a celý výtěžek budeme věnovat 13-leté Natálce a její mamince.
0: To znamená, že vždycky vyberete někoho konkrétního, komu se pomáhá.
1: Tak, přesně. Většinou je to pro jednotlivce, ale třeba loni jsme to dělali pro onkologicky nemocné děti, takže každý rok je to pro někoho a věnujeme 100% vybrané částky.
0: A kdy se letos půjde na Konopišti?
1: Na Konopišti zrovna to vyšlo tak hezky symbolicky, bude to 10. ročník a půjde se 10.10. Vždycky to děláme 2. sobotu v říjnu a opravdu to tak krásně vyšlo. Ale letos první pochod bude 5. října ve Vimperku a potom v dalších městech po republice vlastně až do 11. října proběhne 20 pochodů.
0: Když bychom měli naše posluchače pozvat právě na to Konopiště, jaké vzdálenosti jsou tam připravené?
1: Vlastně od 1. ročníku je tam 2-kilometrový okruh, který je speciálně pro děti nebo ty lidi, kteří neujdou 7 kilometrů, kterou máme jako 2. trasu. A teď poslední roky už děláme s doprovodným programem tu 2-kilometrovou trasu, takže pro děti. Loni tam měli různé soutěže, dostávali tam nějaké odměny. Na závěr měli vodníka, chtěli jsme to udělat teda tematicky, na závěr Konopiště, rybník, vodník. A pak jsme zjistili, že ty děti některé se trošku bojí, takže letos to změníme, ale máme tam opravdu nějaké ty i soutěže pro děti, máme tam krásnou tombolu hodnotnou, máme tam stánek s občerstvením i s domácími výrobky, máme tam moderátora. Vždycky si tam zaspíváme a myslím si, že už je to hezká akce.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: V dnešním středočeském setkání už pomalu docházíme do cíle, docházíme proto, že se věnujeme Nordic Walkingu s naším dnešním hostem Janou Stejskalovou z Benešova. A my celou dobu mluvíme o Nordic Walkingu. A tak si říkám, kde se vlastně vzal ten název, proč se mu říká Nordic Walking, tedy severská chůze?
1: Pochází to z Finska, kdy severani opravdu jezdí na těch běžkách hodně. Já jsem měla možnost tam studovat, takže jsem tam nějaké měsíce strávila. Opravdu tam lyžujou už malinký děti. A oni se snažili, tam ti propagátoři, závodníci v běhu na lyžích, o propagaci vlastně Nordic Walking už dlouhá léta, od nějakých 50. let minulého století. Ale pořád se jim to úplně nedařilo. A vlastně až 5. ledna roku 1988 se konal závod v běhu na lyžích v Helsinkách a neměli sníh. Tak ty závodníky poslali na trať bez lyží a měli tam televizi, rozhlas a závodníci přišli do cíle, zjistili, že funí tím, že pracují tou horní polovinou těla a tím, že tam měli ty média, tak se to dostalo do televize, do rádia, do Finska, do Švédska, do Norska, potom do německy mluvících zemí. K nám se to dostalo trošku později, ale takhle byl vlastně položen základ Nordic Walking. V Americe tam taky různě frčí, ale různě po světě teď opravdu Nordic Walking nabírá na popularitě.
0: Když vy jste zakládali vaši federaci, tak bylo mimo jiné i cílem školit ty instruktory Nordic Walkingu. Kolik jich teď máte po republice?
1: Ano, bylo to tím cílem a věděli jsme, že jestli chceme Nordic Walking trošku rozšířit, tak těch instruktorů musí být víc. A vyškolili jsme jich opravdu několik set, nemám představu. Troufla bych si říct klidně už i 1000, ale teď těch aktivních máme asi kolem 200 v České republice.
0: A jak si můžu nějakého instruktora sama najít?
1: Stačí se podívat na stránky Českomoravské federace Nordic Walking, je to cmfn.cz, nebo si zadat Nordic Walking Benešov a na stránkách Českomoravské federace tam máte mapu a stačí si zakliknout tu svoji lokalitu a toho instruktora si najít. Tam už najdete kontakt a můžete ho oslovit.
0: A můžu to udělat jenom já sama, anebo nás musí být víc nějaká skupina?
1: Ne, můžete samozřejmě individuálně, ale pak ve většině městech probíhají i nějaké skupinové kurzy. Někdo to má radši, že není na to sám, že se cítí líp a že se navzájem podporují ti lidi. Jo, například ty ženy společně hubnou, motivují se a je to takové hezké.
0: Už jste sama zmiňovala, že pohyb je důležitý, ale samozřejmě je podstatné nezapomínat i na tu správnou stravu. Můžeme se u vás na stránkách nebo ve vaší federaci dozvědět něco víc i právě o správné výživě?
1: Spoustu těch instruktorů se zajímají o tu správnou výživu, někteří jsou i výživoví poradci, takže ne každý, ale většinou vám pomůžou i právě s tou správnou výživou.
0: Jak to dneska se zájmem o Nordic Walking vypadá? Chodí především ženy nebo se zapojují i pánové?
1: Jsem ráda, že chodí čím dál víc i muži, ale samozřejmě chodí pořád ještě víc ženy. Co si tak jako dělám svůj průzkum, tak jsou to spíš ženy 35 a výš, takže takový to rozmezí 35 až 50, pak ty starší taky samozřejmě, ale ty ženy toho středního věku, to je nejčastější skupina u Nordic Walking.
0: Ano, protože to objevili jako ten správný zdravý pohyb.
1: Tak, přesně.
0: Jak jste na tom vy sama, jak často vy si teď najdete na chůzi Nordic Walking?
1: Já se přiznám, že tím, že mě Nordic Walking živí a chodím dost, a i když chodím docela pomalu, protože to ty lidi učím, tak když to jde, tak se snažím vyrazit pomalu každý den. Aspoň chvíličku večer, a jak jsme se bavili, spíš to je takový můj relax. Když ale můžu, byli jsme letos dvakrát u moře, takže vždycky jsem si tam chodila. Teď jsem se vrátila minulý týden z Jižní Moravy a z Jeseníku a taky jsem tam zase chodila. Takže i když vyrážím asi na nějakou dovolenou, tak se Nordic Walking věnuju taky. Když jsem různě po světě nebo i v Česku, tak je to fajn, ale do Konopiště tam už si hole moc neberu, protože tam to mám spojený, že je to, já vždycky říkám Konopiště, že je moje kancelář a tam, když beru ty hole, tak už zase přepínám jako do toho pracovního módu. Tam neumím tolik zrelaxovat, takže když jsem doma v Benešově, tak radši dělám jiný sporty, ale ten Nordic Walking tam je pro mě spojený s tou prací, takže potřebuji taky vždycky občas vypnout hlavu. Ale večer, když to jde, tak se jdu projít aspoň sama, někdy i bez holí, ale opravdu potřebuji vyvětrat tu hlavu.
0: No a já myslím, že to je skvělá rada pro všechny na závěr, aby chodili, ať už bez holí, ať už s holemi, jak se jim to bude líbit. A kdyby chtěli vyzkoušet Nordic Walking, tak teď už přesně vědí, jak na to. Já vám moc děkuju, že jste přišla.
1: Já taky moc děkuju za pozvání.
0: Mějte se krásně, ať se vám daří a ať vám to chodí.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Nasanou.
0: Naším dnešním hostem byla předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová z Benešova. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Pacienti s plicní fibrózou budou mít v Česku k dispozici nový lék. Bukovno u Mladé Boleslavy chce opravit faru z 18. století. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku.
5: Fibróza způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertclová.
6: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
5: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
7: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
5: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
4: Vedení Bukovna na Mladoboleslavsku chce zrekonstruovat faru na návsi. Od církve má příslib, že ji získá do svého vlastnictví. Budovu by tak mohla vlastnit obec, stejně jako přilehlý kostel svatého Jana Nepomuckého. Projekt na opravu by mohl podle vedení Bukovna vzniknout příští rok.
8: Podle předběžných odhadů by oprava vyšla asi na 10 milionů korun a práce by mohly začít za 3 roky. Ve faře z 18. století by mohla vzniknout knihovna nebo společenské centrum. Z Bukovna Radek Duchoni, Český rozhlas.
4: Před 125 lety se k Praze připojila tehdejší obec Libeň. Výročí dnes připomínají slavnosti u libeňského zámku. Lidé si na akci také můžou poprvé prohlédnout zrestaurovaný obraz nazvaný Poslední obecní výbor, na kterém je vyobrazené přijetí připojovací dohody. Součástí akce jsou hudební vystoupení a v 8:30 večery zakončí promítání filmu, říkají Millars.
9: Sport.
4: Fotbalisté Mladé Boleslavy se v 8. kole šanceligy představí na trávníku Slovanu Liberec. Půjde o střetnutí 2. a 3. týmu tabulky.
10: Slovan jde do duelu posilněn výhrou v podještěckém derby. Navíc má 16 bodů a v případě výhry se dočasně posune na první místo před Slávy. Třetí Mladá Boleslav má sice bodů v uvozovkách jen 14, ale má k dobru jednu dohrávku. Zajímavé bude střetnutí hlavně pro libereckého Vasila Kuše, který právě v Mladé Boleslavi odehrál 2 sezóny a následně zamířil do Slávie, se kterou získal 2 ligové tituly. Souboj Liberce s Mladou Boleslaví začne v 15 hodin a přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu. Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Počasí.
4: Sobotní odpoledne bude polojasné až oblačné, naměříme mezi 20 a 23 stupně, zítra bude o něco chladněji, čekáme odpolední maxima kolem 20, přibude mraku a během dne se přidají přehánky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Vlašim dopravní omezení. Na 53. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli impregnaci vozovky. Bude to tak až do 8 do večera. Tvoří se tam kolona, jeďte opatrně a šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už vaše písničky na přání a Petra Procházková.
11: Hezké popoledne.
9: Písničky na přání.
11: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě začínají písničky na přání. No a pokud si chcete nějakou zahrát, připomeneme, jak toho docílit. Můžete využít webový formulář, který najdete na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz. No a nebo taky můžete poslat SMSku ve tvaru STC, mezera, text vašeho přání a odeslat je na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a ještě než se pustíme do plnění vašich přání, tak posílám písničku všem.
9: Písničky na přání.

A jdeme na první vzkaz pro Milana, nejlepšího partnera na světě. Tak požadovanou kapelu nemáme, tak doufám, že se bude líbit i to, co jsem vybrala náhradou.

krásný den se sluníčkem a láskou v srdci, ať navštíví všechny u přijímačů a podle kalendáře především Marušky. Avšak těm našim rozhlasovým musíme položit otázku, jak se máte, Marušky. A přes studio ji doporučit Mařenkám a Maruškám na krásnou Vysočinu, do Nymburka, také do Hradčan i Štěpánova. Vždyť celý den je jen jejich, je to den maruškovský. Proto štěstí, radost, nezničitelné zdraví a láska, ale i splněná přání, to zase z rakovnické chaloupky všem oslavenkyním přejí Jana se Zdeňkem a zároveň přidávají dárek v podobě rady Marunky, co můžete udělat dnes, odložte na pozítří, to proto, abyste měli dnes a zítra volno. A ještě přidávám jednu zprávu, přejeme všechno nejlepší k svátku Mařence Kudrnkové, hlavně hodně zdraví a štěstí, Hanka a Jiřinka.

0: chodíš ještě někdy tančit?
1: Nechodíš? A tak, ty jsi vdaná.
0: No já už jsem taky ženatej. To se nedá nic dělat, musíme tam všichni. Poslyš, a máš ještě ten obrázek? Pamatuješ, byli jsme tenkrát spolu na plovárně? No, já tam nejsem moc vidět, mám

0: nich jenom ti trochu povyrostla.
1: A co děti, máš?
0: Jo, to je tvoje, tady ten malinkatej drobeček.
1: Taky Maruška? A tak, to je Kája.
0: Promiň, Karle, promiň. Vzpomeň si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dát. Ty čas je mine, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo, už nejsme zamilováni. Proč jen ti rodiče zamilováni?

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Starý mlýn ať potěší a udělá radost v Rakovníku u Pečínkových a Veroniky, u Aniček v Kutné hoře u Pici a na Šumově, na Kladně u Jarušky a na Vysoké u Sykáčků Světla.

Dobrý den, chtěla bych zahrát mojí milovaný sestře Markétce k dnešním kulatým narozeninám. Markét, ať nám to pořád běhá jako před 20 lety, tvoje sestra Martina. A ještě jednou Karel Gott, milá Petruško, prosím zahrát Karla Gotta, mají svátek Marušky, hodně zdraví, štěstí, lásku a pohodu pře Marcela, PS taky Monice, Vendulce a Věrušce.

Přeji krásný den do rádia, prosím o zahrání písničky k svátku pro moji milovanou babičku, paní Marii Špacovou z Vránov se vzkazem. Moje drahá babičko, k tvému dnešnímu svátku ti chci popřát a zároveň poděkovat za celou tvou lásku a péči, kterou jsi mi věnovala. Přeji ti pevné zdraví, klid v duši a spoustu důvodů k úsměvu každý den. Nezapomeň, že každým mráčkem v životě je, že za každým mráčkem v životě je vždy sluníčko, které je tu stále pro tebe. Moc na tebe myslíme, krásný den ti přeje tvá vnučka Klárka s dětmi, máme tě moc rádi a tímto přeji i všem ostatním Maruškám hlavně zdravíčko, štěstí a v srdci pohodu, hezký den i vám do rádia. No a ještě jedno přání, stejná písnička, Petruško, zahrajte dnes k svátku milým Maruškám, křížové, fialové, kudrnkové a ostatním Maruškám hodně zdraví, štěstí, radosti a dobré pohody jim přejí Janiny. No a protože Karel Gott už zpíval, tak si dáme ti za štěstím v podání čtyř tenorů.

0: Kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání do studia tentokrát přijala hlasatelská legenda Saskia Burešová. Řeč bude nejenom o televizním kalendáriu, ale třeba také o vysílání pro vojáky anebo moderování televariete.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Písničky na přání.
2: Pěkné poledne, zahrajte píseň Boubín pro Marušky z Malče, krásné slunné Vysočiny, Haničce, Jindřišce, Jarmilkám, Janinám, Jindřišce, Světlance, Zdeňkovi a Janince, do Rakovníka, Liběna a Fanda s Příbrami.

svém dětství snad už v kojeneckém koši. Ze všeho nejvíce jsem hory miloval, v zimě v Tatrách a v létě v Krkonoších.

Krásnou slunečnou sobotu přeji Petru vám a všem posluchačům a dnes Mariím Křížové a Kudrnkové a Maruškám a prosím, vzpomeneš si či Kristýnu Ještěvá Hám Veronika? Tak jsem to rozsekla, dáme si vzpomeneš si.

0: Nemusel jsem říkat nic, jen ty víš, co chtěl jsem říct, jen ty víš, co chtěl jsem říct.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
2: Prosíme Marínu, Janinám, Květě, Romanovi, Jarce z Kladna.

Krásné sobotní odpoledne vám v rozhlase všem posluchačům. Prosím o zahrání písně Žal se odkládá manželu Milunce a Karlíčkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníku a Květě a Romanovi z Vysoké. Děkuji a přeji všem příjemný víkend. Eva Kozderková.

Dnes písnička Ať zaletí dodály jako vzpomínka na vzácnou kamarádku, která milovala vše. To posílejí od srdíčka dvě Jarmily. A ještě písnička bude taky Karlovi do Prahy, Janě do Podmouky, Jindře do Benešova, Pečínkům do Rakovníka, Libuši a Vendy, Drahušce Beranové, Stáně a Alče, Věře do Čachovic, Aničce z Kutné Hory, Jardovi z Kolína, Jarce Plavcové, Haně z Prahy, Honzíkovi, Květa a Roman.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Písničky na přání.
1: Příjemný sobotní den k vám do studia i posluchačům. Dnes je den, kdy slaví Marušky. Petrasová, Kudrnková, Pěničková, Fialová, Krulišová, Novotná, Vránová, ostatní nejmenované děvčata. Přeji bohaté zdraví a nekonečnou spokojenost. Děkuje babi Jarka.
2: Ty na růži.

dobrý den do studia i posluchačům. Prosím o písničku, kterou chci pozdravit Aničku z Kutné Hory, Světlanku z Prahy, Jarmelky ze Stochova, Květu a Romana z Vysoké, Drahušku ze Sadské a Janiny z Podmok. Přátelé, život ctěte a užívejte, vzkazuje Jindra.

Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro našeho tatínka Jiřího Pražáka, aby měl pěkný den. Moc děkujeme, přejeme všem také pěkný den. Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka. A ještě bude písnička patřit Marím a Miám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, k nám do rádia, všem posluchačům od Sylvie z Prahy. No a to bude úplně poslední písnička na přání. Po 13. už si totiž můžete užít výlety s Pavlem Kudrnou. A Petra Procházková se těší na slyšenou zase ve Středočeském odpoledni.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Zimní stadion ve Slaném na Kladensku projde rekonstrukcí. Čekáme polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
5: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
4: Dělníci vymění část oken a dveří na zimním stadionu ve Slaném na Kladensku. Práce mají zlepšit zadržování tepla, požární bezpečnost i celkový technický stav budovy. Radnice za ně zaplatí necelé 3 miliony korun, říká mluvčí Slaného Lucie Krčková.
6: Na zimním stadionu město vymění okna a dvoje unikové dveře v části severní fasády. Oprava vyjde přibližně na 2,6 milionu korun a hotová má být do konce listopadu. Současně za 1,5 milionu korun probíhá rekonstrukce šatny u tělocvičny. Práce skončí v polovině prosince.
4: Nové auto pro terénní služby převzalo středisko sociálních služeb Prahy 13. Na jeho pořízení se složilo téměř 30 firem a živnostníků působících v městské části. Auto koupili za víc než 400 tisíc korun. Pečovatelky pomáhají seniorům a lidem s postižením s osobní hygienou, přípravou jídla nebo nákupy, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
7: Vzhledem k charakteru terénní práce je spolehlivá doprava nezbytnou součástí poskytování sociálních služeb. Pečovatelky během jednoho dne navštíví více domácností a jejich práce je časově i organizačně náročná. Sport.
4: Před půl hodinou odstartovala jedna z nejtěžších etap letošní Vuelty. Z andaluského města La Calahorra čeká cyklisty přes 186 kilometrů dlouhá trať s víc jak 4000 výškovými metry. Celkové pořadí vede po 19 etapách Španěl Enric Mas. Ten má před čtyřnásobným šampionem Vuelty Slovincem Primožem Rogličem náskok minutu a 37 sekund. Český cyklista Jan Hirt je průběžně 18.
0: Počasí.
4: Sobotní odpoledne bude polojasné až oblačné, naměříme mezi 20 a 23 stupni. Zítra bude o něco chladněji, čekáme odpolední maxima kolem 20. Přibude mraku a během dne se přidají přehánky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou uzavřená. Na 33. kilometru se v dopravním omezení srazilo 5 aut, nedá se projet. Poslední možný sjezd je na Sadskou, dál už je stojící kolona. Náhradní trasa jižně vede přes Poříčany a Pečky, zpět se vrátíte u Poděbrad. Pozor, na severní souběžné silnici 611 jsou 2 uzavírky. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: výlety.
8: Přeji vám moc pěkné odpoledne, od mikrofonu vás všechny zdraví. Jsou tady výlety, ano, výlety, které posloucháte pravidelně ze studia,
9: ale tu a tam se vydáváme na cestu. No a když se vydáme na cestu, tak to musí být už na...
8: Zajímavé místo. Máme pro vás pořádný důvod k tomu, abychom se vypravili právě na toto místo. Trošku, teď jsme možná zápasili s mikrofonem, doufám, že jste slyšeli všechno. Já to vemu pěkně od začátku, kdyby se točilo, řeknu mažeme a jedeme znovu. Takže vítejte, výlety se vydali na cestu, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. No a vydali jsme se na oblíbený podzimní veletrh Zahrada Čech, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech. Vstoupil totiž do svého 50. ročníku. A tak si tady přijdou na své zahrádkáři, chalupáři, kutilové, zahradnici a milovníci přírody. Obecně. Výstava včera slavnostně začala a potrvá do středy. A věřte, že naše dnešní výletní pozvánka, která, trochu si říct, neslavně začala technicky, že dobře skončí. Srdečně vás vítáme, zdravíme, no a doufám, že se dovíte řadu zajímavých věcí. Výlety začínají.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Začaly živě vysílané výlety, jak se říká, z terénu. Ano, vydali jsme se na sever Čech, jsme na veletrhu Zahrada Čech, slaví 50. výročí. No a samozřejmě živé vysílání, které se vždycky, jak se říká, připraví tak trochu na půl, polovinu taky sázíme jaksi na improvizaci, tak jsem sám zvědav, jak to všechno dopadne. Musím říct, pozvali jsme si řadu hostů, dokonce jeden host je teď na pódiu, zpívá a myslím, že není žádným tajemstvím, že bude slavit stejné narozeniny jako zdejší výstava, tedy Zahrada Čech. Jestli zatím tápete, nevím, jestli slyšíte něco v pozadí, tak klidně přemýšlejte. Já mezi tím přivítám hosta, kterým je paní Michaela Mokrá, ředitelka kulturních zařízení města Litoměřice a také ředitelka zdejšího výstaviště. Paní ředitelko, po roce, dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem.
0: No vy jste si říkáte krásné, nemohla ideálnější počasí přát. Ani vedro, ani zima. No ale musím vám říct, tady hlava na hlavě a dokonce myslím, že bych zaparkoval mnohem snadněji na Václavském náměstí, než tady v Litoměřicích.
1: Máte pravdu, dneska je to opravdu velmi povedený den. My jsme za to z pohledu organizátora nesmírně vděční, protože to je vlastně to, co splňuje to naše očekávání a děkujeme každému návštěvníkovi, který dneska dorazil a měl teda trpělivost dorazit na výstaviště.
0: Já myslím, že se to vyplatí. My jsme to tady prošli s našimi kolegy a musím říct, kdo chtěl koupit něco na zahradu, tak rozhodně uspěl. No, máme tady kolem nás spoustu lidí, možná i některé vyspovídáme, ale paní ředitelko, výstaviště, 50. Zahrady Čech, je to totéž historie výstaviště a výstavy?
1: Ne, určitě ne. Ptáte se velmi správně, protože jakoby výstavnictví v Litoměřicích se píše už od roku 1946. Nejdřív se ta výstava jmenovala Oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele. Různě putovala po oblastech Litoměřicka. Až v roce 68 zasídlila tady v tomhletom prostoru. Ale to ještě vlastně ani nebylo výstaviště. To se začalo tvořit právě od roku 68 do roku 71 a až v roce 72 Zahrada Čech nesla punc celonárodní výstavy.
0: Jak to tady vypadalo na začátku?
1: No, bylo to tak, že třeba z pavilonu K byl Kravín, z pavilonu T tělocvična.
0: Počkejte, pavilon z Kravína nebo z pavilonu Kravín?
1: Pavilon z Kravína.
0: Pavilon z Kravína. Vy jste říkala, ano, že z pavilonu byl Kravín, obráceně.
1: Ne, je to tak, že to, co je teďka pavilon K, byl Kravín. Dříve Kravín.
0: Tak jsem to pochopil.
1: To, co je teďka pavilon T, byla tělocvična.
0: Aha.
1: A to, co vidíte za mnou, ten prostor, tak to bylo fotbalové hřiště.
0: Ten areál jak je veliký?
1: 6,5 hektaru má.
0: A on se samozřejmě s průběhem času, s průběhem let měnil. Co tady bylo takovou největší, nejvýznamnější změnou?
1: Tak určitě výstavba nových pavilonů, nebo nových. Teď už tomu nemůžeme říkat nových, ale v tu dobu výstavba nových pavilonů. V tuhle chvíli sedíme u pavilonu A, to je jeden z nich. V zadním traktu je pavilon H, tam máme třeba tu centrální expozici s názvem Pohádka zahrady Čech a nejpě, jak to všechno začalo. No a pak postupná transformace do parkového stylu.
0: Těch míst, kam lze se podívat, je samozřejmě hodně, ale dá se říct, že ještě máte vůbec místo, prostor pro vybudování něčeho? Budete tady ještě něco stavět?
1: Tak mně by se to samozřejmě strašně moc líbilo, abych ocenila nějaký multifunkční pavilon, který by splnil moderní trendy dnešní doby a určitě by se prostor tady našel, buď by to bylo tím, že by se musela likvidovat nějaká část výstaviště, která třeba teďka už stojí, ale není třeba tak funkčně využívána pro to výstavnictví, anebo zdemolovat některý pavilon a na tom místě vystavit nový multifunkční.
0: Včera to tady začalo, do středy to tady bude žít samozřejmě. A co se tady děje v průběhu roku? Tady je pusto, prázdno, nebo se tady konají nějaké akce?
1: Ne. My tu máme za rok několik desítek akcí. Vlastně ten areál funguje jako téměř celoroční. Nemůžu říct jako zimní, protože samozřejmě na zimu je potřeba ten areál zazimovat, ale od toho března zhruba do polovičky listopadu jedeme v plné tenzi a organizuje se tu řada různých akcí.
0: Tím, že to je 50. ročník, tak vy jste nachystali opravdu bohatý program. My se mu budeme věnovat za chvíli. Já ještě mezi tím připomenu milionovou soutěžní otázku a jenom k té nové, já ji hned tak neprozradím, ale řeknu, jestli jste už teď poslouchali a budete poslouchat i nadále, tak tu odpověď máte, jak se říká, v kapse a cena, kterou vám nabídneme, stojí opravdu za to. Živě vysílané výlety dnes z terénu z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích, tak jsme rádi, že nás posloucháte.

Výlety vysílané živě, tentokrát vám nabízíme návštěvu Zahrady Čech 50. ročníku tohoto významného veletrhu. My jsme vlastně minule začali po prázdninové přestávce vysílat klasické výlety, o prázdninách jsme navštěvovali naše zámecké objekty, no a zadali jsme konečně také novou soutěžní otázku. My jsme se pro ně vydali díky reportáži do Karlových Varů, my jsme vám představili jednu velmi zajímavou podzemní lanovku, nejstrmější lanovku, která vlastně je i na našem území, vede z divadelního náměstí do hotelu Imperial. A ona má takovou zvláštní historii, protože si ji vlastně objednal, zadal majitel, aby mohl z toho náměstí, z toho spodku vozit do hotelu hosty, a nechtělo se mu platit na povrchu ty pozemky vykupovat, tak jí prostě dali něco jako metro pod zem. A tu jsme vám představili. No a ve Varech najdete ještě jednu lanovku, a to se právě týkala ta soutěžní otázka. Její spodní hranice je v uličce Mariánská, tam je ta zastávka, ta stanice. Ptali jsme se, kam vás tato klasická kolejová lanovka vyveze. Za A na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko je správně. Já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, takže jinak mimochodem i ten výtah, který je z hotelu Thermal do těch bazénů, je zajímavý, protože vy tam nastoupíte a ten výtah jede šikmo až k těm bazénům. Takže i to je taková zajímavost. Takže kdo napsal do textovky Ačko, udělal dobře, byl ve slosování, hráli jsme o rychle schnoucí ručníky na cestu a vyhráli paní Miroslava Žižková Jeseník, paní Ludmila Hlebová Most, pan Jan Štefan Deštná, paní Markéta Tobiášová Borovnice a paní Lidia Vítková Domažlice. Všem samozřejmě gratulujeme. No a kdybyste teď přeslechli jenom své jméno nebo špatně slyšeli, tak zítra ve výletech pěkně ze studia všechno znovu zopakuji. Jinak hrajeme také o hlavní cenu za září, o výletnický batok s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Nová soutěžní otázka, kdy budeme hrát o powerbanky, teprve padne, ale jestli jste dobře poslouchali, tak odpověď už padla, ale popřemýšlejte, protože tu otázku budu teprve zadávat po třetím zastavení tady na výstavišti Zahrada Čech. Výlety vysíláme živě.

0: Tady kolem nás krouží nebo putují doslova stovky návštěvníků. Jsme tady tak trochu jako v akváriu, ten náš zelený stan Českého rozhlasu tady je krásně v cestě, takže nás nelze minout, ale vždycky zkouším chytit, jak se říká, nějakého návštěvníka, pozeptat se. A to, když někoho zastavíte, to já ne, to táta, to já mluvit nebudu, nebo utíkají, ale podařilo se mi tady zastavit návštěvnici. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste přijela, jak se jmenujete?
1: Já se jmenuji Marta a přijela jsem z Mělníka.
0: No, vy tady máte v taškách nějaké rostliny, tak co to bylo na zahrádku?
1: No tak určitě sazeničky. Sazeničky, já miluju zahrádku a musela jsem samozřejmě teď nakoupit nové sazenice na příští rok. Mám samý rostlinný materiál.
0: Teď tady zpívá Monika Absalonová, jdete se podívat?
1: No samozřejmě, od toho jsem taky tady.
0: Už vás nebudu zdržovat, je na pódiu a vy za kolinku mezi diváky. Děkuju, že jste se zastavila u nás. Naschledanou. No a já poprosím opět paní ředitelku výstaviště Michaelu Mokrou. Paní ředitelko, ten letošní jubilejní 50. ročník, no vy jste ho určitě vyšperkovali. Je tady k vidění řada věcí v areálu, ale vlastně i mimo areál.
2: Přesně tak, my jsme se rozhodli letos zahradu Čech roztáhnout za hranice výstaviště a domluvili jsme se s litoměřickou diecézí, která nám propůjčila kostely a my je jako zahrada Čech nazdobili. Děláme tomu komentované prohlídky, které jsou pro návštěvníky zcela zdarma a pan arcibiskup byl natolik vřelý, že nám vlastně půjčil i rezidenci.
0: No, tady mezi hlavní taháky, tady na výstavišti, tady čtu pohádka Zahrady Čech, aneb jak to všechno začalo. Co to je?
2: To je vlastně příběh, který by měl vyprávět to, jaká Zahrada Čech bývávala dřív, jaká je vlastně teď a jaké jsou naše vize do budoucna té Zahrady Čech, co se všechno jako bude v rámci toho výstavnictví měnit.
0: Kdo všechno se vůbec zapojil do toho letošního ročníku? Já tady vidím i studenti, že nějak přispěli.
2: Přesně tak. My jsme se tentokrát domluvili s různými zahradnickými školami na tom, aby nám pomohli vytvořit samotnou expozici, aby nám vlastně pomohli uklidit areál, aby si vlastně vyzkoušeli ty zahradnické obory, to, co to tady vlastně všechno jako obnáší.
0: No a pódium je také v permanenci. Jaké hvězdy jste letos pozvali?
2: Tak včera tu zazářil Michal David, dneska září Monika Absalonová, kterou tady za chvilku budete mít a já to pádem propálila teďka.
0: Ne, to v pohodě, ale já doufám, že to stihne, protože to je skutečně na minuty, na vteřiny.
2: Na knop, uvidíme, ona bude dobíhat, když tak máme to zajištěné s ochrankou. Zítra vystoupí pan Jiří Korn, bude tu Heidi Janku, bude tu Iveta Blanarovičová a na závěr tu máme Kolárovce.
0: No máte toho hodně, takže já držím palce, aby počasí tak, jako je dneska, aby vydrželo návštěvníky, posluchače Českého rozhlasu zvu, přijďte, protože je to tady opravdu, myslím, velmi zajímavé. No a když nebudete chtít nic kupovat, tak ten program na pódiu tak rozhodně stojí za to. Paní ředitelko, děkuju, mějte se krásně.
2: Taky se mějte, moc krát děkuju, naschledanou.
0: A gratuluju k té 50.
2: Děkujeme.
0: Naschledanou. No za chvíli pokračujeme.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Petr Smálený také přispěl do dnešních živě vysílaných výletů z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích. My jsme před prázdninami vysílali z Krokodýlí zoo z Protivína, pak jsme byli také v Papouští zoo v Bošovicích a musím říct, to byl takový balzám na nervy. Tam jenom občas papoušci trošku se probudili po té polední pauze. Tady je to opravdu, jak se říká, hlava na hlavě. Já mám obavu, že nám občas pohltí i trochu signálu, protože tady ty davy, které jsou, tak dovedou ten rozhlasový signál pohltit, ale doufám, že slyšíte dobře. Když sem přijedete, tak nemusíte jenom na výstaviště, protože oslavy se rozšířily také do města, do Litoměřic. Ve spolupráci s litoměřickým arcibiskupstvím vznikl projekt Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech, no a přináší květinové instalace do historických objektů i veřejného prostoru. No a designérem, floristou je náš další návštěvník, pan Zdeněk Kupilík, který je pod ním podepsán. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co všechno můžeme mimo areál tady vidět?
1: Tak mimo areál výstaviště jsme vlastně zdobili kostel svatého Vojtěcha, kostel všech svatých, svatého Jakuba, biskupskou rezidenci a hrad Litoměřice.
0: Říkáte zdobili, jak a čím? A máte nějaký námět nebo jen tak, jak vás napadlo?
1: Určitě. Tak my vlastně s kolegou Matějem Tesárkem, ze který jsme vlastně celý projekt připravovali, jsme si ty památky jednotlivě prošli, aby jsme načerpali vlastně tu inspiraci v místě jako takovém, protože ne vždycky z fotografií člověk jako vycítí takového toho genia loci a vždycky je to lepší i pro takové to prostorové zvýraznění a nějakou představivost. A většinou jsme se snažili odrazit od nějakého vlastně svědce, kterým je vlastně ten kostel zasvěcen, a prozkoumat de facto jeho historii, jeho život a následně vlastně i tu památku jako takovou.
0: Vy jste třeba s biskupstvím museli nějak konzultovat, co chcete instalovat, schvalovali vám, nebo to bylo plně na vás?
1: My jsme vlastně se týče biskupství udělali jakoby hrubý návrh, ale vlastně místní biskupství a celkově vlastně všichni, co ty kostely starají, jsou absolutně jako nastandardně jako přízniví tím dekoracím a de facto bylo na nás, co my tam vytvoříme.
0: Když se vůbec zaměříme na květiny, podléhá aranžování květin nějaké modě?
1: Určitě, co se týče zvláště právě jako sakrálních památek, tak si musíme dávat opravdu velký pozor na to, jaké květiny používáme. Jsou určené květiny, které by se používat neměly, dávat si pozor i třeba na velké množství jakoby umělých květin, které by se v kostelech používat neměly vůbec. A určitě vždycky dávat pozor na to, o jakou akci nebo o jakou událost vlastně jedná, a na to právě potom navazovat jednotlivé dekorace.
0: Jaká květina letos, jak se říká, frčí?
1: Letos také už dlouhodobým trendem jsou pivoňky a pivoňkové růže, které vlastně jsou takový ten prim v dnešní floristice. Používají se vlastně ve floristice jak svatební, tak i dárkové, a to nepřeberné množství, které teď momentálně na trhu díky novým šlechtěním, je opravdu krásné a ty zákazníci opravdu jako po nich baží.
0: Máte vůbec možnost získat jako třeba moda, tak řekněme, módní návrháři jezdí do Paříže pro inspiraci, kam jezdíte vy?
1: My tak jezdíme do celého světa, protože ta floristika je de facto jakoby celosvětový fenomén a díky vlastně dnešním sociálním sítím vidíme, co dělají kolegové v Americe, co dělají kolegové v Jižní Africe, a myslím, že se každý inspirujeme od každého a většinou se snažíme navazovat vlastně na tu zemi, ze které pocházíme, a používat prioritně rostliny, vlastně, které jsou tady domácí.
0: No a vůbec, co nového třeba, dá se říct, se používá do květinových vazeb dneska?
1: Tak trendem vlastně letošního roku jsou látky. Takové poměrně jako opomíné téma, a opravdu letos na každé akci, ať je to ples, svatba, by mělo být zastoupené větší množství vlastně jakoby sitých látek s pevnější strukturou, který vlastně jako doplňují dekorace květinové a tvoří vlastně celkový ten vizuál teda na akce.
0: Vaše největší práce, řekněme největší aranž květin?
1: Tím, že já se vlastně specializuji na výstavnictví a dělám vlastně výstavy jak tady pro Litoměřice, tak i pro Floru Olomouc, tak to jsou vlastně takové ty naše stěžení akce, ale potom se specializuji na velkokapacitní svatby, takže jsme dělali i svatby v řádech jako milionů pouze za květiny.
0: Tak já vám poděkuju, ať se všechny ty vaše aranže líbí, ať se návštěvníci přijdou na své. Připomínám, nejenom tady v areálu 50. ročníku máte možnost vidět práce našeho hosta Zdeňka Kuplíka, ale i mimo něj. Děkuji za návštěvu a
1: děkuji a krásný den.
0: No a já jsem slíbil po třetím vstupu, nebo bývá to alespoň pravidlem, že po třetím vstupu následuje soutěžní otázka. Ta odpověď je dnes tak jednoduchá, že se vsadím, nebude špatné odpovědi v textových zprávách. Já nejprve řeknu, jak se píší. Výlety, mezera A nebo B, pak opět mezera, přidáte jméno, příjmení a adresu a to pošlete do nedělní půlnoci, tedy do zítřka na telefon 90 011 04. Zpráva stojí 4 koruny, poskytuje ji ATS Praha. No a pozor, otázka. Oblíbený podzimní veletrh zahrada Čech v Litoměřicích, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech, vstoupil do svého jubilejního ročníku. Kolikáté slaví výročí? Za A 50. nebo za B 60. Tak to je dnešní otázka. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. No a za chvíli už přivítáme dalšího vzácného hosta. Posloucháte Výlety, živě vysílaný, jak se říká, z terénu.

0: No, možná teď, pokud tady návštěvníci nejsou úplně, jak se říká v obraze, myslím tady na veletrhu Zahrada Čech, tak mohli mít představu, že přijel prezident, protože ochranka davy lidí. A ona je to nikoliv prezidentka, ale řekněme naše slavice. A jenom já, abych udělal trochu tajemno, tak přesně v době, kdy tady byl ten první ročník, tak ji mohli vést kolem z porodnice. Monika Absalonová, dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem teda, se přiznám, byla taky překvapená tím davem a i tou ochrankou, ale asi to tady organizátoři takhle připravili.
0: Výborně to připravili, protože jinak byste se sem nedostala. Teď tady kolem jsou davy návštěvníků, kteří si vás fotografují. Doufám, že to odstřihnou, protože já bych vám to poměrně kazil.
1: Určitě ne.
0: Kor ze strany při té nadváze, pochopitelně. No ale musím se zeptat, vy jste dospívala,

0: Tak teď vezmete nákupní tašky a půjdete do areálu a nakoupíte, co půjde na zahradu.
1: Nepůjdu, protože zaprvé nejdřív mám rozhovor s vámi a pak jsem součást nějakého podcastu na jevišti, takže já ještě se vrátím zase zpátky, odkud jsem přišla. A za třetí, já ještě nemám zahradu, já mám chalupu a zahrada je poslední věc, která mě jako čeká, takže já ještě nemám co kam kupovat a určitě bych něco koupila špatně. Já nejsem úplně jako dobrý zahrádkář. Paradoxně mě doma třeba květiny jako rostou krásně, ale není to přepéčí. Je to naopak, že na ně trošku kašlu a oni asi přežívají díky tomu.
0: Já si myslím, že to říkáte naprosto přesně, protože já to vždycky uzalévám, přehnojím to a když se na to pak, jak se říká, vykašlu, tak je to v pohodě. No já musím říct, Monika Absolonová mě docela pobavila, protože my jsme tady koupili lilie, nádherně kvetou a na otázku, a jak dlouho kvetou, já jsem řekl 14 dní, tak na to bych se mohla vykašlat, jste řekl trošku.
1: Trošku ostřejš, no, protože tak jako kvůli 14 dnům takového prdění okolo, to mi teda přijde jako strašně náročné. Takže já určitě, až teď budu dělat tu zahradu, nebo mi budou pomáhat i úžasní zahradníci, tak bych chtěla něco samoobslužného. Vím, že to u přírody úplně nejde, ale chtěla bych vlastně, aby to byla vesnická jako zahrada a aby to byly nějaké věci, které jako vydrží kvést dlouho.
0: A jste kutil třeba i? Dokážete si třeba, já nevím, přibít hřebík nebo...
1: No tak přibít hřebík umím, protože můj děda byl velký kutil a spoustu toho i postavil, i vyrobil a já mu vždycky pomáhala a dokonce mám na chalupě i pong, což je neuvěřitelný. Mám pong, spoustu náčiní.
0: Máte pong, máte náčiní, ale jestli na něj máte i ty ruce?
1: No ne, ještě jsem na něm nic nedělala, zatím jsou na něm sklenici s okurkama a je tam med a tak, to je takový úložiště, odkladiště, ale očekávám, že do budoucnosti, já jsem si teď třeba v létě koupila pilu. Já jsem jako nečekala, mně to přišlo strašně zábavný, jsem přišla do toho obchodu a řekla jsem, že bych potřebovala kamarádovi koupit řetěz na jeho pilu, protože jsme to zničili, jsme řezali dříví a že bych se teda ráda koupila pilu a on jakou chcete, já říkám, no já bych chtěla vědět, jakou vy si myslíte, že bych měla mít. Tak pán byl trošku překvapený. Pilu mi doporučil, mám velkou pilu. Je mi teda k prdu, protože ji neumím ovládat, ale když mi někdo bude chtít pomoct, tak pilu mám.
0: Jste podobně na tom jako já. Jedna značka tady v České republice má velmi levné ceny, ano. Tak já tohle koupím, kdybych to někdy potřeboval. Jo, jo. A mám to pak v dílně, kdyby náhodou.
1: Ano, to říká náš děda. Děda mi taky říkal, že on má pilu, proč jsem ji kupovala, ale já chci mít vlastní. Pro pilu mý vlastní.
0: Monika Absolonová má pilu, má i řadu představení. Kdy nejbližší, co vás čeká teď?
1: Zítra. Zrovna jedu do divadla Studio 2, který je taková domovská scéna, hrát představení Lovci bobrů, pak tam hraju ještě představení Judy, který mám moc ráda, který je takový dramatický, naopak Lovci jsou zase krásná komedie Patrika Hartla, takže to je takový vyvážený. No a teď mě čeká můj velký koncert k tomu jubileu, který má stejně jako takhle zahrada Čechy, stejně jako já stará.
0: Takže
1: perfektní
0: mladé.
1: Ročník. Takže k tomu chystám takový koncert a ušila jsem si na sebe byč, protože on nikdo neřekl, jak ten koncert má vypadat, ale já jsem si řekla, že bych tam chtěla dělat nějaký jiný věci, než jsem dělala doteď a zatím z toho mám jenom stres a spoustu práce, tak doufám, že ten výsledek se nějak jako dostaví.
0: Podívejte, tento rozhovor jsme taky nepřipravovali, dopadl dobře, stejně dobře dopadne i ta vaše oslava. Monika Absolonová, moc vám děkuju, že jste si udělala
1: čas.
0: Já
1: moc děkuju a jsem moc ráda, že jsem tady mohla být, protože mě to jako těší a vlastně je mi ctí, že při 50. ročníku může být 50-letá zpěvačka. Děkuju moc.
0: Tak aktivujeme ochranku. Doprovoďte jí zdárně zase na pódiu. Monika Absolonová, ještě jednou moc
1: krásný den
0: děkuju.
1: Všem posluchačům, nashledanou.
0: No a ještě nás čeká za chvíli jeden vzácný host, rovněž vzácný. Posloucháte živě vysílané výlety ze zahrady Čech.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: tak je David Dale, vysíláme živě, vysíláme ze zahradiček v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. No a jak se říká, to nejlepší nakonec, teď to řeknu, protože Monika už odešla, tak to klidně vzhledem k našemu dalšímu hostu, poslednímu hostu mohu říct, pan Jiří Pačinek z Pačinek Glas, slavná světově, nejenom v České republice, ale světově uznávaná sklárna. Dobrý den přeji.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: No vaše plastiky jsou v Hollywoodu, jsou ve Vatikánu, prý si dokonce zahráli ve filmu, v jakém filmu?
1: Je to pravda, naše plastiky si zahrály vlastně ve filmu Glass Onion, Na nože, sága, kde hrál Daniel Craig a bylo to, už v roce 2021 se to točilo. No, bylo to tajný, tak dva roky jsem musel vydržet do roku 23, kdy to vlastně vyšlo na povrch.
0: A co jste tam vystavoval, nebo jak bych to řekl, co tam hrálo od vás? A
1: nám tam hrálo vlastně naše křišťalové plastiky skulpturního charakteru, kdy si vlastně oni sami, ty umělci a z toho filmu vymysleli nebo navrhli různé tvary žen a různé figurativních věcí a vlastně jsme to z křišťalového skla stvárnili a bylo jich dohromady 65 kusů. A posléze je rozmasakrovali, všechny rozmlátili.
0: Kdo?
1: No v tom filmu to bylo takový děj, že jo? Jo, takže nakonec to prostě mělo jako se rozbít.
0: A jako doopravdy se
1: jako rozbili? Doopravdy, ano.
0: Já myslím, že si neskončili třeba u Krejka na zahradě.
1: No, tak ono jich asi půlka jako opravdu se zničila a nějakou půlku prý něco rozkradli a něco údajně a to nikomu nemůžu dokázat, ale vím to z tajných zdrojů, mýho kamaráda, který tam vlastně sám byl.
0: Hollywood,
1: takže vidíte. To nějak si rozbrali herci, ale bohužel to nemůžu potvrdit.
0: Tak já věřím, že vaše dílo tady na zahradě všech neskončí podobně. Co tady vystavujete?
1: No, to je právě nádherný, že my to máme v pavilonu H, kde máme krásnou spolupráci vlastně našeho skla a vůbec jako propojení úžasné výtvarnice a kurátorky Kláry Vavříčkové, kde vlastně jsme se strojili, společně jsme vytvořili krásnou instalaci s jak ovoce a zeleniny a z tomu naše sklo. Takže máme tady plastiky, máme tady vázy, tam jsou nějaký vlastně tři daný místečka, jako je historie, jako minulost, současnost a budoucnost. Takže máme tam nějaký ambrové, jantarové vázy ohromné, jsem dělal přímo pro tuto akci. Pak jsou tam takové barevné, ohromné vázy z takových střípečků barevných, které zase holky naaranžovaly krásně a to poslední místo, to je ta budoucnost, tam máme uranové sklo, naše oblíbené, kde vlastně i ze stropu visí a přesto jde voda, nasvícené, je to nádherný a jak dneska jsem registroval, jak lidi to vidí, tak jsou z toho nadšený, což mě baví a těší, protože opravdu to splnilo ten nějaký náš jako plán, jo, takže je to fajn.
0: No a nějaký film bude opět?
1: Film se nějaký teď na nás neblíží, ale můžu už prostě, teď už to není tajný, teď běží nebo poběží, už brzy bude v televizi nebo v kinech určitě seriál Táta. A tam máme naši jednu plastiku, která v Novém Boru, on to točil v Novém Boru totiž část a v Novém Boru, bylo to v zimě, vlastně jsme zapůjčili naši jednu krásnou plastiku, kterou oni zapasovali do jednoho dílu ze seriálu.
0: Jinak dílnu pana Jiřího Pačinka, dnešního hosta, najdete v Kunraticích u Cvikova. Kdybyste se chtěli přesvědčit na vlastní oči, tak se zastavte. Pan Jiří Pačinek, naším posledním hostem, děkuju a hezký den.
1: Já děkuji za pozvání a jako Litoměřičák se tomu zvážím.
0: Si vážíme, že jste přišel. No a samozřejmě zvu vás na zahradu Čech. Ještě musím připomenout soutěžní otázku, to už spíše dárek než otázka. Kolikátý ročník se tady letos slaví? Za A 50., za B 60. Pošlete textovou zprávu, jak se píše, najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna, děkuji za pozornost, za celý tým výletů, za přenosy, jako no, musím říct, někdy je to dobrodružství. Prostě, jak říká náš jeden technický kolega, lidi nám žerou signál. Prostě někdy prostě přes návštěvníky nebo řekněme ten DAF neprojde. Tak se mějte pěkně a těším se zítra po 13. hodině u dalšího vysílání výletů už ze studia. Hezký den.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: D11 na 33. kilometru zablokovala nehoda 5 aut. Komplikace jsou v obou směrech. Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Okamury z SPD s íránským velvyslancem. Zítra bude oblačno až zataženo a ojediněle bude pršet. Teploty vystoupí až na 20 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké sobotní odpoledne. Dálnici D11 na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové dnes kolem poledne zablokovala nehoda 5 aut. Vyžádala si jedno lehké zranění. Nehoda se stala v místě dopravního omezení. Komplikace byly i v opačném směru na Prahu, kudy se k nehodě dostávali policisté, hasiči a záchranáři. Uvedli to mluvčí středočeské policie Michaela Richtrová a záchranné služby Monika Nováková. Podle Richtrové by měl být aktuálně uzavřený levý jízdní pruh na Prahu. Na Hradec by se mělo jet levým druhém. Na dnešek připravil zámek Kačina u Kutné Hory krajské vinobraní a dožínky. Návštěvníky čekají hudební vystoupení, křest vína, vyhlášení osobnosti regionu Kutnohorska nebo soutěž o poznání odrůdy vína. Pro děti jsou připravená divadelní představení.
2: Návštěvníci můžou po celý den degustovat vína a burčák, ochutnat různé speciality a nakoupit na farmářských a řemeslných trzích. Prohlédnout si můžou také zemědělské stroje, techniku profesionálních hasičů a policistů. Program skončí po 19. hodině troubenými fanfárami. Z Kačiny Alena Junová, Český rozhlas.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
3: Je to hrozný signál vzhledem k našim jaksi zahraničním kontaktům a v pozici České republiky v diplomacii. Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii. Já se na to rozhodně budu ptát na plénu poslanecké sněmovny a budu žádat po panu předsedovi Okamurovi vysvětlení.
0: Předseda sněmovny Okamura hájí své rozhodnutí na sociální síti X slovy, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Íránského velvyslance si kvůli tomu posléze předvolal ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jestli bylo Okamurovo setkání koordinované s ministerstvem zahraničí, Český rozhlas zjišťuje.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno a nejnižší teploty klesnou na 9 stupňů. Počasí na zítra oblačno až zataženo. Postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Jak už jste slyšeli, na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky na 33. kilometru odklízejí následky nehody. Je to v dopravním omezení a stále to brzdí provoz. Opakovaně nesouvislá kolona teď začíná už před sjezdem na Sadskou na 23. kilometru a místy je to bez pohybu. Zdržení stále kolem hodiny. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.
4: Hezké odpoledne.
1: Středočeské odpoledne.
4: A ve středočeském odpoledni uslyšíte, že tramvaje KT8D5, které nepotřebují obracací smyčku, budou v Praze ještě nějakou dobu nezastupitelné. Taky, že v Česku bývá sběratelů poštovních známek, takzvaných filatelistů, je u nás v současnosti jen několik tisíc. A za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám totiž každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a z českých písniček si zahrajeme Krištofa, Marie Rotrovou nebo Pavla Popka a jako první to bude Leona Machálková a Galaxie přání. A já přeji krásnou sobotu.
1: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte středočeské odpoledne, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A v dalším díle si povíme, jak se chovat při objíždění cyklisty.
1: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
2: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
1: Jaký postup zachránil Viole život?
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Sběratelé se dnes můžou zapojit do filatelistické aukce v pražských Dejvicích, draží se na ní na 2700 poštovních známek, rukopisů, autogramů a dalších sběratelských předmětů. Aukci sleduje náš reportér Josef Beneda. Dobrý den.
1: Hezký den. Do dražby se zapojilo zhruba 1000 lidí. Z toho asi 100 přišlo osobně do aukční sídě a ostatní se zapojili přes internet. Pořadatelé pro ně připravili vzácné známky z Československa a zahraničí, například z Anglie, Rakouska nebo Itálie. Například už se za 350 tisíc korun prodala jedna z nejdražších poštovních známek v evropské historii, toskánská 3 lira. Celková vyvolávací cena všech předmětů je téměř 16 milionů korun a organizátoři očekávají, že tuto částku dnes ještě překonají.
0: Dražit se dnes bude až do 7 hodin večer. Jaké známky a předměty zaujaly sběratele nejvíc?
1: Tak největší zájem vzbudily exponáty Bedřicha Helma a Jiřího Stehlíka, kteří se zabývali takzvanou aerofilatelií. V aukci se dražily mimořádně vzácné letecké známky a dopisy, které se na trhu neobjevily několik desítek let. Například jde o nezoubkované 4 bloky poválečného Československa emise prvního výročí SNP a služební 1945. Sběratelé předmětů ze Slovenska z druhé světové války zase nejspíš zaujala nabídka nezoubkovaných 4 bloků jednotlivých emisí. Některé z těchto položek se prodávaly za více než 100 000 korun.
0: Jaký je vlastně v Česku zájem o filatelii?
1: Podle Českého svazu filatelistů v posledních letech spíše klesá. Organizace ale upozorňuje, že většina sběratelů není členy svazu. Odhaduje se, že v současnosti je u nás několik tisíc filatelistů, z toho je asi 2200 registrovaných ve filatelistickém svazu. Za posledních 20 let ročně ubývá v průměru 7% z členské základny. Podle tajemníka organizace Juliuse Cacky především klesá počet mladých zájemců o sběratelství. Zároveň ale pozoruje, že o filatelii se začíná zajímat více lidí starších 55 let na konci profesní kariéry, kteří se k tomuto koníčku znovu vrací.
0: Z filatelistické aukce v pražských Dejvicích se nám do odpoledního vysílání přihlásil reportér Josef Beneda. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: vámi je středočeské odpoledne a já přeji pěknou sobotu.
1: Region Express.
0: Typická hranatá tříčlánková tramvaj jezdí po pražských kolejích už 40 let. Díky obousměrné variantě má mezi pražskými prostředky hromadné dopravy obrovskou výhodu. Podrobnosti zjišťoval Tomáš Kopáček.
2: Od roku 1968 jezdí Prahou tramvaje ČKD Tatra KT8D5. Kloubová tramvaj s typickým hrnatým tvarem a zalomeným sklem kabiny řidiče. Její výhody přibližuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Vysoká kapacita, rychlodrážní charakter, což znamená, že ta tramvaj uměla jezdit i rychleji než ty klasické tramvaje T3. Jedna tato tramvaj uveze ještě o něco více lidí než souprava dvou tramvají T3. Proto také byly přednostně nasazovány při povodních v roce 2002, kde ten nápor lidí jsme mohli zvládnout.
2: Ačkoliv tento typ tramvaje postupně nahrazují modernější vozidla, má oproti nim nespornou výhodu.
3: Dneska je to nezastupitelný typ tramvaje, protože stále máme i více než kdy dříve konečných, kde není žádné obratiště a využíváme tam právě té obousměrnosti.
2: Pro různé uzavírky, výluky či mimořádně nebo dočasně vedené linky můžeme tyto tramvaje vidět v provozu každý den.
3: Na Pankráci, dříve to bylo v Holini, než se prodloužila tramvaj do Slivence, teď máme dočasnou úvrať také v Libuši. Tu nahradí sice smyčka, ale zase nám přibude jedna další úvrať na trati do Jarova. Takže tam stále budeme tyto obousměrné tramvaje potřebovat.
2: Původně bylo do Prahy dodáno jen 48 kusů obousměrné varianty. Flotila prošla modernizací a nedávno se dokonce i rozrostla.
3: 46 modernizováno, právě aby měli ten nízkopodlažní střední článek a byly bezbariérově přístupné. A k tomu bylo přikoupeno několik tramvají i z některých zahraničních měst, například z maďarského Miškolce nebo z německého Strausberku. A teď jich po dokončení těch posledních dvou modernizací bude mít Praha 63.
2: Tramvaj přezdívanou KTčko nebo Kachna tak budeme zajisté v ulicích Prahy potkávat ještě pár let. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní, počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Lidé v Lánech na Kladensku si připomenou úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Zítra bude oblačno až zataženo a ojediněle bude pršet. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Zpřísnění podmínek poskytování úvěrů schválila sněmovna. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz a omezí také reklamu, která má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Každý z nich má průměrně 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
6: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
7: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
6: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
8: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
6: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
4: Dnes si lidé v Lánech na Kladensku připomenou úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka. Pietní akt začne v 17 hodin u muzea prvního československého prezidenta. Odtud se bude pokračovat na tamním hřbitově, kde je Masaryk pohřbený. Součástí akce bude také tradiční zapalování vatry, říká ředitelka muzea TGM Rakovník Magdalena Elznicová-Mikesková.
9: Místní sbor lánských hasičů u příležitosti 85. narozenin TG Masaryka zapálil vatru. No a později se z toho stala taková vatra spíš na připomínku úmrtí prezidenta Masaryka. Už několik let usilujeme o to, aby to byla taková veřejná akce.
4: Hlavní město pořídí pro městskou policii 8 nových elektrických vozů. Jejich odhadovaná cena je 11 milionů korun. Auta budou vybavená například výstražnými majákovými světly, radiostanicemi, kamerovými systémy nebo služebními polepy. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana mají nová vozidla nahradit dosluhující vozy.
10: Sport.
4: Fotbalisté pražských Bohemians přivítají v 8. kole Šance ligy Slovácko. Utkání začalo v 15 hodin. Ve stejnou dobu odstartovaly také brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem a duel Liberce s Mladou Boleslaví. Posledním dnešním zápasem 8. kola Šance ligy bude od 18 hodin utkání mezi fotbalisty pražské Sparty a Jablonce.
5: Počasí.
4: Počasí na zítra oblačno až zataženo, postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 33,5 kilometru odklízejí následky dřívější hromadné nehody. Už se jede dvěma pruhy, kolona se postupně rozjíždí. Z konce kolony je to teď stále na více než 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pokračuje středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou. Hezké odpoledne.
5: Středočeské odpoledne.
6: A ve středočeském odpoledni budeme mít ve vysílání meteorologa České televize v rámci dnešní rubriky Co v učebnicích nebylo, to bude o rostlinné říši. A pacienti i zdravotníci rehabilitačního ústavu Kladruby u Vlašimi na Benešovsku můžou od včerejška odpočívat v novém parku. Jak vypadá, tak to zjišťovala naše reportérka, podrobnosti uslyšíte. A z českých písniček si zahrajeme Vítězslava Vávru, Helenu Vondráčkovou nebo Lenku Filipovou s Jindrou Malíkem. A jako první to bude Petr Muk a Něžné dotyky. A já přeji pěknou sobotu.
5: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne, máme 3:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už zdravím meteorologa České televize Taťánu Míkovou, přeji dobré odpoledne.
2: Krásné, no v téhle chvíli můžu říct slunečné odpoledne, ale je to tak na střídačku, chvíli polojasno, chvíli oblačno. Přehánky už nás ale ve středních Čechách opustily, jsou spíš někde na Vysočině nebo nad Orlickými horami. No a u nás ve středních Čechách převládají teploty tak mezi 18 a 23 stupni Celsia.
0: A jaký bude večer a noc?
2: Tak vypadá to, že oblačnosti relativně by nemělo být o moc víc, než se střídá teď odpoledne, takže to vypadá na polojasno, oblačno, až k ránu bude postupně od západu mraků trochu přibývat. Na západě jako první, ranní teploty klesnou na 12 až 9 stupňů Celsia a pokud vůbec bude foukat vítr, pak slabý proměnlivý nebo jihozápadní do 14 km za hodinu. Jak jsem ale naznačila, je docela pravděpodobné, že chvílemi bude úplné bezvětří.
0: A ty mraky, co přibydou proto, aby zítra z nich pršelo?
2: Je to tak. Zítra bude oblačno, zataženo, postupně od severozápadu se budou přidávat déšť nebo přehánky, no a ty by měly začínat někdy kolem oběda, někde na západě, severozápadě regionu a postupně se rozšíří na celý region. Nebude to úplně trvalý déšť, nicméně počítejme s tím, že na jihu se později odpoledne a k večeru těch srážek objeví víc. No a platí, že zítřejší maximální teploty budou 17 až 20 stupňů Celsia, což jsou hodnoty přece jenom o stupínek nebo o dva nižší než ty dnešní.
0: A pokud bychom jenom lehce nahlédli na to pondělí?
2: Tak počítáme s tím, že během noci na pondělí už bude postupně ubývat nejdřív srážek, pak i té oblačnosti, takže ráno budou teploty někde kolem 13 stupňů Celsia, maxima už 18 až 22, takže se o 2 stupně oteplí. Platí, že ze začátku bude těch mraků trochu víc, ale během dne bude ubývat jak oblačnosti, tak i případně těch přeháněk, které by se ještě po ránu mohly vyskytnout.
0: To byla meteoroložka České televize Taťána Míková. Vám děkuji, přeji krásnou sobotu a budu se těšit na slyšenou.
2: Já taky a všechny zdravím. Pěkný víkend.

Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Rehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi na Benešovsku dokončil park pro pacienty. Je bezbariérový a vznikl z vytěžené zeminy při stavbě nového pavilonu. Park má 4,5 tisíce metrů čtverečných, to je plocha o velikosti zhruba 2/3 fotbalového hřiště. Poprvé tam mohli lidé přijít dnes odpoledne a toho využila i naše reportérka.
1: Místo, kde se vám chce spočinout, tak na první pohled na mě působí nový park pro vozíčkáře u rehabilitačního ústavu Kladruby. Nespočet kvetoucích květin, keřů, stromů, altánky, cestičky, lavičky. A protože největší část té práce tady odvedl místní zahradník Jan Lhotka, tak právě on mě teď jde tedy provést.
2: Snažili jsme se sem dát stromy, které vydrží celý den, sem svítí sluníčko, tak jsou tady nějaké cedry, borovice, habry.
1: A je hezké, že už to tady i kvete, tady vlevo je takové stinné místo, takže tady vidíme hortenzie. Tamhle už jsem viděla krásné kvetoucí motýlí keře.
2: Je tady pár muchovníků, já nevím, jestli to ojedí ptáci, než to stihnou pacienti. A je tady i několik temnoplodců aronií.
1: Napadá mě, po tom suchém létu, tady to vůbec nevypadá, že máte za sebou léto, kdy téměř nepršelo a bylo extrémní teplo. Je tady krásně narostlá tráva zelená, i rostliny vypadají velmi svěže. Jak jste to udělali?
2: Tak dost nás to léto potrápilo teda, ale máme tady velkou studnu v bývalém zahradnictví, která je asi 12 metrů hluboká a 3 metry široká.
1: Takže jste museli pilně zalévat celou dobu.
2: Ano.
1: Pan Lhotka už se chopil konve a motyčky a odbíhá pokračovat v práci na parku a já se tady přidávám k panu řediteli Josefu Hendrichovi. Teď už tady míme i obrovský prostor, kde je založená květnatá louka, která by měla od jara až do podzimu krásně kvést.
3: Je to další takový benefit pro pacienty a jejich rodinní příslušníky, aby během návštěvy měli soukromí, měli tam možnost využití pro děti něco a budou mít hezký výhled do krajiny, protože je to nádherný z jihu, plně otevřený.
1: Uprostřed je obrovský altán, my tady i po bocích vidíme takové menší altány, aby si tam mohli lidé v klidu posedět, i třeba když nebude úplně hezké počasí.
3: Tento altán je cílený na to, aby tady mohly probíhat i terapie.
1: Lenka, pacientka, sedíte tady na lavičce s výhledem na ten nový park. Už jste se tam byla podívat?
4: Byla jsem se tam podívat. Je to moc krásný. Pro nás pacienty je to hrozně příjemný, že si tam můžeme dojít odpočinout, přijít na nové myšlenky, nemyslet jenom na ty bolesti, ale uvolnit se tam, nadýchat se čerstvého vzduchu a získat energii z té přírody.
1: Nový park Harmonie vyšel na 7 milionů korun z Kladrub. Věra Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Black Milk a sedmkrát posloucháte Středočeské odpoledne. Víte, jaké rostliny mají největší květy? Zajímavosti z rostlinné říše nabídne Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který

0: vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u raflézie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: viac môj.
1: A to jsou poslední minuty středočeského odpoledne a co vás čeká po 16. hodině. V dnešních hvězdných návratech si poslechněte, jaké to je absolvovat nejrůznější konkurzy, přesvědčovat jiné, že něco umíte a máte dostat příležitost. Uslyšíte, jak to kdo z komiků pojal, jaké konkurzní scény se odehrály ve filmech i jaké osobní zkušenosti s nimi mají známé osobnosti. Vše o koření ukázky z pořadů, seriálu i inscenací. Hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem začínají už po zprávách a Petra Procházková se těší na slyšenou v písničkách na přání po hodině 17. a přeje příjemný poslech.
2: Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministr zahraničí Macinka z motoristů věděl předem o schůzce předsedy sněmovny Okamury z SPD s íránským velvyslancem. Nový bezbariérový podchod na hlavním nádraží v Kolíně bude hotový v létě. Zítra bude oblačno až zataženo a ojediněle bude pršet. Teploty vystoupí až na 20 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké sobotní odpoledne. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl.
2: Já vím, že se jednalo o takové standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v České republice, čili to bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
0: Opozice schůzku Okamury s iránským velvyslancem kritizuje. Bezbariérový podchod pod hlavním nádražím v Kolíně je hotový ze 3/4. Cestující by ho měli začít využívat v červenci příštího roku. Zároveň dělníci postupně opravují všech 5 nástupišť, kde mění střechu, dlažbu i mobiliář. Správa železnic za všechny práce zaplatí přes 1 000 000 000 korun, říká správce stavby Martin Werner.
3: Máme 2 nástupiště komplet hotové, budujeme 3. nástupiště, jdeme po etapách, tak aby byl co nejmenší dopad na vlakovou dopravu. My propojujeme se s ulicí Starokolínskou, hlavně kvůli bezpečnosti, protože cestující běhají z 5. nástupiště na ulici Starokolínské a stává se tam mnoho mimořádností.
0: Cestující budou nadále využívat i stávající podchod. Jeho rekonstrukci zatím správa železnic neplánuje. Na Vítězném náměstí v Praze se představuje zhruba 25 mini pivovarů. Návštěvníci už po 8. mohou ochutnat různé druhy piv a poznat práci českých řemeslných výrobců. Akce potrvá do 20 hodin.
4: Lidé můžou ochutnat třeba ležáky, svrchně kvašená i tmavá piva. Dostanou je do zálohovaných sklenic. Přinést si můžou i své vlastní půl litry. Na místě jsou také stánky s občerstvením. Součástí programu jsou i vystoupení několika hudebních skupin. Vstup na akci je zdarma. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno a nejnižší teploty klesnou na 9 stupňů. Počasí na zítra oblačno až zataženo, postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové s jezdem na Sadskou se kolona rozjela. Jede se už jen pomaleji kvůli dopravnímu omezení na 25. kilometru. Výrazněji se tam už nezdržíte. Dále na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou přibrzdíte na 54. kilometru. Je to kvůli údržbě vozovky. Zdržení počítejte kolem 10 minut. A stále na D1 z Prahy do Brna čekejte za sjezdem na Vlašim už jen krátkou kolonu na 52. kilometru. Je tam dopravní omezení. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
6: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
5: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
6: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný. Já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
7: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco.
8: Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi.
7: Musím zjistit, co s tím udělá.
9: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo, dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
8: To by stačilo.
10: Není to blbý?
8: Ne, dobrý. No, uvidíme.
5: Uhodli jste dnešní díl našeho.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo, totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí, jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál, už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět, chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kuj pěkně. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to
3: a. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo?
3: Ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas,
3: no,
1: tak
3: dá. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, ano.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte.
1: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
3: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí. Stačí, jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utek uše hé, bez přípravy.
1: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako s přípravy.
3: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No, prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
3: No, no, my si zvykneme.
1: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utek uše hé.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
3: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku heše.

Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já se prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: Ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějak vypištora, soudruh ředitel?
2: Tak já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruh Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudruh ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, právě naopak snad. To máte tak, mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Takže byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil. Samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň. Já bych se vás nerad dotkl. Pane, nezlobujte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
2: co? Soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte. Ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jste si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla včasně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, teda byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
2: Vůbec. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoro, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že? No,
2: hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, abyste to rozuměl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: To je běžné.
2: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šťastno. Kde na to berou čas?
2: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapáli. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatků, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas, střední Čechy.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitoměla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak. A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franto.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
5: Ale hledám takovej šáleček. Musím, kdo jste mi vzal ten kapesník od hotela.
4: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptych. Ta bestie ho za tomu škrtí.
5: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
4: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
4: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červený kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
4: Tak prosím, sedaďte se.
5: Chci
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravení, takže my můžeme začít. Ako první kuršulě, kde se volně svedl plukček. Škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Cestou kterou byl iba jednu pirueta, celá jasná postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se volá pláca, pláca. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
8: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salcho, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozhodčí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělat rasá holubička je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No gabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další. Hvězdné

0: Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Ne, režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
1: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
0: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie. Já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
1: A chtěl jste, aby režijně plakal?
0: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě protože jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
1: otočí, jdou domů.
0: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová, tehdy ještě, a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
1: No tak Tomáš Holý třeba s Marií Poledňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
0: ale jo,
1: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
0: Nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
1: A dopadl se špatně.
0: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
1: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř? Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
2: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
3: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
4: Odbourat restrikty, etiketky.

0: vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka.
5: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta tady člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí, ale on
7: žárlí. Dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek mála. No, kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
7: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
7: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
7: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když tak. Jak nedáte.
7: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
7: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
8: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
7: Výborný.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
7: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
7: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
7: Další brž, soudružka!
9: Dobrý den, soudruzi.
7: Dobrý den.
9: Vy jste ředitel?
7: Ne, já jsem Václav.
9: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
7: No dovolte, já vám budu...
9: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
9: Liduško. Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpis a jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
8: Prosím to, kafíčko, jak...
9: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
10: Doktor Novotná.
11: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den. Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
11: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
13: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
14: Je nějaká provokace, ne?
12: No.
11: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Kde je? Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
15: Logické, my tu denně všíváme budíky.
13: O čem poradit?
11: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
13: No, ne, to vám někdo přednášel?
11: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
13: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Pacientům s plicními fibrózami pomůže v Česku nový lék. Technici v Praze 10 od začátku roku odstranili více než 40 tun nelegálního odpadu. Zítra bude oblačno až zataženo a ojediněle bude pršet. Teploty vystoupí až na 20 stupňů Celsia. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké sobotní odpoledne. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilast. První pacienti se s ním už léčí. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zjizvení plic, které může být důsledkem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a podle klinických studií je jeho účinnost vyšší než u dosud používaných léků. Popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice.
2: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
1: Vedení Buknova na Mladoboleslavsku plánuje rekonstrukci fary na návsi. Od církve už má příslib, že budovu získá do svého vlastnictví. Obec by tak vlastnila faru ještě jako přilehlý kostel svatého Jana Nepomuckého. Podle vedení Buknova by mohl projekt na opravu vzniknout příští rok.
3: Podle předběžných odhadů by oprava vyšla asi na 10 milionů korun a práce by mohly začít za 3 roky. Ve faře z 18. století by mohla vzniknout knihovna nebo společenské centrum. Z Bukovna Radek Duchoni, Český rozhlas.
1: Praze 10 přibývá nelegálních skládek odpadu. Technici městské části od začátku letošního roku odstranili více než 800 lokalitách celkem 41 tun odpadu. To je přibližně stejné množství jako za celý loňský rok, říká mluvčí radnice Prahy 10 Jan Brunotrop.
4: Vedle pravidelného úklidu zajišťuje radnice také operativní úklid, který slouží k rychlému odstraňování nelegálně odloženého odpadu. Jedná se o drobná odložení odpadu, ale také o rozsáhlejší černé skládky, které negativně ovlivňují vzhled veřejného prostoru a kvalitu životního prostředí.
1: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra, oblačno až zataženo, postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou jeďte opatrně. Na 55. kilometru se dojíždí do kolony. Provoz brzdí dopravní omezení, počítejte se zpožděním zhruba 20 minut. Omezení je na tomtéž místě i směrem do Prahy, tam už je to ale bez kolony. A Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začínají písničky na přání s Petrou Procházkovou.
5: Hezké pozdní odpoledne.
0: Písničky na přání.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě začínají písničky na přání. No a ještě než to spustíme, tak vám poradím, jak můžete též zažádat o písničku, vybrat si dle svého gusta a nechat zahrát. Můžete využít webový formulář, který najdete na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz. No a nebo taky můžete poslat SMSku ve tvaru STC Mezera a text vašeho přání a odeslat je na číslo 90 01 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička všem.
0: Písničky na přání.

12. září slaví svátek Marušky. Také chceme popřát Maruškám vše krásné, štěstí, zdraví, pohodu. Písničku posíláme Marušce Fialové, Marušce Křížové, Marušce Kudrnkové, Marušce ze Štěpánova, Marušce Pěničkové, Marušce Hervertové, Marušce Mrňákové, Květa a Roman a Jirka z Vysoké. A ještě druhé přání Maruškám. Zdravím a prosím chaloupky pod horami k svátku Marušce Pěničkové, Novotné, Krulišové, Bartůňkové, Vránové a všem Mařenkám hlavně zdraví a štěstí přeje Anička.

Hezké odpoledne. Co je to ráj, posílám s přáním pevného zdraví k narozeninám bývalé spolužačce Kláře Noskové z Poděbrad. Děkuji, Honza z Vlkavy.

Hezkou sobotu, Mariím k svátku dnes písničku vybrala moje maminka Jaroslava, Karel Gott a Maria z muzikálu West Side Story, jakož i ostatním posluchačům. Hezký víkend přeji Silvie a Jaroslava z Prahy.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Zdravím všechny Marušky, jmenovitě Kudrnkovou, Fialovou, Pečinkovou a Pěničkovou a další a posílám k svátku Maníčko moje. Děvčata, pěkně si to oslavte, to vám přeje Světla.

Paní Petruško, zahrajte k svátku Marušce Pěničkové, Vránové ze Štěpánova, Křížové z Nymburka, Marušce Herbertové, Marušce Mrňákové a Marušce z Malče a všem ostatním nejmenovaným děvčatům, milým oslavenkyním, hodně zdraví, štěstí a pohody přeje Anička Soupice. A druhá zpráva, dobrý den, přeji Maruškám, Fialové z Hradčan, Kudrnkové z Malče, Křížové z Nymburka a všem Mařenkám. K jmeninám vám přeji, milé přítelkyně, dobré zdraví, protože tak bude svátkem každý den. Přeji vám hodně lásky a dobrá, šťastný a klidný život. Jindra, a zdravím do studia a děkuji za zahrání.

Radostné pozdní písničky na přání milé Petry a Petro, vás prosím o píseň Všem Mariím k svátku od Kristýny Pelákové. Přeji zdraví, lásku, Veronika.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Písničky na přání.
2: Dobrý den, písničku k dnešnímu svátku posíláme Marušce Křížové, Marušce Vránové, Marušce Fialové a Marušce Pěničkové. Marušky, přejeme hezký den, vše nejlepší, radost a pohodu, zdravíme též rodinu, děkujeme za zahrání Libuše a Vendy.

Ótica. Petruško, zahrajte pro radost Janičkám se Zendou, Jarmelkám, všem Aničkám, Libušce s Vendy, všem Maruškám, Květě s Romanem, Světlance, Jindřišce, Stáně s Alčou i vám, Janiny.

Pohodový podvečer, paní Petro, k vám posluchačům. Zahrajte pro naše Mařenky Petrasovou, Kudrnkovou, Pěničkovou, Fialovou, Krulišovou, Novotnou, Vránovou a ostatní oslavenkyně. Děkuje babi Jarka.

Hudební kavárna Pavla Vítka. Pozvání do studia tentokrát přijala hlasatelská legenda Saskia Burešová. Řeč bude nejenom o televizním kalendáriu, ale třeba také o vysílání pro vojáky anebo moderování televariete. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český

Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ač mírná je přece velmi ráda, se časem hádá, což nemilá je věc, však sládne hned.

Dnes slaví své 12. narozeniny šikovný a super kluk Vašek Bezouška z Příbrami. Přejeme mu hlavně zdravíčko, štěstíčko, pohodičku a hodně gólů při fotbálku. Teta Zlatka, Pája, Tom a Milá.

Zdravím všechny, zahrajte písničku Komíníček, protože jsem dostala dárek Komíníčka pro štěstí, Maruška Kudrnková z Krásné Vysočiny, dík všem. A ještě jednou Komíníček, prosíme Komíníčka Aničkám z Kutné Hory, z Úpice, Pečinkům, Novotným ze Svor.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Zahrajte prosím Bébek na Roska, Matí život stále baví, Česinka a Láďa.

prosím o písničku pro naše přátelé, se kterými teď slavíme mé narozeniny, ať máme radost až do rána a na zdraví si pořádně připijeme. Všechna přání jsou tímto splněna a Petra Procházková se těší na slyšenou zase zítra v dobrém ránu střední Čechy. Užívejte sobotu a krásný večer.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Zpřísní se podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů, počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Zimní stadion ve Slaném na Kladensku bude mít nová okna za 3 miliony korun. Zítra bude oblačno až zataženo a ojediněle bude pršet. Teploty vystoupí až na 20 stupňů Celsia. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký sobotní podvečer. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Novela poprvé stanoví maximální cenu půjčky. Nově nemá přesáhnout 48% spůjčené částky. Vyplývá to z dat exekutorské komory. Přísnější budou také pravidla pro reklamu, která má upozorňovat na riziko nesplácení. Návrh podpořila koalice i opozice a teď ho dostanou k posouzení senátoři. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Na zimním stadionu ve Slaném na Kladensku dělníci vymění část oken a dveří. Práce mají zlepšit zadržování tepla, požární bezpečnost i celkový technický stav budovy. Radnice za opravy zaplatí necelé 3 miliony korun, říká mluvčí Slaného Lucie Krčková.
3: Na zimním stadionu město vymění okna a dvoje unikové dveře v části severní fasády. Oprava vyjde přibližně na 2,6 milionu korun a hotová má být do konce listopadu. Současně za 1,5 milionu korun probíhá rekonstrukce šatny u tělocvičny. Práce skončí v polovině prosince.
2: V pražském divadle Hibernia má dnes premiéru první muzikálová adaptace Saturnina Zdeňka Jirotky. Režie a dramatizace se ujal Tomáš Dianiška.
4: Fousy! Chytli mu fousy!
5: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč.
6: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď.
7: Kdo chce přavít? Husy vždycky najde, že?
5: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
8: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
5: Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte oblačno až zataženo, od severozápadu se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou na 56. kilometru máme hlášený předmět na vozovce, může se vybočovat. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou na 54. kilometru popojíždí kolona kvůli údržbě práce. Jede se tam jedním pruhem, počítejte se zpožděním asi 15 minut. A na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce stojí porouchané auto, je na 36. kilometru v odstavném pruhu. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná repríza pořadu Středočeská setkání.
0: Český rozhlas střední Čechy. Středočeská setkání.
9: Krásný den vám od mikrofonu přeje Šárka Formánková. Dneska se spolu vydáme na procházku, ovšem nejen tak ledajakou. Vezmeme si hůlky, nastavíme je do správné výšky, zvolíme příjemné tempo a vyrazíme. Chůzí zvanou Nordic Walking, protože právě o ní bude řeč. Povídat si budeme s předsedkyní Českomoravské federace Nordic Walking Janou Stejskalovou z Benešova.
0: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Určitě i vy už jste někdy venku narazili na někoho, kdo šel hezky svižně, ve sportovním oblečení a s hůlkami v rukách. A jistě už jste slyšeli o technice chůze zvané Nordic Walking. A pokud byste se o ní chtěli dozvědět víc, případně si ji i sami vyzkoušet, pak jste tu dneska správně. To všechno nám totiž umožní náš dnešní host. Předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová z Benešova. Vítejte u nás, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Chodila jste jako malá s rodiči na procházky a na výlety?
1: Úplně ne, já pocházím z Jeseníku a i když jsem bydlela v horách, tak jsme spíš lítali děti venku sami. V té době to ještě takhle šlo. Takže já jsem potom závodně jezdila na běžkách a až jsem se zranila, prolomila jsem si koleno, tak jsem začala čistě Nordic Walking, ale běžci na lyžích používají hole při trénincích v letních měsících, kdy s holemi běhají, skáčou a vlastně trénují, napodobují ten běh na lyžích v letních měsících.
0: Vy jste říkala, že jako malá jste sportovala, že jste běhala na lyžích. V kolika letech jste začínala?
1: Já jsem začala pozdě. Já jako malá jsem měla nadváhu, myslím, že můžu říct i až obezitu. Já jsem vždycky od malá ráda jedla. A i když jsem lítala venku, tak vždycky jsem to vykompenzovala tím jídlem. A já jsem začala vlastně na běžkách až v mých 13 letech, protože jsem kdysi viděla někoho jet na kolečkových lyžích v létě v Jeseníku a mi se to tak strašně zalíbilo, že jsem během léta, během prázdnin zubla 12 kg tuku a vlastně ten další rok v září mě vzali do sportovní třídy v Jeseníku a začala jsem na běžkách.
0: To znamená, že to nebylo jenom takové obyčejné rekreační běhání na lyžích?
1: Ne, já jsem opravdu na běžkách poprvé stála v těch mých 13 letech někdy v listopadu. V lednu už jsem měla svoje první mistrovství republiky a vlastně druhý rok už mě zařadili do družstva olympijských nadějí a začala jsem opravdu jezdit závody.
0: A jak dlouho vám to vydrželo?
1: No, bylo to zase pozdě, protože já jsem se do toho pustila, když to řeknu po hlavě, a v těch 17 letech se mi prolomilo koleno na schodech a i když mě tehdy sponzorovala jedna firma, která mi domluvila operaci v Brně u specialisty, tak operace se nepovedla. A v 17 letech už jsem měla za sebou dvě velké operace kolene. S vrcholovým sportem jsem skončila a to byl ale zase začátek toho Nordic Walking pro mě.
0: No vidíte, já jsem si myslela, že ten úraz se stal právě při nějakém závodě nebo při nějakém tom výkonu a ono to bylo na schodech.
1: Ono to bylo na schodech, ale asi kvůli tomu, že jsem byla přetrénovaná. Já jsem to všechno chtěla asi dohnat, takže pak jsem šla jednou po schodech a koleno se mi prolomilo vzad. Sice jsem se snažila ještě u toho vrcholového sportu zůstat, ale už to nešlo.
0: To znamená, že po těch operacích vám ještě lékaři říkali, že byste to mohla zkusit, anebo už rovnou bylo naznačeno, že by to nebylo dobré?
1: Říkali, že to můžu zkusit, že uvidíme a já jsem se snažila, ale opravdu s těma dvěma velkýma operacema kolena už se mi to nepovedlo. A tehdy mě to strašně mrzelo, protože jsem se chtěla dostat dál, ale teď, když to vidím zpětně, tehdy to byl pro mě vlastně začátek něčeho nového a byl to ten začátek toho Nordic Walking pro mě.
0: A jak jste se s ním vlastně poprvé potkala?
1: Já jsem znala ty hole z těch letních měsíců, když jsme sice neměli hole krátký, jak by hole na Nordic Walking měly být, jsme používali hole dlouhé po ramena. To jsou hole dlouhé na klasický způsob běhu, kdo jezdí na běžkách, tak ví. Na bruslení jsou ještě delší. Já jsem těch holí doma měla spoustu, tak jsem si je normálně pilkou uřízla na tu dílku na Nordic Walking a v Jeseníkách, v Pryznicových léčebných lázních jsem si chodila vlastně první Nordic Walking. Lidi na mě křičeli, slečno, vždyť není sníh, slečno, kde máte lyže. Takže ty začátky byly takový trošku úsměvný, ale já jsem věděla, že mi to pomáhá šetřit to koleno. Vždycky jsem hodně běhala a to jsem opravdu nemohla, takže tím, že jsem zapojila tu horní polovinu těla, tak jsem ten energetický výdej měla vyšší, cítila jsem, jak víc funím, jak opravdu ten trénink je intenzivnější. Takže já jsem se začala věnovat Nordic Walking napřed čistě pro sebe, pak jsem v Olomouci na Univerzitě Palackého napsala diplomovou práci na Nordic Walking a Nordic Walkingem jsem se začala tehdy živit.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Dnešní středočeské setkání je o chůzi. O chůzi svižné, o chůzi doplňkové, protože s sebou musíte mít hůlky. O chůzi zvané Nordic Walking. Naším hostem je předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová. Vy jste říkala, že jste začala chodit s hůlkami a mně tak přišlo, že to bylo v důsledku toho, že jste běhala na lyžích, ty hůlky jste používala při běžkách a teď jste se rozhodla, že je budete používat i při běžné chůzi. Ale nebo to bylo jinak, že už jste věděla o té chůzi Nordic Walking a začala jste se o ní zajímat?
1: Ty hole v letních měsících používali převážně běžci na lyžích, ať už v Česku, ale Nordic Walking vlastně pochází z Finska, kdy tam ti severani Finové používali taky běžci na lyžích ty hole v těch letních měsících při tom tréninku. A pomaličku se z toho vrcholového sportu, kdy to používali opravdu ti běžci na lyžích, se to dostávalo mezi tu širokou veřejnost. Takže Nordic Walking se v Česku pomaličku začal objevovat, ale já jsem znala vlastně ty tréninky, dřív se tomu říkalo imitační cvičení, že se imituje, napodobuje ten běžkařský pohyb v létě, znala právě z těch tréninků běžců na lyžích, takže jsem věděla, jak je to fyzicky náročný, ale já jsem nemohla tehdy tak jako brůzně běhat, skákat, takže jsem začala víc chodit. Takže to bylo tak jako oboje. Věděla jsem, že mi to může hodně pomoct. Bála jsem se chodit z kopce, abych si to koleno znovu neprolomila, takže ty hole mi pomáhaly z kopce a zase do kopce. Díky těm holím jsem cítila, jak víc funím, jak mi to dává víc zabrat, že pracuje celé tělo, takže to bylo asi tak v oboje.
0: Vy jste říkala, že ze začátku na vás pokřikovali, trochu se i posmívali. V jakém to bylo roce?
1: Bylo mi 17, teď mi je 43, takže už je to pár let zpátky. Ono se to bohužel děje ještě i teď někdy, se na nás otáčí. My děláme kurzy Nordic Walking hlavně v Konopišti, ty instruktorský, takže občas tam slyším nějaký takový věty podobný, ale už je to čím dál míň. Ale pořád se ještě objevují lidi, kteří chodí špatně, kteří mají dlouhý hole a paradoxně si díky tomu můžou víc ublížit, byť si myslí, že si pomáhají. Berou si trekový hole. Trekový hole nejsou na Nordic Walking vhodné, jsou to opravdu na tu vysokohorskou turistiku a můžou si právě paradoxně víc ublížit. Přetěžují trapézy, krční páteř, bolí je hlava, přetěžují předloktí, svaly ruky, chodí s pokrčenýma pažema nebo ty hole zase táhnou za sebou. Takže je škoda, že sice lidi jdou ven, dělají něco pro sebe, což je super, ale nedělají to úplně správně.
0: Vy jste říkala, že jste se k tomu dostala po tom, co jste měla problém s kolenem, když jste potom začala chodit s těmi holemi. Opravdu to byl tak velký rozdíl mezi tím, když jste šla s holemi a bez nich, že jste třeba to koleno cítila, necítila, cítila míň?
1: Byl to opravdu velký rozdíl. Byl to velký rozdíl. Cítila jsem to koleno za prvý, že jsem se cítila tak jako stabilněji, nebála jsem se tolik ani do kopce, ale hlavně z kopce. Cítila jsem opravdu i, že pracuju celým tělem. Opravdu jsem do toho kopce mnohem víc funila, neboleli mě záda ani tolik, že jsem to netáhla tolik zádama. Díky těm holím jsem zapojila opravdu celé tělo. Takže já Nordic Walking doporučuju z té vlastní zkušenosti a teď už to neříkám jenom já, ale stovky dalších walkerů tady v České republice.
0: Vy jste se tomu začala věnovat ze zdravotních důvodů, samozřejmě i jako bývalá sportovkyně určitě to pro vás bylo důležité kvůli fyzičce a kondici. Kdy potom došlo k tomu, že byla založena ta Českomoravská federace Nordic Walking? Souviselo to právě s tím, že jste se tomu takhle začala intenzivně věnovat?
1: Ano, ona v Česku žádná organizace nebyla a mým cílem nebylo jako organizaci zakládat, ale protože nebyla, tak jsem říkala, že ji teda založím já. Já jsem roky dělala Nordic Walking čistě jenom na sebe, jako pod svým jménem, ale potom v roce 2014 jsme založili Českomoravskou federaci a ta je teď vlastně největší Nordic Walking organizací v Česku s největší sítí instruktorů.
0: Kdo všechno se může stát členem vaší federace?
1: Může se stát kdokoliv, kdo o to projeví zájem. My tam máme teda členský příspěvek 600 korun ročně, aby jsme mohli jako nezisková organizace fungovat, ale zase těm členům potom nabízíme řadu výhod, různé slevy od partnerů, instruktorům, aby si vytvořili vlastně svůj první profil instruktorský na stránkách federace a pomohli jsme jim s rozjezdem, což taky není úplně jednoduchý. Takže může stát kdokoliv, kdo o to projeví zájem.
0: To znamená, že vaše federace učí běžné lajky Nordic Walkingu, ale také učí ty instruktory.
1: Přesně tak.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Host dnešního středočeského setkání nás vzal na procházku, a to chůzí Nordic Walking Jana Stejskalová. Když bychom se teď podívali na to, pro koho je Nordic Walking vhodný, je opravdu úplně pro každého?
1: Je pro každého, kdo má jakž tak zdravé nohy a zdravé ruce. Vždycky říkám, že Nordic Walking je sport pro všechny věkové výkonnostní skupiny. Od těch malých dětí až po seniory, od té běžné populace až po vrcholové sportovce.
0: Když vlastně říkáte, že je to i pro děti, říkám si, přeci jenom tam asi bude nějaká věková hranice, od kdy se s tím dá začít. Možná i kvůli tomu, aby dítě pochopilo, jak ty hůlky používat. Musí umět samozřejmě už dobře chodit, jasné. Je tam nějaká taková hranice podle vás?
1: Samozřejmě každé dítě je jiné, takže záleží individuálně, jak je šikovné, ale já si myslím, že tak 3-4 roky už ty děti zvládnou ten koordinační pohyb pravá, levá ruka, noha. Když byla moje dcera malá, tak opravdu vždycky mě viděla chodit s holema a já jsem ji nevytáhla, ty skládací hole, nechala jsem je složený a ťapala se mnou a ty děti to baví. Ale samozřejmě ty děti chce trošku motivovat, ne, že jim říct tak a dneska půjdeš 2, 5, 7 kilometrů a křičet na ně pohni, dělej, brzdíš nás, ale vzít to formou soutěží, něco je učit, dát jim tam nějaký úkoly nebo nějaký cíl, kam dojdou. Teď už probíhají v Česku i různý příměstský tábory Nordic Walking. Ty děti to baví. Poznají svoje okolí, navážou nová kamarádství, pomáhají si, překonávají různé překážky, ať už v té přírodě, poznávají tu přírodu, ale mají nějaký cíl a i to jejich sebevědomí takhle roste. Jo, že něco zvládli, dostali se na ten kopec, spoustu dětí v dnešní době má nadváhu, obezitu, jo, je skvělý, když odloží ten mobil, ty tablety, vypnou počítač a vyrazí do té přírody, poznají to své okolí a opravdu v té komunitě těch dalších dětí vidíme, jak je to baví.
0: Říkali jsme, že je to pro každého, ať už jde o věk, anebo ať už jde o tu výkonnost, protože každý si to může nastavit podle sebe. Ale určitě, a myslím si, že to je asi jasné každému, chůze jako taková je dobrá ze zdravotního hlediska. Jaké veškeré benefity přináší právě Nordic Walking?
1: Tak samozřejmě díky Nordic Walking, já už jsem to zmínila, zapojíme tu horní polovinu těla a díky tomu zapojíme více svalových skupin, spálíme více energie. Nordic Walking je skvělý pro všechny, kteří trpí i civilizačními onemocněními, ať už to jsou různé kardiovaskulární nemoci, ať už je to cukrovka druhého typu, vysoký krevní tlak, ať jsou to nějaké alergie, takže Nordic Walking může hodně s tímhle pomoct.
0: Dá se při Nordic Walkingu i zhubnout?
1: Samozřejmě, díky Nordic Walking, jak jsem říkala, spálíme mnohem více energie než při běžné chůzi. A já sama tehdy, jak jsem říkala, když jsem byla malá holka, tak jsem díky tomu hodně zhubla. A teď, co se mi dostává od těch klientů, různé ty příběhy, tak hubnou díky Nordic Walking hodně. Ale samozřejmě vždycky říkám, že je potřeba se zamyslet i nad tou svojí stávající stravou a tu upravit taky.
0: Díky čemu je vlastně ta chůze s holemi efektivnější než chůze bez nich?
1: Právě díky tomu, že vezmeme ty hole do ruky a zapojíme tu horní polovinu těla. Jo, při té chůzi bez holí jenom jdeme těma rukama, někdy tolik ani nemácháme, ale já vždycky říkám, že je to stejný jak na běžkách, že je potřeba se do těch holí pořádně opřít, odpíchnout. Ty hole nedáváme kolmo k zemi, ale lehce šikmo, aby jsme se do nich mohli opravdu krásně odrazit, dotáhnout ten pohyb a za tělo, aby jsme zapojili tu práci paží. Tím potom zapojíme krásně tu horní polovinu těla a ten energetický výdej bude opravdu hodně znát.
0: A vzhledem k tomu, že se opíráme o ty hůlky, opíráme v uvozovkách, tak vlastně odlehčujeme i tomu aparátu.
1: Tak přesně, tím, že vlastně ty hole se z nich odrážíme, když to řeknu, neopíráme, tak sama můžu říct, jak mi to tehdy pomohlo po těch operacích kolen, ale mám teď klienty po operacích kyčlí, kolen, páteře, krční páteře, bederní páteře, takže těch klientů teď mám opravdu dost.
0: No a v neposlední řadě nám to samozřejmě dělá dobře i na psychiku.
1: Přesně tak, jak jsem už zmínila třeba i u těch dětí, ty děti vyrazí do té přírody, tak tenhle benefit je opravdu markantní.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: S hostem dnešního středočeského setkání jsme se vydali Nordic Walkingovou chůzí na procházku po Benešovsku, protože náš host je z Benešova, Jana Stejskalová. Když se rozhodnu, že se začnu věnovat Nordic Walkingu, co k tomu všechno budu potřebovat?
1: Tak v první řadě potřebuji holena Nordic Walking, potom sportovní oblečení, ale to většinou máme každý doma, a aspoň trošku kvalitní boty. Ty jsou taky strašně důležitý, aby lidi si neničili klenbu a vůbec celou potom tu posturu, ale samozřejmě nejdůležitější jsou ty hole. Spoustu lidí netuší, že existují speciální hole na Nordic Walking, takže často přijdou na kurz s holemi na trekking. A jak už jsem říkala, ty hole na trekking slouží na tu vysokohorskou turistiku, jsou takový robustnější, mají robustní rukojeť a mají obyčejné provlíkací poutko. Hole na Nordic Walking vypadají jak zmenšení na hole na běžky, mají takové speciální poutko rukavičkové, speciální rukojeť a jsou o něco lehčí, jsou takový tenčí a buď jsou jednodílné, což je výhoda u lidí, kteří s tím Nordic Walking to opravdu myslí vážně. Je to stejné jak na běžkách tak jezdíme s jednodílnými holemi, ale potom, když budete s holemi chtít cestovat, anebo pro začátečníky, já doporučuji hole skládací, protože je super, že si hole můžu složit, můžu si je dát na batoh, a pro ty začátečníky jsou hole skládací skvělý z toho důvodu, že si přesně najdou tu svoji výšku, kterou potřebují. Ta délka hole by měla být přibližně do pravého úhlu v lokti. Když budeme stát v botech, ve kterých budeme chodit, paži připlácneme k tělu, pokrčíme ji v lokti, tak by ta hůl, když ji držíme za tu rukojeť, měla být přibližně do pravého úhlu. Pro ty začátečníky doporučuji radši o něco hůl kratší, ale tak o centimetr o dva. Většina mužů vždycky chce vyšší hole, tak jim říkám, že opravdu ne, maximálně do toho pravého úhlu, protože už pak zvedáte ramena, přetěžujete trapézy, krční páteř a pak vás z toho může bolet hlava ještě. A ty skládací hole jsou buď teda dvoudílné, anebo ještě třídílné, a dokonce teď udělali i novinku čtyřdílné. Takže zase čím víc těch dílů, tak se pak může stát, že se to třeba časem opotřebuje, ale je to zase skvělý, že ty hole si můžete přesně nastavit a složit si je, dát si je do batušku, do kufříku a letět třeba i s nima na dovolenou.
0: Já jsem vás někde slyšela říkat, že na to existuje i nějaký vzoreček, jak vysoké by ty hole měly být.
1: Ano, ono je to 0,68 krát výška postavy v centimetrech. Ale třeba jsem si teď pořizovala jednodílné hole a ty se dělají po 5 centimetrech. 105, 110, 115, 120, většinou 130 nebo 135 centimetrů. A když já si dám 0,68 a já měřím nějakých 163 centimetrů, tak mi to vychází něco kolem 112 centimetrů.
0: Takže přesně mezi?
1: Přesně mezi. A teď je to dilema. Vzít si 110 nebo 115. Já ty 115 zvládnu, umím s něma jít, ale když už chodím hodně, tak stejně pak cítím, že ty trapézy mám přetížený. Když si zase vezmu 110, tak už pak cítím, že mi ty 2 cm chybí, že se do těch holí nemůžu pořádně opřít. Takže já, když jsem si teď pořídila jednodílný hole, tak jsem si vzala 115, sundala jsem si tu rukojeť a ty 2 cm jsem si uvězla. Jo, což je zase škoda u nových holí hned je řezat. A nebo teď některé firmy teda dělají to, že vám ty hole, když si je objednáte, tak vám je uříznou, než vám je pošlou. Ale to je ta nevýhoda jednodílných holí, že vám nemusí úplně sedět. Proto je lepší z začátku koupit si ty skládací hole a tu délku si sám vždycky nastavit, jak potřebujete.
0: Když už teď máme správně nastavené hole, tak samozřejmě další velmi důležitou součástí toho Nordic Walkingu je správná technika. Já vím, že jsme v rádiu, ale když byste měla zkusit trochu popsat, jak ta správná technika vypadá.
1: Tak u Nordic Walking je potřeba udělat trošku delší krok. Ne zase moc, abyste potom nepřetížili vlastně bederní oblast páteře, ale trošku delší krok, než běžně chodíme. Ten trup je lehce v předklonu, vlastně v prodloužení té mojí zadní nohy. Ten pohyb paži vychází z ramen a mám mírně pokrčené ruce v loktech. A hůl, když ji zapíchnu dopředu, tak ji píchnu mezi boty. Vlastně spíš v té přední části za patou přední nohy, tak aby byla hůl ze předu, ze zhora dozadu dolů, ne aby ta hůl byla na kolmo k zemi. A dotáhnu ten pohyb až za tělo, až za hýždě, kde mírně uvolním sevření dlaně. Vlastně nedržím tu hůl celou dobu křečovitě, protože přetěžuju svaly předloktí, samotné ruky. Takže tam je potřeba vlastně taková ta pumpa. Vepředu chytím, vzadu povolím. To je skvělý třeba například pro ženy, které jsou po rakovině prsu. Je to jak ten lymfatický systém krásně tím, že hůl vepředu chytím, vzadu pustím, tak
0: pracuje.
1: Tak to hezky všechno pracuje.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová. A Nordic Walking je chůze s holemi a protože chodit se dá leckde, tak si říkám, kde je nejlepší chodit, po jakém povrchu?
1: Tak Česká republika je krásně členitá, takže pro nás tady ty podmínky jsou úplně fantastický, ale vůbec nejlepší je takový ten mírně zvlněný terén, kdy si můžu s tou technikou Nordic Walking v vozovkách pohrát. A vůbec nejlepší je, když z těch holí sundáte ty botičky, takové pryžové násady, které používáme na asfaltu na tom tvrdém povrchu, využijeme ten hrot a půjdeme po nějakém měkčím povrchu, po nějaké lesní pěšině, tak tam si ten Nordic Walking užijete nejvíc.
0: Vždycky mě tak napadá, že když se vydám po rovince, po asfaltu, můžu se hodně soustředit na tu techniku. Možná pro začátečníky je to ideální, když si to trochu natrénují právě na té rovné ploše.
1: Právě že ne, právě že ta rovina je pro tu techniku nejtěžší.
0: Aha.
1: Protože když půjdete do toho mírného kopečka, tak ten mírný kopeček vám s tou technikou hodně pomůže. Tam si víc můžete pohlídat, kam tu hůl zapíchnete, nespěcháte. Nechce to velký kopec, jenom takový mírný. Vždycky beru ty začátečníky právě spíš do toho mírného kopečka, než je vezmu na tu rovinu.
0: Teď jsme řekli, kudy je ideální chodit, po jakém povrchu. Jaká vzdálenost je ideální?
1: To je zase hodně individuální. Někdo jde málo, někdo jde až moc. Někdo si říká, já na to nemám čas 2 hodiny chodit. Nemusíte vůbec chodit 2 hodiny, stačí chodit přibližně, když řeknu 40-45 minut obden, nebo 3x-4x týdně, jak vám vyjde čas. A jít si tempem, kdo nepoužívá sportestr, já sama sportestr nepoužívám, protože si chodím pocitově, tak jak mám energii, jak mám chuť, jak mám náladu, jak jsem unavená, nejsem unavená. Takže já vnímám sama sebe, občas si zkusím promluvit a vnímám, jestli jsem schopná říct ještě souvisle nějakou krátkou větu. Když už nejsem, tak už vím, že jdu za ten anaerobní práh, takže lehce se rozcvičit, rozejít 5-10 minut, pak zase na závěr se vyjít takových těch 5-10 minut, mezi tím si můžete dát 20-25 minut trošku svižnější chůze, zapojit nějaký kopečky, bohatě to bude stačit.
0: Nordic walking většina lidí považuje za svižnější procházku.

0: A teď vlastně letos budeme mít už 10. ročník a po celé České republice bude 20 pochodů a celý výtěžek budeme věnovat 13-leté Natálce a její mamince.
1: To znamená, že vždycky vyberete někoho konkrétního, komu se pomáhá.
0: Tak, přesně. Většinou je to pro jednotlivce, ale třeba loni jsme to dělali pro onkologicky nemocné děti, takže každý rok je to pro někoho a věnujeme 100% vybrané částky.
1: A kdy se letos půjde na Konopišti?
0: Na Konopišti, zrovna to vyšlo tak hezky symbolicky, bude to 10. ročník a půjde se 10.10. Vždycky to děláme druhou sobotu v říjnu a opravdu to tak krásně vyšlo. Ale letos první pochod bude 5. října ve Vimperku a potom v dalších městech po republice vlastně až do 11. října proběhne 20 pochodů.
1: Když bychom měli naše posluchače pozvat právě na to Konopiště, jaké vzdálenosti jsou tam připravené?
0: Vlastně od prvního ročníku je tam 2-kilometrový okruh, který je speciálně pro děti nebo ty lidi, kteří neujdou 7 kilometrů, kterou máme jako druhou trasu. A teď poslední roky už děláme s doprovodným programem tu 2-kilometrovou trasu, takže pro děti. Loni tam měli různé soutěže, dostávali tam nějaké odměny. Na závěr měli vodníka, chtěli jsme to udělat teda tematicky na závěr Konopiště, rybník, vodník. A pak jsme zjistili, že ty děti některé se trošku bojí, takže letos to změníme, ale máme tam opravdu nějaké ty i soutěže pro děti, máme tam krásnou tombolu hodnotnou, máme tam stánek s občerstvením i s domácími výrobky, máme tam moderátora. Vždycky si tam zaspíváme a myslím si, že už je to hezká akce.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
4: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
3: Jaký postup zachránil Viole život?
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: V dnešním středočeském setkání už pomalu docházíme do cíle, docházíme proto, že se věnujeme Nordic Walkingu s naším dnešním hostem Janou Stejskalovou z Benešova. A my celou dobu mluvíme o Nordic Walkingu a tak si říkám, kde se vlastně vzal ten název, proč se mu říká Nordic Walking, tedy severská chůze.
1: Pochází to z Finska, kdy severani opravdu jezdí na těch běžkách hodně. Já jsem měla možnost tam studovat, takže jsem tam nějaké měsíce strávila. Opravdu tam lyžujou už malinký děti. A oni se snažili, tam ti propagátoři, závodníci v běhu na lyžích, o propagaci vlastně Nordic Walking už dlouhá léta, od nějakých 50. let minulého století. Ale pořád se jim to úplně nedařilo. A vlastně až 5. ledna roku 1988 se konal závod v běhu na lyžích v Helsinkách a neměli sníh. Tak ty závodníky poslali na trať bez lyží a měli tam televizi, rozhlas a závodníci přišli do cíle, zjistili, že funí tím, že pracují tou horní polovinou těla a tím, že tam měli ty média, tak se to dostalo do televize, do rádia, do Finska, do Švédska, do Norska, potom do německy mluvících zemí. K nám se to dostalo trošku později, ale takhle byl vlastně položen základ Nordic Walking. V Americe tam taky různě frčí, ale různě po světě teď opravdu Nordic Walking nabírá na popularitě.
0: Když vy jste zakládali vaši federaci, tak bylo mimo jiné i cílem školit ty instruktory Nordic Walkingu. Kolik jich teď máte po republice?
1: Ano, bylo to tím cílem a věděli jsme, že jestli chceme Nordic Walking trošku rozšířit, tak těch instruktorů musí být víc. A vyškolili jsme jich opravdu několik set, nemám představu. Troufla bych si říct klidně už i 1000, ale teď těch aktivních máme asi kolem 200 v České republice.
0: A jak si můžu nějakého instruktora sama najít?
1: Stačí se podívat na stránky Českomoravské federace Nordic Walking, je to cmfn.cz, nebo si zadat Nordic Walking Benešov a na stránkách Českomoravské federace tam máte mapu a stačí si zakliknout tu svoji lokalitu a toho instruktora si najít. Tam už najdete kontakt a můžete ho oslovit.
0: A můžu to udělat jenom já sama, anebo nás musí být víc nějaká skupina?
1: Ne, můžete samozřejmě individuálně, ale pak ve většině městech probíhají i nějaké skupinové kurzy. Někdo to má radši, že není na to sám, že se cítí líp a že se navzájem podporují ti lidi. Jo, například ty ženy společně hubnou, motivují se a je to takové hezké.
0: Už jste sama zmiňovala, že pohyb je důležitý, ale samozřejmě je podstatné nezapomínat i na tu správnou stravu. Můžeme se u vás na stránkách nebo ve vaší federaci dozvědět něco víc i právě o správné výživě?
1: Spoustu těch instruktorů se zajímají o tu správnou výživu, někteří jsou i výživoví poradci, takže ne každý, ale většinou vám pomůžou i právě s tou správnou výživou.
0: Jak to dneska se zájmem o Nordic Walking vypadá? Chodí především ženy nebo se zapojují i pánové?
1: Jsem ráda, že chodí čím dál víc i muži, ale samozřejmě chodí pořád ještě víc ženy. Co si tak jako dělám svůj průzkum, tak jsou to spíš ženy 35 a výš, takže takový to rozmezí 35 až 50, pak ty starší taky samozřejmě, ale ty ženy toho středního věku, to je nejčastější skupina u Nordic Walking.
0: Ano, protože to objevili jako ten správný zdravý pohyb.
1: Tak, přesně.
0: Jak jste na tom vy sama, jak často vy si teď najdete na chůzi Nordic Walking?
1: Já se přiznám, že tím, že mě Nordic Walking živí a chodím dost, a i když chodím docela pomalu, protože to ty lidi učím, tak když to jde, tak se snažím vyrazit pomalu každý den. Aspoň chvíličku večer, a jak jsme se bavili, spíš to je takový můj relax. Když ale můžu, byli jsme letos dvakrát u moře, takže vždycky jsem si tam chodila. Teď jsem se vrátila minulý týden z Jižní Moravy a z Jeseníku a taky jsem tam zase chodila. Takže i když vyrážím asi na nějakou dovolenou, tak se Nordic Walking věnuju taky. Když jsem různě po světě nebo i v Česku, tak je to fajn, ale do Konopiště tam už si hole moc neberu, protože tam to mám spojený, že je to, já vždycky říkám Konopiště, že je moje kancelář a tam, když beru ty hole, tak už zase přepínám jako do toho pracovního módu. Tam neumím tolik zrelaxovat, takže když jsem doma v Benešově, tak radši dělám jiný sporty, ale ten Nordic Walking tam je pro mě spojený s tou prací, takže potřebuji taky vždycky občas vypnout hlavu. Ale večer, když to jde, tak se jdu projít aspoň sama, někdy i bez holí, ale opravdu potřebuji vyvětrat tu hlavu.
0: No a já myslím, že to je skvělá rada pro všechny na závěr, aby chodili, ať už bez holí, ať už s holemi, jak se jim to bude líbit. A kdyby chtěli vyzkoušet Nordic Walking, tak teď už přesně vědí, jak na to. Já vám moc děkuju, že jste přišla.
1: Já taky moc děkuju za pozvání.
0: Mějte se krásně, ať se vám daří a ať vám to chodí.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Nasanou.
0: Naším dnešním hostem byla předsedkyně Českomoravské federace Nordic Walking Jana Stejskalová z Benešova. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dva vnitrobloky na panelovém sídlišti v Mladé Boleslavi budou mít nové lavičky, cesty a trávník za asi 10 milionů korun. Ve francouzských Alpách zahynul český horolezec. Při výstupu na Mont Blanc ho smetlo kamení. Zítra bude oblačno až zataženo a ojediněle bude pršet. Teploty vystoupí až na 20 stupňů Celsia. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Dělníci začali opravovat vnitrobloky ve Svojsíkově ulici a v ulici na Radouči na sídlišti v Mladé Boleslavi. Nové budou lavičky, cesty i dětská hřiště. Stavbaři také upraví systém využití dešťové vody z přilehlého parkoviště a zahradníci vysadí stromy a dva různé druhy trávníků.
2: Trávník rozdělí zahradníci do dvou kategorií. Nízkosečený parkový trávník a luční trávník, který budou sekat jen minimálně. Práce za asi 10 milionů korun skončí na jaře roku 2027. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Na pražském Vyšehradě se koná Den pro Ukrajinu. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty a ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí. Podle předsedy spolku Jana Heřmánka budou také vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
3: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
0: Při výstupu nahoru Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Tam ho zasáhlo padající kamení, které ho svrhlo ze svahu dolů. Jeho společník vyvázl bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům se muže už nepodařilo oživit, potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
4: Můžeme potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Naši kolegové na místě poskytují rodině zesnulého konzulární asistenci a jsou s ní v kontaktu. Všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
0: Místo neštěstí patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Sport. Brněnské derby vyhráli fotbalisté Zbrojovky. Nad Artisem zvítězili v 8. kole šance ligy 2-1. Do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který porazil Mladou Boleslav 3-0. A vyhráli i Bohemians, Slovácko zdolali 2-0.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, nejnižší teploty klesnou na 9 stupňů. Počasí na zítra oblačno až zataženo, postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy bylo hlášené auto jedoucí proti správnému směru u Chlumce nad Cidlinou. Policie před okamžikem varování zrušila. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou na 54. kilometru počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Jinak voní seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Kuličky.
1: Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských spřežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokladovští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokladovské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A Kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokladubských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním Hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a v nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění, jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starokladuskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starokladuského koně, tak kladuského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanoměstských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání. Takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starokadubských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starokadubské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokadubští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokadubských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starokorupských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazení do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladu do pští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy. Když jsem já skončil.

0: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
1: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
0: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
1: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
0: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
2: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
0: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
2: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady pídila po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. A to byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už viděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita. Yes.

0: tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce 3. zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goranka Oljača. V pořadu uslyšíte ještě jednoho z hostů, kteří cítí, že patří do České republiky, ale zároveň i do své původní vlasti. Bruno Skokard se narodil v Belgii a v České republice žije 20 let. V rodné zemi pracoval 6 let jako zvukař v belgickém rozhlasu a tady se zabývá překladatelstvím z francouzštiny a angličtiny. Poznala jsem ho ve sdružení MIGACT, které se snaží o aktivnější začlenění expátů do české společnosti. Začlenit se do nového prostředí, změnit zaměstnání, poznat dosud neznámé lidi, jazyka, prostor, to všechno není lehké. A hlavně pro mladé lidi to bývá přitažlivé. Pokud k tomu dodáte city a naklonost k někomu, máte před sebou začátek života v Česku, jaký měl Bruno Skokard. Zdálo se mu, že tady není všechno rozděleno na sever a jih, jako v Belgii, kde je nejdůležitější příslušnost k Valonskému nebo Valonskému regionu. Proto mě zajímalo, jaký vztah mají Belgičané ke království. Vzpomíná si na to?
2: Nemám v hlavě žádné statistiky, ale je to jasný pro mě, že jsou velmi kontrastní názory a vidíme lidi, kterou jsou úplně nadšený a na druhou stranu lidi, kteří nesnáší monarchii. Ale mám pocit, že hlavně lidi mají rádi monarchii a monarchii v Belgii je to důležitý. Zase jedno, to sjednocuje.
1: A vztahuje se to i k mladým lidem.
2: Žiju už tady 20 let a nevím, jak to je teď.
1: Ano. Nerada bych zapomněla na fakt, že Brusel je sídlo Evropské unie. Velice často slyšíme, jak vlastně je Brusel symbolem vztahu k jednotlivým zemím, které musí poslouchat ten Brusel. Jak Belgičané vnímají tu centrální část Evropské unie, která je u nich?
2: Když jsem tam žil předtím, o tom jsme moc nemluvili, tak asi předtím to nebylo moc téma, nebo to bylo současný život a asi transparentní, jako aspoň z mého perspektivu, to bylo samozřejmostí, jo. Ale nevím, jestli další lidi to taky.
1: Jak často jedete do Belgie a jaké vztahy udržujete?
2: Chtěl bych jít častěji, ale dvakrát, třikrát za rok. Ale teď po 20 let chybí mě Belgie, protože to samozřejmě, když jsem žil 30 let, protože jsem 50 a se cítím, že patřím tam i tady a chtěl bych mít

0: ideálne mať nomadský situácie. Je to ťažko žiť současne na víc než jedno místo, ale no, ideálne chtěl bych být víc tam, ale ešte i tady.
1: Tak to nejak dosť migrantu vníma. Niekto z toho má problém a niekto to cíti ako bohatství. Mm-hmm. Vy jak to vidíte?
0: To sú samozrejme oba, ale ja mám rád sa podívať na pozitívny, tak ja vidím oba dva, ale radši sa podívam na lepší časť.
2: My a oni.
3: Jak ste slyšeli, Bruno Skokart žije v Česku už 20 let. Jeho první výlet do východných zemí je spojený s návštevou kamarádce. Tá studovala v Praze v rámci Erasmus programu. Shodou okolností se Erasmus znovu objevil v jeho živote po návratu domu.
0: Potkal som mladou ženu českou, ktorá připravovala na Erasmus program v Belgii. No, zamilovali jsme se a potom po 6 měsíců ona musela jít zpátky do Čech, aby ukončila studie.
3: Ano.
0: No a proto jsem se rozhodl se stěhovat. To bylo taky, když jsem už neměl práci v rozhlasu kvůli tranzice digitální.
3: Nějaká jiná země vás nenapadla?
0: Ne, já jsem pořád měl rád Anglie, Velkou Británii. Tam jsem žil trošičku, jako 2 měsíce. Ale když jsem potkal ta žena, tak samozřejmě to nebylo otázka, na jaký zemí. No a dokonce jsem hodně rád. Praha jsem hodně líbila, to bylo pro mě, i místo bylo pro mě motivace.
3: Když jste se už tak rozhodl, přemýšlel jste o tom, kde budete pracovat, co budete dělat?
0: Samozřejmě ona byla a ještě je překladatelka a tlumočnice.
3: Ano.
0: Kvůli jazyk, to bylo pro mě těžké něco vymýšlet. Samozřejmě jsem vůbec neumil češtiny, tak začal jsem učit francouzsky, což je pro nás klasika. Ale pak jsem se taky všiml, že můžu taky překládat, ale to bylo už úplně online. Našel jsem klientů, kteří měli nějaké texty v angličtině, a já jsem překladal do francouzštiny a takhle jsem začal pracovat jako překladatel. Začínal jsem pracovat na volné noze.
3: A s nadsázkou řečeno, tady by příběhu příslušela metafora o růžové zahrádce. Ve slibném začátku společného života hrála důležitou roli jazyková vybavenost partnerky Bruna Skokarta.
0: Je to dobrý, když máte přítelkyně, která může mluvit a všechno pořídit česky.
3: No. Tak vám byla velice nápomocná na začátku, že jo?
0: Ještě dodnes, jako jak slyšíte, mluvím docela dobře, ale ještě ne tak dobře. Samozřejmě je to mnohem lepší dneska, ale je to ještě těžký dobře komunikovat s lidmi a kultura je samozřejmě jiný tady a v Belgii, ale ne tak hodně. Máme docela společně rozdíl mezi Češi a Belgičany. Nejsem jistý, ale pro mě to vypadá trošku, že rozdíl není větší než mezi vlámský lidi a valonský lidi.
3: My jsme se seznámili na schůzce MIG-aktu.
0: Mm-hmm.
3: Tam byla skupina lidí pocházejících z různých zemí a to, co jim bylo společné, je, že si přejí více začlenit do české společnosti. Byl to a je to vaším cílem?
0: Určitě. Pro mě je důležité žít s lidmi, kteří už žijí tady dlouho. Chtěl bych žít mezi Čechy a nejenom mezi takzvané expats.
3: Cizinci.
0: Cizinci. Je to těžký ještě jednou kvůli jazyk. Proto jsem se učil češtinu. Je to pro mě velmi důležitý. No.

0: se angažma cizincu na komunální úrovni. A znáte svoje sousedy?
1: Moc ne. Vždycky jsem se taky stydil. Je to pro mě těžko najít lidi, kteří mají společný zájmy. To bylo takhle taky v Belgii pro mě. Ale mám tady dobrá kamarádka Češka. Je to pro mě jednoduchý kamarádky, kteří jsou cizinci, protože je to pro nás přirozenější se spojit. Jinak mám i další kamarádi, kteří jsou Češi. Je to super. I nedávno jsme byli na kulečník. Hodně zábava, samozřejmě taky na pivo. A potom taky procházky pro nás i pro Češi. V přírodě okolo Prahy. To hlavně spolu mluvit a trošku turistika.
0: Co byste vy v tom běžném životě chtěl, aby lépe fungovalo?
1: Zase jednou jazyk. Rozumím skoro všechno, ale někdy je to ještě moc těžký, když musím mluvit pro administrativní věci. Potřebuju pomoc a to ještě já zeptám na bývalou přítelkyni. Pro cizinci to by bylo dobrý mít všechno překládáno v angličtinu.
0: Jak to vidíte teď v bezprostřední budoucnosti? Vidíte budoucnost v Čechách?
1: Mám tady dceru, bude jí 16 brzo a ještě mám dobrý vztah s bývalou přítelkyní, matka ty dcery a další kamarády a tak mám koření.
0: Už
1: po 20 let. A proto jsem řekl, že pro mě ideálně chtěl bych být na ty dvě místa najednou, ale takhle cítím, že chtěl bych zůstat tady i být v Belgii, když mám taky rodinu a kamarády a mám tam 30 let života.
0: Říkáte, máte 16-letou dceru. Jakým jazykem komunikujete?
1: Oba, hlavně český, protože samozřejmě jsme v Čechách. Je dvojjazyčný a umí perfektně francouzsky, taky anglicky a učí se španělštinu. Když člověk se učí aspoň dva jazyky od dětství, tak mozek má víc schopností na jazyky.
0: Tím uzavírá náš rozhovor Bruno Skokart. Děkuji mu za věnovaný čas a otevřenost, se kterou přistupoval i k tématům, která nejsou úplně příjemná. Na příští sobotu a pořad Mie Oni se jako obvykle těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do pardubických ulic se vrátí pomocníci strážníků na přechodech. Nový pavilon nemocnice v Turnově bude kompletně hotový až začátkem příštího roku. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Městská policie Pardubice vybrala 6 budoucích asistentů strážníků u přechodů pro chodce. Budou společně s hlídkami pomáhat dětem před začátkem vyučování přecházet. U vybraných škol by se měly objevit už koncem září. Nejprve ale musí projít výcvikem, doplňuje mluvčí Jiří Sejkora.
2: Projdou si teoretickým zácvikem, projdou si školením o bezpečnosti práce, dostanou i ten praktický nácvik. Od nás budou vybaveni, dostanou smlouvu pracovní a budeme se s nima domlouvat pro jednotlivé dny, aby jsme dokázali tu situaci v tom městě právě uřídit s jejich pomocí.
0: Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroji novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě nemocnice za 200 milionů korun. Kromě ní bude v novém křídle ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Ty zatím na dokončení čekají, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
3: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a po patru níž bude takový menší urgentní příjem. Ze smlouvy by to mělo být hotový do Vánoc, stavebně pak se počítá, že ještě počátkem roku se to bude vybavovat nábytkem.
0: Jihlava se zapojuje do Evropského týdne mobility. Lidé můžou navštívit ode dneška do 24. září různé sportovní akce.
4: Letošním tématem týdne mobility je mezigenerační spravedlnost. Akce se proto zaměřují na různé věkové skupiny. Pro nejmenší bude v úterý připravený dětský den na dopravním hřišti. Ve čtvrtek budou týmy ze základních škol soutěžit v branném závodě v areálu na Stoupách a v pondělí 21. září chystají pořadatelé v parku Skalka pochod proti Alzheimerově chorobě. Šoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili také Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony, provoz brzdí omezení. Na 52. a 5. kilometru se jede levým pruhem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště opatrně v Pucholovických kopcích. V 6. zatáčce stojí porouchané vozidlo. Na místě se vybočuje. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu je pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjockey, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Sluneční kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsmev bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová, a to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali, a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající

0: traje. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Burčiak Pavla Daněka.

Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: pracuje viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Ústí nad Labem začala víkendová uzavírka v přístavní ulici. Kamiony musí omezení objet přes dálnici. Sokolovská uhelná bude s městem Karlovy Vary spolupracovat dalších 20 let. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Ústí nad Labem dnes ráno začala uzavírka v přístavní ulici. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice Předmostí. Kamiony musí uzavírku objet přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Karlovy Vary a Sokolovská uhelná prodlouží spolupráci na dalších 20 let. S rozhodnutí karlovarského zastupitelstva budou těžaři dál dodávat teplo do lázeňského města prostřednictvím dálkového přivaděče z Vřesové. Přivaděč postupně zmodernizují a zároveň zajistí teplo vyrobené z různých zdrojů, tak jak bude pokračovat útlum těžby hnědého uhlí, říká předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a uskupení SUAS Group Pavel Tomek.
2: Je to o dlouhodobé spolupráci, bavíme se tady opravdu o nějaké době 20 let plus nějakou opci 3 roky na možné prodloužení. Pro nás je to samozřejmě v tuto chvíli ten závazek plnit parametry vysoce účinné soustavy, to znamená zajistit, aby do těch horkovodních soustav vstupovalo teplo z poměrné části obnovitelných zdrojů a bylo postupně utlumováno to teplo, jehož původem jsou pevná nebo plynná fosilní paliva.
0: V Hradci Králové dnes začaly podzimní mobilní svozy odpadu. Sběrná auta během 4 nadcházejících víkendů postupně zastaví na 80 stanovištích po celém městě, odkud odpad odvezou k dotřídění a ekologické likvidaci. Zájemci o službu můžou odevzdat například barvy, oleje, žárovky, baterie, elektroniku, nábytek nebo koberce a další odpad, který nepatří do popelnic.
3: Mobilní svozy odpadu ve městě zajišťují pracovníci hradeckých služeb. Kompletní přehled termínů zájem si najdou na webových stránkách odpadové společnosti Marius Pedersen. Výjimku ze svozu tvoří odpady ze zahrad a zbytky stavebních materiálů. Ty je nutné odvést přímo do sběrných dvorů nebo do městské kompostárny na letišti. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Townsendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se tak historicky první ženou, která ovládla všechny 4 grandslamové turnaje se 2 různými partnerkami. Poprvé se jí to podařilo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu za exitem na Loket se srazilo osobní auto s nákladním a na D8 za exitem na Petrovice ve směru na Drážďany se porouchalo vozidlo. Počítejte se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělemi duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný, že?
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že je užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: A vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až 1,5 metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete, nůžkama stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vídávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli?
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o příluského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepacem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho příludského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladný.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, takže děláme tady. Tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže.
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek

0: daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25%, ale on nebyl 25%, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
1: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
0: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
2: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce. Malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas zprávy.
1: Dopravu na cyklistické Slezské magistrále omezí uzavřený most u Kravař na Opavsku. Na pomoc rodinám zasaženým požárem v Bezvěrově vznikl transparentní účet. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Mezi Kravařemi a Mokrými Lasci na Opavsku bude dnes a zítra uzavřený most přes řeku Opavu. Je to na cyklostezce číslo 55, známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci mostní konstrukce. Práce by měly skončit v neděli v 16 hodin. Obec Bezvěrov na severním Plzeňsku zřídila finanční sbírku pro lidi, kteří při srpnovém požáru přišli o střechu nad hlavou. Do výzvy k pomoci se postupně přidávají i další obce a lidé v regionu. Vybrané peníze pomůžou zasaženým rodinám s obnovou domovů a návratem do běžného života.
2: Při ničivém nočním požáru 26. srpna vyhořely v Bezvěrově 4 rodinné domy. Přesná příčina neštěstí zatím stále není známá. Konečná výše škody zřejmě překročí původně odhadovaných 18 milionů korun. Číslo transparentního účtu pomoci najdou lidé na webových stránkách obce. Z Bezvěrova Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na průřez nejlepšími díly fotografické soutěže se lidi můžou podívat v Jindřichově Hradci. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií začala výstava 64. ročníku Česko-Budějovického mapového okruhu. K vidění jsou různé fotografické žánry a autorské přístupy, říká zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec Petr Soukup.
3: Do letošního ročníku se zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubu zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl. Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty zdolali v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Derby brněnských týmů vyhrála Zbrojovka, nad Artisem zvítězila 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0 a Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0, dostal se tak do čela neúplné tabulky. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají i občasný déšť nebo přehánky. Ty na Moravu a do Slezska dorazí až později odpoledne nebo večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Praze 10 na křižovatce Vršovické a Petrohradské ulice ve směru do centra se srazila tramvaj s osobním autem. A další nehodu máme hlášenou v Ostravě, v Janové, v Ostravské ulici se tam srazilo osobní auto s motorkou. Průjezd je na místě možný se zvýšenou opatrností. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
5: Co říkáte Praze? Nazdar, Praze vždycky říkám nazdar.
4: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
6: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
4: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
6: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
4: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
7: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta Haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad. Capat na bažanta. Stará barka Haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác. Padla rána. Pan táta Haštal zná dát na frak. Hajná Haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky.
1: Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
2: Hvězdné návraty.
1: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o 2 roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovný pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prý tma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Díví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. Wow. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tuhle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nepodoben šikmé věži v Píze posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvilku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

To je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola a se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kum štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A on, víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpiel. To je on, ja ho musím vidieť, ja se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prúce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenok. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupají takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá a říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starej, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobný. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No, opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane, ane.

kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutí zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku tak len z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, jí má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. To říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Are, are, are, are, kdo ti, ti má každý rád. Are, are, are, are, kdo si dovedou rozesmát. Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ane, ane, ane, ane, kdo ty, ty má každý rád. Povídá ho z restaurací: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ane, ane, ane, ane, kdo ty, ty má každý rád. Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafe mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ane, ane, ane, ane, kdo ty má každý rád.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivostí a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla na polo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Asi každý se s rozchodem, s rozvodem vyrovnává jinak a žádný univerzální návod neexistuje. Co zabralo právě u vás a co byste dnes doporučili někomu, kdo má čerstvě zlomené srdce? Volá pan František ze Židlochovic. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlase a zdravím všechny posluchače do Čelinkýho rádia.
0: Děkuji, no. Povídejte.
1: Dívejte se, já vám to řeknu asi tak, podle mě, my už jsme s manželkou 64 roku, my jsme se nikdy nehádali, nebo nedohadovali jsme se o nějakým rozvodu, nebo jo, to u nás nikdy nepadlo. Já si myslím, že jsme si každý dělali v té rodině svou práci, manželka doma, já zase se pojím po té práci, jo, po těch kuškách, tak jsme si každé dělali svoje a hlavně si myslím, že nám to pasovalo v ložnici, v posteli. To, víte, kdo by se tomu zasmál, ale je to důležitá věc. Neodporovat si někdy něco takového, jo, když by to na nás přišlo. Takže tam já podle mě to byl hlavní důvod, že nám to vydrželo, ale samozřejmě už nás to opustilo, tady ty hradovánky v posteli, ale dávám tomu takový prostě důraz, tam to musí pasovat, v každém případě. Myslím si, že hodně lidí se rozvedlo kvůli tomuto, jako jo, kvůli tomuto důvodu, no, takže takhle to vidím. Moje jako to dlouhé trvání toho našeho manželství, jo?
0: Dobře, Františku, můžete si stlumit to rádio? Já jsem si říkala, až bude nějaký příznačný moment, že vás o to poprosím a než to stlumíte, tak řeknu, no tak, jak bych to řekla, tak kulantně, partnerská chemie zkrátka musí podle vás fungovat.
1: Ano. Tak furt si máme rád, já si myslím, já mám babičku rád, protože když vidím, že jak chátráme, jako majo, už ještě bych rád překonal všechny ty nemoci starých lidí, jo, už začínáme trochu hůř chodit, víte, ale doby, co nás ještě čeká, necítím si na to, že bych měl zítra umřít, jo, ale může se stát všechno. Ale klidně bych rád překonal všechny ty nedohy starých lidí, no, prostě být tady co ne, když už, už je nám taky do roku, že 84, no, tak takový ty, víte, já to, když to sledu, ty lidi z kulách spadne, zlomí si kliční kost, zlomí si takhle a pak s tím marodí, jo, no. My zatím těch nemocí, těch tady lidí nemáme, takový ten cukr trochu cholesterol a to chození, jo. No, jinak si myslím, že dobře vidíme, dobře slyšíme a...
0: A dobře se k sobě chováte, Františku. Já bych možná ještě dodala jedno pravidlo, nikdy nenechat slunce zapadnout, když ještě nezapadla hádka. Do západu slunce by měl být doma, zase mír se říká. No. Tak děkuju za to sdílení, za tu hezkou upřímnost. Ať se vám daří, ať u vás doma všechno funguje.
1: No, snažím se manželce stále hodnej, víte, a když to trochu najevo, že mám rád, no a tak, no. Tak jo, tak děkuju, dobrou noc, ať si, Jarušku.
0: Je minuta po půlnoci, za okamžik odstartujeme další hodinu noční linky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je před námi druhá vysílací hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barbuříková a budeme si opět povídat o tom, jak po konci jednoho vztahu znovu najít radost, naději a časem otevřít dveře i někomu dalšímu. A už první hodina ukázala, jak rozdílné mohou být vaše příběhy. Někdo zůstal sám, někdo potkal novou lásku ve chvíli, kdy ji vůbec nehledal. A zazněla tu i jedna pěkná rada, nezavírat dveře tomu, co nám život ještě může přinést. Jak to bylo u vás? Co vám pomohlo znovu se těšit, důvěřovat, žít naplno a třeba se i zamilovat? Volejte mi do noční linky 731 800 900. Druhá hodina našeho společného povídání začíná právě teď. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci. Konec vztahu může člověku na nějakou dobu vzít pevnou půdu pod nohama. Kdo nebo co vám tehdy pomohlo najít jistotu a chuť jít dál? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Václav, který volá do zlínského studia z Berouna. Václave, teď jsme ve vysílání, až teď začneme.
1: Takže poprvé jsem se ženil v 21 letech, měli jsme syna a dceru a po 12 letech manželství první manželka zjistila, že si v životě nic neužila. Takže po takovým dalším dvouletým trápení jsem požádal o rozvod a okresní soud tenkrát za hlubokého komunismu mi do vlastní péče přišnul 8letého syna a 11letou dceru. 17 měsíců jsem byl máma, táta na plný úvazek.
0: Václav, každé odpoledne. Můžu se doptat, i když je to teda brzo, obvykle se ptám na konci. Jak to, že vám je dali do péče? Nebylo to tehdy běžné? Ne?
1: Prosím, ano, nebylo to běžné, ale říkám znovu, že manželka po 13 letech zjistila, že si v životě nic neužila. Takže začala užívat.
0: Takže
1: a to,
0: nejevila jakoby zájem, takže šli k...
1: Tak, no moment, já budu povídat. Chvíli, vidíte?
0: No, promiňte.
1: Ano, já vám to vysvětlím za chvilku. Za chvilku poznáte, proč. Jo?
0: Dobře.
1: Takže po 17 měsíců jsem byl máma, táta. Vařil jsem, odolával paneláku se 7 bytama útokem různých babiček a tak, který se pak dokázali, nebo kterým jsem dokázal, že umím ohřít i dobrou kaši a další věci. A pak jsem se jednou dostal do takového trošku mírného povídání, možná trochu i sporu, s paní učitelkou mého syna. Byl jsem za ní ve škole, chvíli jsme si povídali, půjčil jsem jí kapesník, pak jsme se sešli na druhé povídání o knihách, o takovýchhle věcech. Nakonec vám můžu říct, že s tou paní učitelkou jsme letos na MDŽ 8. března oslavili 41. rok manželství. Manželka měla dvě děti, já jsem měl dvě děti a naše další druhé manželství mělo dohromady 4 děti. Dneska jsou to teda dospělé lidi, ale celou dobu, co jsme spolu žili nebo co žijeme, jsme neměli jediný problém v tom, že moje děti, tvoje děti, byly to naše děti. Všechny manželka, díky tomu, že byla učitelka, krásně vychovala. Děti mají dneska velice slušné povolání a já vám můžu říct, že jste se ptala, proč tenkrát soud rozhod? Můžu odpovědět?
0: Ano.
1: Když vám řeknu, že jsem 40 let ženat a manželka, respektive máma, no máma, já říkám rodička, prvních dětí je 40 let neviděla.
0: No, to mě teda teď úplně posadilo.
1: Takže,
0: No.
1: Takže tady máte to vysvětlení, víc povídat nebudu. Já nemusím a nechci. No. To už jsem dávno všechno zapomněl.
0: Rozumím, ale toto je teda něco. Vy jste nespojili jenom dva životy, ale rovnou dvě celé rodiny. Vy dvě děti, ona dvě děti a najednou vás bylo 6. To musela být velká změna. Z nuly na 100.
1: Tak jsme tak báječně, tak jsme si to užili. Dneska máme teda všechny děti vdaný, dvě jsou, nebo daný ženatý, jsou v cizině, ale všichni mají velice slušné životní postavení, takže to všechno zase díky té mé manželce, s kterou teďko žiju a s kterou se připravuju a zítra ráno odjíždíme na 4 týdny do lázní.
0: Teda.
1: Jo.
0: Tak vám přeju, ať vám ta vaše velká rodina dělá pořád radost a děkuju, že jste zavolal do dnešní noční linky. Moc si užijte s manželkou lásky.
1: Divadlo, ale i cestování, takže jsme za těch 40 let poznali 21 států světa.
0: Klobouk dolů. Václave, opatrujte se, zavolejte
1: tak
0: zase.
1: Já ještě musím říct jednu větu. Já jsem pracoval a manželka vychovávala.
0: No.
1: A do dneška jí za to musím být vděčný, stejně tak, jako jsou děti.
0: Fungovalo to, dokázali jste se zžít a bylo to asi podle představ
1: vás
0: a tak to má být. Každému pasuje něco jiného.
1: byli jsme jedna rodina, která měla čtyři rovnocenné děti. Děti dneska mají bráchu, ségru, ani nevíme, který komu patří.
0: Dobře. Opatrujte se a přeju krásné.
1: Vidíte, že se ten váš dnešní název toho povídání skutečně naplnil celým životem.
0: Ano, já jsem za to moc vděčná. Snad tady někdo bude absorbovat tu naději a tu inspiraci do svého vlastního života. Vám přeju ještě spoustu společných radostí s manželkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, přejeme vám krásnou noc.
1: Dobrý večer, já jsem se zbudila na vás dneska dost dlouho. Slyšela jsem poslední příběh.
0: Ale dovolala jste se, to je dobře. Mluvíme o tom, co nás dokáže po rozchodu nebo po rozvodu opět vrátit do života. Tak jaký je váš recept?
1: I byl teda nádherný ten příběh, ale vůbec mu ho nezávidím, pánovi, přeju ho. Já to řeknu krátce. Já jsem měla to štěstí, že jsem se svým manželem žila 62 let. Od 63 by láska trvala, od 6 měšťanky. A nikdy nás nenapadlo, nikdy. Opravdu nikdy. Ne, že by bylo, nebyly nějaký dohady nebo něco, obyčejně kvůli hloupostem nebo kvůli dětem něco. A řekl, že nás jsem všecko doma zkazila, děti a kočky, psi. A já jsem vždycky se smála a říkala jsem nejvíc tebe nebo takový. Ale jenom to řeknu krátce, že když jsme spolu 62 let, když mě zemřel, šlo to strašně rychle. A v té době už by mě, když mě nám bylo přes 80 let, tak mě jako nikdy už nenapadlo, že bych něco scháněla. Ale víte co, je to štěstí, když se to povede po druhý, ale já si myslím, že nejlepším štěstím pro mě bylo, že jsme to tak dlouho vydrželi, i když teďka to je. Teďka už to je takové, na to vzpomínáte, ale opravdu je na to dobrý všecko, i když jsme opravdu
0: rozumíme,
1: jsme si pocestovali, prožili jsme to krásně a nelituju toho, musela jsem si na to zavolat. Je to nádherný, když se to dá vydržet. Já nevím, jestli bych měla odvahu něco dalšího začínat. Ovšem, věřím tomu, že kdyby mě bylo málo, že asi bych, ale měla bych z toho strach. Přeju každému, komu to vydrží. O to horší to pak je, když se musíte rozloučit. Když člověk pak je 6 let už vdovou a musím schánět kamarádky a mám 7 pravnoučat a takže mám teda starosti, radosti a myslím si, že dneska ty mladí lidi to berou lehčejc, já nevím. Já když pomínám na svou třídu, na svý spolužáky, tak abych vám řekla pravdu, tak většina z naší třídy, nebo snad nepamatuju, asi jeden nebo dva se rozvedli, jinak to prožili všechny. My jsme byli snad jinakši tenkrát. Nevím, nedovedu to pochopit, ale bohužel. Tím bych asi skončila.
0: No tak vy jste vlastně tu svou velkou lásku našla, prožila, dnes už nikoho hledat nepotřebujete. Důležité je, že jste našla způsob, jak být spokojená i sama se svou širokou rodinou.
1: Ano, ano. Musí mít ovšem oba dva, nesmí být jeden, že se hnedka urazí a hned je konec, ne. A naučila jsem se to, že jsem věděla, kdy nemám mlčet, ale můžu mlčet a kdy jako prostě si to říct, až když se to srovná za chviličku. A nikdy to netrvalo dlouho. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám, když se stačím zbudit. Obyčejně se budím na 11:00, dnes to bylo na půlnoc.
0: Dnes jste se vzbudila, ještě k tomu i dovolala. Tak zase příště. Naslyšenou, paní
1: Marie. Mějte se moc hezky, nashledanou a všem přeju dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce Králové, toto je Věra Špinarová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Povídáme si o žárlivosti. Povídáme si o tom, že znovu někomu otevřít svoje srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali třeba tu žárlivost nebo strach, nebo to, že další vztah může skončit stejně špatně? Jak znovu najít radost po rozvodu nebo po rozchodu? Na to se ptáme i...
1: Jaruško.
0: Ano, paní Vlastinky. Už jste ve vysílání, povídejte, co máte k tématu. Co jste prožila, nebo někdo z vašich blízkých, o čem chcete vyprávět?
1: Paní Jaruško.
0: Ano, už jsme ve vysílání, povídejte.
1: Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře.
1: Já vás špatně. Tady je Vlastina z Krnova.
0: Povídejte.
1: Já vás zdravím všechny. A pozdravuju, prosím vás, Pepina na Valachy a vítám jeho paní zpátky z nemocnice. Operace dopadla dobře, přeju hodně zdravíčka a radosti s manželem. A teď bych tomu tématu. Brala jsem se, já jsem měla 22 roku a byli jsme spolu 22 let. Po 22 letech jsme se rozvedli, protože manžel si našel přítelkyni a mě zůstalo 4 děti a jeden je 6000 chlapec, kterého jsem vychovávala. No... Tak jsem si našla druhýho, asi po 8 letech, ale bohužel to se mi zabil v autě a zůstal mě syn po něm. No, tak jsem to doklepala, jsou na důchodě, jsou na vozíku, je mi velice smutno a nejbýt Českého rozhlasu Olomouc a vás noční linku, tak nevím, co bych dělala, protože vy mě držíte při životě.
0: Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost, že nám to dovolíte. Hlavně jsme také rádi, že se zapojujete, že třeba teď voláte do noční linky. Soutěžíte taky s námi, vyhráváte?
1: Ráda bych, kdybych ještě potkala nějakého přítele, ale dostala se na vozíku, tak nevím, jestli by někdo měl zájem. Jestli by se toho neleklo.
0: Já myslím, Vlastinko, že určitě ne, protože nějaké takové vzájemné sdílení nemusí být o fyzické kráse nebo fyzických schopnostech, ale úplně o něčem jiném, o té lidské blízkosti. Takže nějakou cestu, kdybyste našla, jak na to, tak to by bylo prima.
1: Špatně slyšet, Darunko, já vás neslyším skoro.
0: No, my slyšíme každé vaše slovo, nebojte, Vlastinko, slyšíme moc dobře.
1: Jo.
0: Tak kde vám najdem toho parťáka? Co? Kde se hledá parťák? Podle vás.
1: No, přijmula by partnera, jako by to neodluje alkoholu. To je největší nesvár. Protože jsem se rozvedla a se 4 dětma, zůstaly mi 4 děti. A pak kolem panáku se batolil takovej opuštěný chlapeček, měl 3,5 roku. Já jsem se ho ujala, nakonec mi říkal maminko, vyučil se a šel do světa, že jeho tatka je v Ostravě, že mu našel práci, on se vyučil jako zedník. No a bohužel dostal s ním, nevím vůbec, kde zůstal, jak zůstal, co se s ním stalo, vůbec nevím nic. Ani on, ani ten otec nedal vědět.
0: No, tak to by bylo krásné vypátrat ho a třeba se s ním znovu sejít. Třeba dokážete najít způsob, jak to udělat. Vlastníko, překročili jsme čas, musíme se rozloučit, dopovídáme si to příště, co říkáte? A se mi teď řeknete, že mě neslyšíte, jako skoro pokaždé, tak víte co, pustíme si písničku a já zkusím ještě mimo éter si s vámi popovídat, jestli ta spojení bude lepší. Jaromír Nohavica, jiné to nebude. V noční lince Českého rozhlasu.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse.

0: krásně mu to hraje a zpívá. To byl Dalibor Janda, Vchází bez vyznání. Posloucháte dál Noční linku Českého rozhlasu a pokračujeme v tématu, co nás dokáže po rozvodu nebo po rozchodu vrátit zpátky do života. Rozchod neznamená jenom ztrátu partnera. Často se s ním mění celý náš dosavadní svět. Jak dlouho vám trvalo, než jste se vytvořili život, ve kterém vám bylo zase dobře? Na to se teď ptáme paní Ivetky z Olomouce. To je další naše posluchačka, další volající.
1: Ano, děkuji. Já zdravím všechny lidičky, krásnou noc a chtěla bych říci, co má se státi, stane se. Já jsem se vdávala v 19. Jo, už jsem to říkala do noční linky jedno, měla jsem dvě holčičky, manžel studoval 5 let, já jsem fakt živila rodinu, pak měl rok vojnu. Já jsem ten vztah držela 32 let, protože jsme žili za komunismu a tenkrát se opravdu to tak bylo, že děti z rozvedených manželství se nedostaly na žádnou školu. Tak já jsem držela ten vztah, já jsem se vdávala z lásky tedy a myslela jsem si, že vydržíme spolu celý život. Ale to jsem si jenom myslela, bláhově, jako mladá holka. Já jsem to držela 32 let, kvůli těm dětskám, jo? Aby ty holky se dostaly na školy. Taky se dostaly. Díky mně. Oni to nevidí, nechápou, jo? Oni to dnes nevidí. To je jedno. Oni vystudovali obě dvě vysoké školy. Ta jedna má 2 univerzity v Americe. Právnickou univerzitu. Vystudovala trestní právo. Druhá vystudovala, ta plakala, že se nedostala na práva, protože byly dvojčata, že? Takže ona, jedna se dostala, ta druhá plakala, 3 roky byla doma, brečela, že se nedostala taky na práva. Já říkám, tak umíš anglicky, tak zkus něco jiného. No,
0: tak zkusme se vrátit říkám, k tématu. Říkám,
1: k tématu, ano. Uh-huh. Takže nakonec jsme se teda rozvedli, já to zkrátím. Holky vystudovali, obě dvě mají výšky. Vysoké školy, mají dobrý zaměstnání. Nakonec jsme se tedy rozvedli, já jsem se nechtěla rozvádět, ale manžel si dělal, co chtěl, řeknu to do éteru, ten si dělal, co chtěl, na nic se mě neptal, lítal po světě a tak dále, surfoval, no, tak jsme se rozvedli a teď chci říci, já jsem zůstala sama, jo, a teďka taková ta nejistota, že, v té duši. A potkala jsem jednoho pána, a s ním mě seznámil můj Belgičák černý, když jsem byla v tom stěhování, jo, tak mě s ním seznámil, v hospodce bylo vedro tenkrát, léto červen, to byly vedra, tak já jsem si šla tam do jedné hospodky dát pivo, říká si dám pivo, já už na všechno kašlu, už jsem ten život vzdávala. A ten Belgičák na něho vyskočil, já říkám, co to děláš? Jo, na něho vyskočil v dobrým, ne, že by ho chtěl pokoucat. V dobrým. A říkám, co to děláš dolů? A ona se známil a my jsme potom žili několik let s tím pánem. Jo, my jsme se vytáhli z Brindy oba dva. Já jsem byla sama, on byl sám. Já jsem ho vytáhla z ubytovny a potom říkám, nebudeme žít spolu, že bychom dali ty příjmy nějak dohromady, ať co nemáme všechno tak drahý, tak jsme spolu žili asi, já nevím, 13 let nebo 10 let. A potom on furt taky lítal, jo, on byl takovej nevyrovnaný, hrozně, já jsem chtěla zázemí, jistotu a on byl takový rozlítaný, on měl takový nálady, on vždycky utekl třeba na 4 dny, pak se zase vracel a já jsem byla taková nejistá. A teď jednoho dne jdu do železářství, poslouchejte, co se mně stalo. No. Fakt, co má se stát, stane se. Já jsem si šla kopit lavor, stála jsem v tom železářství a říkám, berete karty? Ona říká, ta vedoucí. Ne, nebereme, naproti máte bankomat. Říkám, dobře, tak já tam půjdu. A tam stál jeden pán a on říká, nikam nechoďte, já vám ten labor koupím. Říkám, no to nemůžete. A ta vedoucí, no to nemůžete udělat, to nemůžete udělat. Stál 176 korun. On říká, ne, já ji ho koupím. Světle zelený, krásný labor. On mě ho koupil a do dneška jsme spolu, jakože se navštěvujeme, já jsem ve svém, teda on je ve svém. On si mě chce vzít za ženu, ale já pořád váhám a já jsem kozoroh od nás, to je takový svobodomyslný znamení, jo, že mám ráda ten vzduch, tu volnost, jo, přitom hledám zázemí. Takže do dneška jsme spolu, on mě strašně pomáhá, má mě rád, i finančně mě jako drží, jo. Když potřebuju peníze, on mě fakt jako půjčí, dá, ne půjčí, on mě dá prostě nějaký finance. Já mám 3 pejsky, jo, navštěvujeme se, prostě mě má rád, jo. Takže tak jsem dopadla a když poslouchám ty příběhy těch lidí, úplně pláču, jo, to je nádherný, co říkal ten pan František, jo, 64 let spolu. Tak jsem si to představovala, když
0: takže,
1: jsem si brala Ivetko, své...
0: Takže, pochopila svého... jsem to, že vy jste vlastně dala šanci hned několikrát, 3krát.
1: Mhm.
0: Každý ano. z těch vztahů byl úplně jiný, no. možná ty 2 si byly malinko podobní, ti muži,
1: no.
0: takový
1: no. Ne, ten druhý, ten byl nevyrovnaný hodně. Mm-hmm. A teďka mám muže, co mě fakt má rád, opravdově, a pomáhá mi. Sice nejsme jako manželé, já žiju ve svým, já jsem tady u lesa sama, s pejskama na dědině, on žije ve svým, jo, on bydlí ve Slavonině.
0: Máte každý to svoje. Takže to chtělo několik životních pokusů, ale nakonec přišel ten pravý. To je krásné. Já děkuju, že jste se nám svěřila, že jste zavolala. Bohužel jsme přetáhli čas, Ivetko. Já jsem se vás snažila trošku popohánět, ale myslím si, že jsme řekli všechno. Vidíte, dobrali jsme se cíle.
1: No.
0: Tak to je hlavní.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas přeju. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

ani plášť, na pršáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani řev, ani smích, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani plášť, na pršáky neplatí. Ani prach.

0: Znovu někomu otevřít srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali strach, že další vztah může skončit stejně? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám pana Tadeáše z České Lípy. Vítejte.
1: Zdravím vás, zdravím všechny posluchače z Plečného regionálního vysílání. No tak já jsem, když to bylo 20 v roce 2008, když jsem byl zorientovaný na stěny.
0: Tadeáši, my vás neslyšíme úplně nejlíp. Můžete zkusit začít ještě jednou?
1: Teď je to lepší?
0: Ano, to je úplně něco jiného. Dobré, povídejte.
1: Jo. Zdravím všechny posluchače regionálního vysílání. Chtěl jsem říct v roce 2008, protože jsem byl na starší ženy, ve 20 letech jsem potkal starší ženu. Bohužel, ale mě využívala jenom, protože chtěla získat majetek po mém otci a prostě peníze z vejplaty a podobně. Po 8,5 letech prostě jsem se s ní rozešel. Potkal jsem kamarádku invalidní, ve vztahu přímo nejsme, ale ona je invalidní, protože přežila vlakové neštěstí, které zažila v 95. roce u Poličky. Aha. A pomáháme si vzájemně a jsme si dost blízcí, jako. Takže jako na vztah jako takovej už nemám i díky mému zdravotnímu handicapu, který bohužel mám po létech, ale vrátil jsem se k svému otci, když mě bývalá přítelkyně rozkmocila a máme dobrý vztah. S celou rodinou jsem se dal dohromady. No a jsem docela až na to zdraví teď relativně spokojen.
0: No

0: protože to musela být pro něj velká rána, prožívat teda nějaké takové trauma, ale on se na to dokázal teda povznést a dokázal
1: říkal,
0: to vidět
1: pro mě
0: reálně. No, tak to chápu. A je úžasné, když se dají takové vztahy napravit. Já si myslím, že to je obrovskou inspirací pro naše posluchače, protože mnozí nemají ideální vztahy se svými dětmi. My o tom mluvíme často tady. Tak je krásné slyšet, že to jde po letech napravit.
1: A ta kamarádka Markéta z toho vlaku osudného, který 24. června 1995 havaroval u Poličky, tak je velkou oporou.
0: Ano. To si myslím, pamatujeme. Tak děkuju vám za vaši přízeň. Zavolejte zase příště, když bude téma, které vám sedne. Vytočte noční linku a přijďte.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: To byl pan Tadeáš. Je 1 hodina ráno a naše dnešní noční linka se uzavírá. 2 hodiny jsme společně sdíleli příběhy o lásce, které skončily o ztrátách, samotě, ale především o odvaze znovu se nadechnout a jít dál. Děkuji vám za otevřenost, za vaše vzpomínky i za chvíle, kdy jsme se společně zasmáli. Možná si z dnešní noci odnesete jedno. Nový začátek nemusí přijít hned a nemusí vypadat tak, jak jsme si představovali, ale nikdy nevíme, co hezké nás ještě někde čeká. Od mikrofonu ve zlínském studiu se s vámi loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou, krásnou noc, milou neděli a hlavně, ať máte ve svém životě pořád na co a na koho se těšit.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
2: Už je to tady.
1: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
2: Já jsem bás. Bás.
1: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
2: No, mám jednu dceru.
1: To jsem ani nevěděl.
2: A ty máš nějaké děti?
1: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
2: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
1: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
1: Doktor Jukajda?
2: Polední přestávka. Trháme až od 2.
1: Je to vaše peněženka?
3: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
1: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
3: Je
1: to všecko?
2: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
1: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil, kde
2: no, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
1: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
2: Co pak játra?
1: Trabant.
2: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
1: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
2: Je moment, usmějte se ještě jedno.
3: Zuby!
2: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
1: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
2: Jen se posaďte hezky.
1: Pane doktore, ale já... Ale pane doktore...
2: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
1: Co,
2: ta...
1: pane doktore, já přišel tu peněženku.
2: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
1: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
2: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
1: Co to děláte?
2: Některý pacient totiž strašně řve.
1: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
2: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapřu, tak.
1: Wahu!
2: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
1: Zabijáku!
2: Jo, trošku to lechtá, že ano? Já neslyším, to mi řeknete až potom. No, vidíte a už je venku.
0: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
2: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že jo?
5: Ještě.
4: Pokračuj.
2: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Lacrima vipera Silvestre.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby
4: slibně.
5: Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. Ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimo pražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti?
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Jožko, koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Co pak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Jde pak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlupte, já o nič nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavolačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: Tak to šok. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký nádrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Osáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo.
2: A kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Osáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Osáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nele.
2: Co takhle? Tenhle pátek, no.
4: Jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Helgo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Osáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlístek.
4: A mě pošlou soudruhu vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
5: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
5: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, vosáhlo, to je slovo chlapa. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: No to já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
5: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej, páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Chcete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všechno bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čertven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
8: Pochopitelně.
5: Ano.
8: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo?
5: No,
8: tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mě ho zavolejte.
5: Zajiste, soudru, že vidíte, zajiste.
9: Někam vyrazíme, soudru, řediteli?
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
9: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
9: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky, Máca. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
10: To je snad sen.
11: Pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
12: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Dobrý den,
2: pane šéf, prosím vás.
3: Prosím.
2: Já bych byl moc rád, kdyby vaše Seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
3: No samozřejmě, jistě, naše Seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
2: Děkuji.
3: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to náš ženich, náš host.
2: Ano. Děkuji.
3: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano, naschledanou.
2: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
3: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
2: No.
3: Ano, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
2: No.
3: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
2: Ano.
3: Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
2: Ano.
3: Kvůli kybernetu. Ano,
2: aha.
3: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
2: Ano.
3: Kdybyste si trošičku stoupnul.
2: Ano, prosím.
3: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás.
2: No.
3: Tady. Prosím. Bohatá.
2: No.
3: Hezká.
2: No.
3: Moudrá.
2: Jo.
3: Jen trošičku starší.
2: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
3: Kašlete na nic.
2: Jo.
3: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička,
2: no.
3: Skoro zajíček.
2: No.
3: A už bohatá.
2: Jo.
3: Ano. Hezonka, jo. Trochu docela nepatrně hloupá.
2: A je. To není nic pro mě. Na to já kašlu.
3: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
2: no.
3: Hezká, chudá, kašlete.
2: Jistě, na chudou kašlu.
3: Ano, tak tady. Bohatá, no. Mladá, inteligentní, trošku šeretka. Já vím, kašlete,
2: no.
3: Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No, ale... Že s váma cejtím, pane, tak tuhle to? Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím. No. Mladá, krásná, bohatá, no. Moudrá, no. Cizí státní příslušnost.
2: No, prosím, to je to, co já hledám.
3: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
2: Jakou?
3: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétyové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty ostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
2: Soudruhu vedoucí.
6: Ano.
2: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
2: Identifikovat.
6: Ano.
2: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, pozor.
2: S dovolením. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 6653/4. Ano, 6653/4.
2: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
2: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
2: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendává sláma.
2: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím? Jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
2: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné mít dohodnout.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého? Možná začal spát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká v zákristi. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíš? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Po uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No. Je a proč?
2: Ve vaší prekérní situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
2: Netrýkáno.
5: Anděl, opravdický anděl.
6: No, kam co míš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
7: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
7: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli, no. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
7: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
7: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
7: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
7: No počkejte, to... Jako to, ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
7: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
7: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco... Dones, kdybyste se na to mohl podívat.
7: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
7: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladej.
7: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyžením se.
7: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
7: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
7: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
7: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
7: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
7: Čeče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
7: No tak ten se zblázil.

0: Já pak hořím láskou.
1: Čověče, ale vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
0: Já si, vidíte?
1: Ale já si snad kvůli vás mému tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
0: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
2: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.